0: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Zkuste má maličká souhlasy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jdu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 letech, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Jsou 3 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Tento týden odstartovaly státní maturity. Přihlásilo se k ním rekordních 92 tisíc studentů, což je nejvíce za posledních 12 let. Včerejšek patřil didaktickým testům z matematiky a angličtiny, zatímco dnes čeká všechny maturanty povinná čeština. Podle prvních ohlasů učitelů byla letošní matematika méně záludná než loni, i když některé studenty zaskočily rovnice nebo soustavy nerovnic. Drtivá většina maturantů volí jako druhý předmět angličtinu, matematiku si vybralo jen 18% z nich. Po státních testech budou následovat školní zkoušky, které si letos mohou studenti nově nechat nahradit odbornými certifikáty. Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group zažily na amsterdamské burze černý den. Během včerejšího dne ztratili až čtvrtinu své hodnoty. Firma miliardáře Michala Strnada se tak propadla na polovinu své lednové upisovací ceny. Za strmým pádem stojí kritická analýza společnosti Hunter Brook. Ta zpochybnila deklarovaný rozsah výroby dělostřelecké munice a upozornila na nesrovnalosti v tržbách dceřiných firem. Situaci navíc komplikuje vyřazení španělské továrny ze zakázek NATO a miliardový spor s minoritním akcionářem. CSG se výtkám brání a označuje je za mylnou interpretaci faktů. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek je spolu s dalšími dvěma lidmi obviněný v kauze loňského miliardového daru v bitcoinech. Podle žalobců se dopustil zneužití pravomoci a legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu vězení. Blažek vinu odmítá a tvrdí, že jednal v zájmu státu a sám se nijak neobohatil. Případ souvisí s přijetím kryptoměn od recidivisty Tomáše Jiříkovského, u kterého ministerstvo podle auditu neprověřilo původ peněz ani zákonnost celé transakce. Mezi dalšími obviněnými jsou údajně i Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokátka Karim Tic. Dopravní podnik měst Mostu a Litvínova má nové tramvaje pro meziměstský provoz. Soupravy vyšly na skoro 300 milionů a z velké části je zaplatila Evropská unie.
10: Pod Krušnými horami začnou jezdit moderní plně nízkopodlažní klimatizované tramvaje. Jsou to dvoučlánkové vozy vyrobené v Krnově. Výrazně se tak zvýší počet bezbariérových spojů, což ocení třeba seniori nebo rodiče z kočárky. Nové tramvaje se mezi Mostem a Litvínovem objeví jen co dopravní podnik aktivuje nový odbavovací systém. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: Pro kajakáře Josefa Dostála je největší motivací jeho syn. Malý Jonatán se narodil loni v létě. Společně s partnerkou, taky kajakářkou Anežkou Paloudovou, ho sebou berou na tréninky i na závody. Olympijskému vítězi z Paříže, který má dalších 5 olympijských medailí a je pětinásobným mistrem světa, syn dodává elán do přípravy.
11: To, že dokážu pádlovat opravdu rychle, jsem dokázal už hodně lidem, ale ještě vlastně ne moc Jonatánovi. A ten je vlastně mojí motivací. Tou hlavní ambicí je kvalifikovat místo pro Českou republiku na single kajaku pro olympiádu v LA 2028.
9: Sezóna světových pohárů začne rychlostním kanoistům příští týden v Maďarsku. No a my čekáme oblačno až zataženo, v Čechách to bude i s přeháňkami nebo s bouřkami, na východě bude zprvu sluníčka více, ale večer také výjimečně sprchne. Naměříme k tomu 24 až 28 stupňů, na západě jen kolem 22. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života. Rádio.

Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, bouchly mi saze, vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 4 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Začínají zprávy s Honzou Vargou. Příjemný poslech. Už více než třetina Česka trpí nejhorším stupněm půdního sucha, tedy do hloubky 1 metru. Dalších 30% území naší země je zasažených druhým a třetím nejhorším stupněm. To je téměř vysušená horní vrstva půdy do 40 cm. Vyplývá to z aktuálních informací projektu Intersucho, za kterým stojí Ústav výzkumu globální změny Czech Globe. Současné sucho sebou nese problémy v zemědělství i lesnictví, citelně zvyšuje riziko šíření požárů. V té souvislosti se ministři životního prostředí a vnitra Červený s Metnarem obrátili na Čechy, aby nerozdělávali ohně ve volné přírodě, protože tím zvyšují rizika lesních požárů. A čeští zemědělci varují před výrazným propadem letošní úrody, a to právě kvůli nejhoršímu suchu od roku 1961. Ohrožené jsou zejména jarní obiloviny, ale problémy se očekávají i u kukuřice, brambor nebo krmiva pro zvířata, což může vést k dalšímu tlaku na růst cen potravin. Agrární komora proto žádá ministerstvo zemědělství o úpravu dotačních podmínek, aby farmáři mohli lépe čelit nedostatku vláhy a přemnoženým hrabošům. Nadějí zůstávají hlášené deště, podle odborníků ale u části plodin může být poškození porostů už nevratné. Vláda vrací do hry elektronickou evidenci tržeb. Kabinet posílá do sněmovny návrh zákona, který EET znovu zavádí. Tentokrát ale nepočítá například s povinným tištěním účtenek. Ministryně financí Alena Schillerová řekla, že se poučila z minulosti.
5: Jednorázové akce, které pořádají hasiči nejčastěji nebo i další spolky, tak nespadají pod EET. Pokud ale ten spolek podniká a jeho příjmy jsou přes 500 000 korun ročně, tak budou pro ně platit stejná pravidla jako pro všechny ostatní. To znamená, musí mít EET.
4: Vláda chce pro nejmenší podnikatele vytvořit speciální aplikaci, aby za pokladní systémy nemuseli platit. Za novelou stojí podle Schillerové i Hospodářská komora nebo Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů. Ve Frýdku Místku otevřeli unikátní dětské hřiště. Je součástí kulturního a komunitního centra Nová osmička, které vzniklo v areálu bývalé textilní továrny Slezan. Předlohou nového hřiště byl koncept Adventure Playground, který funguje v Evropě už od druhé světové války.
6: Tehdy si lidé všimli, že si děti dovedou hrát a rozvíjet fantazii nejen na hřištích, ale například ve starých továrnách nebo třeba ve vybombardovaných kráterech. V Británii, Německu nebo v Dánsku se pak podle toho začala utvářet takzvaná dobrodružná hřiště. Na těch dnešních si mohou děti stavět domečky, bunkry či prolézačky, většinou z dřevěných palet a jiných nepotřebných materiálů. Pracují s nářadím a pod dozorem lektorů. Úplně první dobrodružné hřiště v Česku vzniklo letos v dubnu v Praze a během prvního měsíce ji navštívili 4 000 dětí. Eva Panošová, Rádio Impuls, Frýdek Místek.
4: Evropská komise vydá tento týden nové pokyny pro letecké společnosti, a to kvůli hrozícímu nedostatku paliva v Evropě. Reaguje tak na varování Mezinárodní agentury pro energii, podle kterého zbývají starému kontinentu zásoby už jen na několik týdnů. Krizi způsobil zablokovaný Hormuzský průliv v důsledku válečného konfliktu. Brusel situaci koordinuje s členskými státy a připravuje se na scénář, kdyby aerolinky musely začít hromadně rušit lety. Podle mluvčí komise je teď klíčová úzká spolupráce a transparentnost při sdílení zbývajících zásob. Čekáme oblačno až zataženo, v Čechách to bude i s přeháňkami nebo s bouřkami, na východě bude spíše slunečno a večer výjimečně sprchne. Naměříme 24 až 28 stupňů, na západě jen kolem 22. To byly zprávy s Honzou Vargou.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Spotřeba maličká, jsou hosy pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jedu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 000ová.
4: Po 25 letech, to je úžasný. To je nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Či ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend. Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
7: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je 5 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
8: Začínají zprávy s Honzou Vargou, hezký poslech. Tento týden odstartovaly státní maturity. Přihlásilo se k ním rekordních 92 tisíc studentů, což je nejvíce za posledních 12 let. Včerejšek patřil didaktickým testům z matematiky a angličtiny, zatímco dnes čeká všechny maturanty povinná čeština. Podle prvních ohlasů učitelů byla letošní matematika méně záludná než loni, i když některé studenty zaskočily rovnice nebo soustavy nerovnic. Drtivá většina maturantů volí jako druhý předmět angličtinu, matematiku si vybralo jen 18% z nich. Po státních testech budou následovat školní zkoušky, které si letos mohou studenti nově nechat nahradit odbornými certifikáty. Akcie zbrojařské skupiny Czechoslovak Group zažily na amsterdamské burze černý den. Během včerejšího dne ztratili až čtvrtinu své hodnoty. Firma miliardáře Michala Strnada se tak propadla na polovinu své lednové upisovací ceny. Za strmým pádem stojí kritická analýza společnosti Hunter Brook. Ta zpochybnila deklarovaný rozsah výroby dělostřelecké munice a upozornila na nesrovnalosti v tržbách dceřiných firem. Situaci navíc komplikuje vyřazení španělské továrny ze zakázek NATO a miliardový spor s minoritním akcionářem. CSG se výtkám brání a označuje je za mylnou interpretaci faktů. Bývalý ministr spravedlnosti Pavel Blažek je spolu s dalšími dvěma lidmi obviněný v kauze loňského miliardového daru v bitcoinech. Podle žalobců se dopustil zneužití pravomoci a legalizace výnosů z trestné činnosti. Hrozí mu vězení. Blažek vinu odmítá a tvrdí, že jednal v zájmu státu a sám se nijak neobohatil. Případ souvisí s přijetím kryptoměn od recidivisty Tomáše Jiříkovského, u kterého ministerstvo podle auditu neprověřilo původ peněz ani zákonnost celé transakce. Mezi dalšími obviněnými jsou údajně i Blažkův bývalý náměstek Radomír Daňhel a advokát Karim Tic. Dopravní podnik Měst Mostu a Litvínova má nové tramvaje pro meziměstský provoz. Soupravy vyšly na skoro 300 milionů a z velké části je zaplatila Evropská unie.
9: Pod Krušnými horami začnou jezdit moderní plně nízkopodlažní klimatizované tramvaje. Jsou to dvoučlánkové vozy vyrobené v Krnově. Výrazně se tak zvýší počet bezbariérových spojů, což ocení třeba seniori nebo rodiče z kočárky. Nové tramvaje se mezi Mostem a Litvínovem objeví jen co dopravní podnik aktivuje nový odbavovací systém. Dušan Valenta, Radio Impuls.
8: Pro kajakáře Josefa Dostála je největší motivací jeho syn. Malý Jonatán se narodil loni v létě. Společně s partnerkou, taky kajakářkou Anežkou Paloudovou, ho sebou berou na tréninky i na závody. Olympijskému vítězi z Paříže, který má dalších 5 olympijských medailí a je 5násobným mistrem světa, syn dodává elán do přípravy.
10: To, že dokážu pádlovat opravdu rychle, jsem dokázal už hodně lidem, ale ještě vlastně ne moc Jonatánovi. A ten je vlastně mojí motivací. Tou hlavní ambicí je kvalifikovat místo pro Českou republiku na single kajaku pro olympiádu v LA 2028.
8: Sezóna světových pohárů začne rychlostním kanoistům příští týden v Maďarsku. No a my čekáme oblačno až zataženo, v Čechách to bude i s přeháňkami nebo s bouřkami, na východě bude zprvu sluníčka více, ale večer také výjimečně sprchne. Naměříme k tomu 24 až 28 stupňů, na západě jen kolem 22. To byly zprávy s Honzou Vargou.
1: Tady jsou Klára, Honza, dobré ráno.
2: Klára. Dobré ráno.
1: Nás dneska zajímá, jak máte doma rozdělané domácí práce. Ticho a klid. Je to jasný. Pochopili jste?
7: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.
11: Haló, tady Impulzovi.
1: No, napište o počasí a klidně přidejte i vaši zkušenost z domácnosti. Můžete to poslat přes WhatsApp 605 222 007. Klárka Šedová
2: a Honza Daněk.
1: Vaši ranní společníci, 4 minuty po 5.

0: Příjemné ráno vám přeje vaše ranní dvojka, tady jsou Daněk, Šedová, Klára a Honza, jak chcete. A vy nám můžete teďka napsat, jestli máte taky teplíčko, protože zrovna jsme o tom s Klárkou debatovali, jak je to příjemný. Z nuly na 100, říká Klárka, prostě byla zima ještě před pár dny a dneska máme třeba hezkých 15-16 stupňů po ránu.
1: Je to tak, téměř tropická noc a my už jsme včera v bytě pouštěli klimatizaci, předevčírem jsme ještě topili a dneska už pouštíme klimatizaci, podívejte se na to.
0: Víš, že má být zase ale 14, jenom ve čtvrtek tuším.
1: No tak tu klimatizaci zase vypneme, zapneme topení.
0: A je to, dneska se ptáme, jak máte doma rozdělený práce, kdo třeba to topení čistí a zapíná. Kdo u vás co doma dělá? Je u vás doma někdo, kdo se práci vždycky šikovně vyhne?
1: U nás práci nikdo si nedovolí se jí vyhnout.
0: Klárka je generálka asi, ale já to, jak to přijde, tak to beru, tak to uklizím. Vidím špinavou koupelnu, uklidím, vidím záchod, uklidím, jo, a tak dál. Takže...
1: No, ale ono se často stává, to je dobrý, že to vidíš, že muži to nevidí.
0: Dělají, že
1: a já nevím, jestli to jako nevidí, anebo opravdu jako nechtěj, vysvětlete mi to, vidíte to,
0: počkej,
1: anebo se tváříte.
0: Myslím si, že to je zásadní otázka pro dnešní ráno. Vidí muži špínu, když je zažraná?
1: No, nemusíme jenom na povrchu.
0: Vidí muži špínu? Ozvat se můžete i vy. I s počasím na náš WhatsApp 605 222 007. Přímo do ranního vysílání.

0: Tady jsou Impulzovy, vaše rádiová rodina, to byl Michal David, krásné dobré ráno přejeme v úterý 5. května.
1: A máme pro vás připravenou písničku Na cestu, zpříjemníme vám tu štreku do práce, nebo z práce, stačí teď na náš WhatsApp napsat jedu, pište na 605-222-007, my vám zavoláme a cestu vám uděláme prostě příjemnější.
0: Přesně, jedu na 605-222-007. A my budeme volat. Voláme většinou ze skrytýho čísla, jak se nelekejte, není to policiální berňák.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Ať příště nehledáte, kde hraje dobrá nálada, přidejte si Radio Impuls mezi oblíbené. Jedno ťuknutí a jste doma. V rádiu, kde to žije, zpívá, kde je dobrá nálada. Tak šup, přidejte si nás do oblíbených a mějte Impuls vždycky po ruce.
4: Radio Impuls, doprava 007.
0: Příjemné ráno 007, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínáme na Berounsku za Hostoumicemi směrem do Dobříše. Havaroval tam kamion a blokuje cestu. Místu je lepší se vyhnout. Na 57 z Opavy do Nového Jičína v Brance zasahují záchranáři u nehody dvou osobních aut. A práce silničářů komplikují provoz na trase Benešov-Tábor. Je to mezi Voticemi a Oldřichovcem. Z dopravy vše, ale teď už se rychle jdeme podívat na WhatsApp. Jste se napsali jedu, aby jsme v tom jeli spolu a popovídali se hezky do vysílání, protože po ránu je potřeba rodinu utužit. Kromě dobré snídaně samozřejmě. Je úterý 5. května, příjemné ráno do celého Česka.

0: A do rodiny teďka patří i náš posluchač Dan, který je právě na telefonu. Zdravíme, dobré ráno, Klára, Honza za mikrofonem.
1: Dane, dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Kam jedete?
2: Právě... Jedu do Vyškova.
1: Do Vyškova? Odkud?
2: Odkud? Z Libochovic.
1: A jaká je cesta?
2: Zatím to ne, zatím je to dobrý.
1: A co tam budete dělat?
2: Vezu tam cihly.
1: Jo, cihly. Stavět barák.
2: Úplně ne, ale asi se z nich bude stavět barák.
0: Dane, vy jedete do Vyškova na Moravě?
2: Ano.
0: No prosím vás, ale říkáte, že jete z Libochovic, jo?
2: Ano.
0: Jo. A máte vztah nějak k Hane a k Jižní Moravě, nebo to tam jenom vezete?
2: Ne, jenom to tam vezete.
0: Jenom to tam vezete, protože Vyškov na Moravě je na pomezí Hané a Jižní Moravě, já to tam moc dobře znám. Já jsem tam v nemocnici narodil, tak jenom mě napadlo, jestli náhodou třeba tam nebudete mít vykládku a rovnou nepůjdete domů. A byl jste tam někdy, takový malý 20-tisícový město?
2: Už jsem tam párkrát byl, jo, a zrovna i ty cihly jsem tam jednou
0: vezl. Jasná věc, tak asi je tam stavební boom. Dane, řekněte mi jednu věc, snídáte nebo brzy ráno vstáváte? Jste takový ten, co musí vylézt z postele ve dvě?
2: Taky se to občas stává, no, bohužel.
0: A zvládáte to, váš organismus?
2: Zatím jo, zatím jste to dáno.
0: To je dobře.
1: To je dobře, že se držíte. Tak se držte dál. Dál poslouchejte impuls. Vozte cihly nebo cokoliv, co bude potřeba. My se na vás budeme těšit třeba zase někdy příště.
2: Já taky děkuju.
0: Dane, mám tady Sagvana Tofiho. Dávej ber, potěší nebo?
2: Určitě.
0: Tak je jenom pro vás. Naslyšenou šťastnou jízdu. Pozdravujte ve Vyškově.
3: Písnička na cestu.

0: Vteřiné blondýny se ptali, jak se máte. Stejně tak se ptáme i my tady z Impulzu. Je tady čas na předpověď.
1: Jak dneska bude? Většinou oblačno až zataženo, odpoledne se přidají četnější přáňky nebo i bouřky a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů. Teď Březová nad Svitavou 6 stupňů, zdraví nás David. V Jihlavě 11 a oblačno, píše Dáša, a z Horního Slavkova se hlásí Dan a tam je zataženo a 14 stupňů. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište nám dál, náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
2: Vtip Vlasty Korce.
0: Ve škole hodina českého jazyka. Paní učitelka: tak děti, dnes budu zkoušet Boženu Němcovou a Karolínu Světlou. A zezadu se ozve: ty vole, vždy ty k nám ani nechoděj.
3: Za minutu půl šesté jsou to zprávy jednou větou a Katka Palajová. Hasiče lokalizovali požár v Českém Švýcarsku, plochu požářiště snížili na 20 hektarů. Americká policie v blízkosti Bílého domu ve Washingtonu postřelila člověka, který postřelil kolem jdoucího. Poslanci projednají odklad povinného užívání geoportálu územního plánování. Slavnostní zahájení dnes otevře květnovou část výzvy do práce na kole, pěšky či pokusem. A hokejistou sezóny je útočník Roman Červenka z Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepší lepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech.
0: Je úterý 5. května, my se ptáme, jestli muži vidí špínu a jak máte doma rozdělené domácí práce, tak to za malou chviličku rozeberou Honza Daněk
1: a Klára Šedová.
0: Krásné dobré ráno do celého Česka.
2: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Naši milí impulzáci, moc vás zdravíme. Právě teďka vysílají Klára s Honzou a vy vysíláte s náma, protože patříte do rodiny. Odpovídáte na otázku, jak máte doma rozdělené domácí práce. Položili jsme ji časně ráno a vy jste zasypali WhatsApp různými zkušenostmi, například dobré ráno se špínou, je to zvláštní, jsou dvě formy špíny. Buď je vidět, nebo je úplně k přehlédnutí.
1: Jo.
0: Tady filozofuje a je to, hádej, jestli to muž nebo žena?
1: No je to muž.
0: Je to muž, přesně, trefila ses dobře. A je tady další, pravděpodobně muž, ano, je to Pavel. Stačí sundat brýle a špína zmizí. Píše nám Pavel na WhatsApp 605 222 007, což já potvrzuju, já když si sundám brýle, špína není.
1: No já když si sundám brýle, tak jsou všichni krásní, jo? Ale zase odsamcať.
0: Mizí špína, přesně tak, my brejlovci to tak máme. Mizí špína a všichni jsou krásní.
1: Píše nám Anička, netýká se to jen mužů, moje starší dcera má stejný problém. Ona ten nepořádek vidí, ale dělá, že nevidí.
0: Takže, ten, kdo nevidí špínu, dělá, že ji nevidí, nebo ji vidí. Ozvěte se. A ozvala se Petra, která právě teďka volá.
2: Já si myslím, že chlapi špínu vidí, jenom vidí jinou špínu než my. Mějte krásný den.
0: A ta to rozvedla ještě dál. Vidí chlapi jinou špínu než ženy?
1: Je to pravda, to je taky možnost, že možná v těch našich ženských očích se ta velikost násobí a u ní naopak třeba dělí.
0: My, ano, přesně, my se zeptáme i Zuzky Bubílkový, 10 minut po 6. ji pustíme do vysílání a uslyšíme názor zkušené ženy na špínu. Do té doby se můžete ozývat taky. Jak jsem říkal, na WhatsApp jdou nahrávat i hlasovky, číslo je 605 222 007.

0: pravidelní posluchači vědí, že Halo tady Impulzovi je skvělá hra a že v tomto kole mohou každé ráno mít až 100 000 korun. Jen chce, aby to do sebe v rodině všechno dobře zaklaplo. To znamená, aby jsme měli šťastnou ruku buď já, Honza Daněk, nebo Klárka Šedová. A to si právě teďka vyzkoušíme. Poprosím princeznu, kdyby se zvedla a zatočila kolečkem. A už se točí. Na nečisto samozřejmě, tohle není ještě hra. Opakuj, toto není hra.
1: Ne, to je hra a já to vyhraju.
0: Dvojnásobek. Takže Klárinka, kdyby teď byla posluchačka a někdo točil, tak má asi dvojnásobek.
1: No
0: to by bylo dobrý, že?
1: Mám nulu, takže když dvojnásobíte nulu, tak je to pořád nula. I když stonásobíte nula, je to pořád nula.
0: Jaká ty jsi počtářka? Posloucháte Impulzovi a nezapomeňte se hlásit taky. Jednoduché výherní heslo je vstupenkou do vaší oblíbené hry. To heslo zní...
1: Halo, tady Impulzovi.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
0: 2 minuty chybí do 6:15 a 007 poslouchají nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Připomínám, že vážná nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz na 57 z Opavy do Nového Jičína v Brance u Opavy. Doprava zpomaluje v obou směrech. Proficis Global Assistant hlásí drobnou nehodu na Znojemsku, a to mezi Nečarticemi a Hodonicemi. A na Brněnsku mezi Přibyslavicemi a Lesním Hlubokém před nájezdem na D1 u 9 křížů srazilo osobní auto 7. Z dopravy je to pro tuto chvíli vše. Kdybyste měli doplňující zprávy, můžete je klidně nahrát přes aplikaci Rádia Impuls.
1: Slyšíš to? Neslyšíš, věď? Já už ho ale slyším. Být tebou sednu si, dám ruce za záda a připravím se, protože pan profesor je na chodbě.
0: Okamžitě do lavic.

0: Posloucháte Halo, tady Implozovi.
1: A je tady pan profesor a je tady proto, aby prověřil vaše znalosti. Znalosti z různých oborů. Tentokrát se zaměříme na pravopis a na slovo, které je velmi často problematické. Tak dobré ráno, pane profesore.
0: Dobré ráno.
2: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
3: Dobré ráno, studenti. Zkuste si tipnout, co budeme dnes v češtině probírat. Bude to pravopis slova typ, se kterým si i maturanti a vysokoškoláci občas neví rady. Přemýšlejte, jaké i ve slově typ v následující větě napíšete. Diktuji. Dám ti dobrý tip. Dojdi si dnes koupit rajčata. Jsou ve slevě. Ale nekupuj rajčata typu soudek. Ta jsou drahá. Tak doufám, že jste to zvládli a máte dobře měkké i v části dám ti dobrý tip, protože pokud něco doporučujete nebo odhadujete, je to tip s měkkým i. A pokud jde o tip jako druh něčeho, tak vždy s tvrdým i.
4: Že to už příště neskazíte?
3: Pro dnešek končíme.
2: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
1: Já na to mám dobrou mnemotechnickou pomůcku. Typ jako druh a tip jako nápad.
5: Jejda. A mě napadlo, můžu tě pozvat na kafe, i když nejsem tvůj typ?
1: Můžeš.
5: Čekal jsem jinou odpověď, ale Klára je vždycky upřímná. A co vy, zkoušíte si to s panem profesorem taky? Pokud chcete víc dílů a víc hádanek, mrkněte na náš nový web impuls.cz.

0: Když se vypravuje rodina do práce, je důležitá předpověď počasí, abyste věděli, co si na sebe obléknout.
1: Bude většinou oblačno až zataženo. Odpoledne se přidají četnější přehánky nebo i bouřky, ale teploty velmi vysoko, 24 až 28 stupňů Celsia.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První lásky, nekonečné plány a sny o budoucnosti. Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18. Každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. V blízkosti Bílého domu se střílelo. Hokejistou sezóny je Roman Červenka. Je 6 hodin, dobrý poslech zpráv vám přeje Kateřina Palajová.
4: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy rádia Impuls.
3: Hasiči dostali požár v Českém Švýcarsku pod kontrolu. Podařilo se jim ho v části Národního parku lokalizovat. Znamená to, že se oheň už nešíří a šířit nebude. Plochu požářiště se podařilo snížit z původních víc než 100 hektarů na zhruba 20. Pokud vše půjde dobře, měl by zásah skončit na konci týdne. Už ode dneška se počet hasičů i nasazené techniky sníží. Včera se na místě pohybovalo 540 hasičů. K dispozici měli zhruba 180 kusů techniky. Na Děčínsku hoří v podobně náročném terénu jako při rozsáhlém požáru v roce 2022, který hasiče likvidovali 3 týdny. Tehdy ale požár zasáhl 10x větší území. Americká policie postřelila ve Washingtonu člověka. Tajná služba uvedla, že muž začal v blízkosti Bílého domu střílet po neupřesněné konfrontaci s policisty a že postřelil kolem jdoucího. Bílý dům byl po incidentu krátce uzavřený. Záchranáři uvedli, že do nemocnice převezli dospělého muže, jeho zdravotní stav neupřesnili. Sdělili, že ošetřili také dospívajícího muže, který utrpěl lehká zranění. Vláda chce ulevit číšníkům a servírkám. Spropitné v restauracích má být podle kabinetu osvobozené od daně z příjmu a pojistného. Ministrně financí Alena Schillerová doufá, že tento krok v barech a restauracích ocení.
5: Servírkám, číšníkům, barmanům či kuchařům, tak otevíráme snadnější cestu hypotékám a bankovní bonitě. Samozřejmě nic nemůže být bez stropu, je to až do 7% celkových tržeb daného restauračního zařízení.
3: Díky vládnímu návrhu dosáhl svého zástupce restauratérů z hospodářské komory Luboš Kastner. Ten před časem v našich impulzech Honzy Benešovského volal potom, aby se dýška stala oficiální součástí mzdy. Vláda tak tímto návrhem splnila jeho přání. Plzeň koupí 30 bateriových trolejbusů. Nahradí neekologické autobusy na 3 linkách. Dodávka prvních vozů by měla proběhnout v listopadu příštího roku.
6: Polovinu nákladů na pořízení 34 trolejbusů pokryje dotace 317 milionů korun, což už schválili městští radní. Bateriové vozy nahradí naftové autobusy na linkách 22, 27 a 29. Bude to znamenat méně emisí a hluku v obytných čtvrtích. Plzeň koupí 19 vozů o délce 12 metrů a 15 kloubových 18-metrových trolejbusů. Náhrada vozidel se spalovacími motory nízkoemisními trolejbusy je klíčovou podmínkou dotace. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
4: Sport.
3: Cenu pro nejlepšího hokejistu sezóny si převzal Roman Červenka. Útočník z Pardubic se na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže vrátil po 10 letech. Opora Dynama na gala večeru v Praze převzala 4 ceny. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. Nejlepším obráncem byl zvolený Tomáš Galvas z Liberce, nejlepším střelcem základní části se stal vítkovický útočník Anthony Nellis.
0: Klárka Šedová
1: a Honza Daněk.
0: A dnešní otázka, jak máte doma rozdělené domácí práce a kdo je ten největší dříč? A pozor, vidí muži špínu nebo dělají, že ji nevidí? Odpovědět můžete i vy.
4: Impulzovi, jsme vaše rádiová

0: Jedna z našich zvídavých otázek pro dnešní ráno je, jak máte v rodině rozdělené domácí práce. Odpovídá i naše tetička Zuzka Bubílková.
1: Dobré ráno.
2: Zdravím Impulzovi. No jak, zaúkoluji tím sama sebe a znechutí je vykonám. Ale zjistila jsem, že když se přemůžete a denně něco uděláte, stane se z těchto neviditelných prací zvyk. Takže když jdu ven, automaticky beru sebou smeti. Večer pod sebou zametu korálky a niče, které mi popadaly, když se mi navlékala. Vytření podlahy zabere na nejvíc 10 minut, prach se tře, když už ho na povrchu vidím. Nádoby oplachuji průběžně, aby zbytky nezaschly, svůj pelíšek narovnám jen, co z něj vylezu. Říkám tomu mimomozkové aktivity, které beru jako povinnou daň za možnost dělat v příjemném prostředí to, co mě baví. A vzpomínám na to, jak se u podobných aktivit nadřely moje babičky.
1: A v čem je největší rozdíl?
2: Tak například babičky bílé prádlo vyvářely, velké prádlo nešlo prát v pračce a tak ho prali v ruce na valše, klepali koberce venku proutěným klepáčem, linoleum drhli rýžákem, parkety se jednou za čtvrt roku leštili ochranou pastou a tak dále.
0: Kterou domácí práci úplně nesnášíte?
2: Umývání oken. Naposledy mi je umyl řemeslník, který mi rekonstruoval byt s odůvodněním. No k tomu novému bytu jejich stav neladil. Povídám, no to víte, umývala jsem je o Velikonocích. A bylo mi jasné, že jen ze zdvořilosti se nezeptal o Velikonocích a v kterém roce. Vaše Zuzana Bubílková.
0: Ano, proč muži nevidí špínu, a kterou domácí práci úplně nesnášíte, nám můžete nahrát i vy třeba přes WhatsApp 605 222 007.
1: A píše Marťa, u nás jsou rozdělené práce přes 30 roků. A to jednoznačně. Já vařím, manžel to sní. Tímto zdravím za volant autobusu na linku do Tišnova a přeji krásný den. Martinko, děkujeme vám taky.
0: Ozvěte se taky. Posloucháte Impulzovi. 9 minut po 6. hodině zpívá Taylor Swift.

0: První zazvonění. Třetí.
1: Haló, tady Inkluzovi.
2: Dobrý den, vítejte v našem vysílání. Tady jsou Klárka s Honzou.
1: Ráno.
2: Dobré ráno.
0: Krásné ráno, Jirko. Gratulujeme, máte 10 000 korun.
1: Já moc děkuju.
2: Vypadá to, že
1: jste mě zbudili.
2: No právě.
0: No dobré ráno,
2: tak,
0: dobré.
2: Tak
0: dobré.
2: Chcete zavěsit, nebo to, máme,
1: no,
2: to položit? Máme to položit, nebo jak jako?
1: Pokládat nebudeme, určitě dobře. Budeme točit.
2: Můžeme zůstat na... Dobře, vy už jedete. Vy jste se na to evidentně těšil. Točí Klára nebo Honza?
1: Zkusíme Klárku.
2: Dobře.
0: Dobrá, já
2: takže,
0: jdu na to.
2: Zdraha, připrav se a já ti to odstartuju. Připrav se ke startu, pozor. Teď. Dneska do toho švihla. Dneska se opřela, vždycky jenom tak ťukne. Jeli jsme teďka kolem Smolíku, pozor, pozor. A bohužel máme tam Smolík.
0: Jirko, to mě mrzí.
2: Je tam, Jirko.
1: Tak se nedá nic dělat, no.
2: Ježiši. To nechcem.
0: Já se jdu zahrabat.
1: Nevadí.
0: Jirko, já se tak omlouvám, ale víte jak, já s tím nic nezmůžu. Zatočím a ono to tam padá.
1: Tak co? Stávají se horší věci.
2: Přesně, já to říkám pořád. Odkud jste, Jirko?
1: Blanensko, jo, Moravský kraj.
2: Je takový krásný kraj ještě. Jak by se šiklo 10 000 třeba i vy?
1: Tak, nebylo by to dva hození.
2: Jo, no tak třeba to vyjde v příštím kole. Mějte se hezky, naslyšenou.
0: Naslyšenou.
2: To byl Jirka, kterému Klárka vytočila Smolíka.
0: Jo, tak ty jsi ještě škodolibej.
2: Já škodolibej. Já nikdy nejsem škodolibej, Klárko. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Hazardní jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na Dek.cz.
6: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.

0: Radio Impuls. Doprava 007.
1: Pro ranní rodinu řidičů a řidiček nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Nehoda dvou aut brzdí provoz na D1 na 49. kilometru ve směru z Brna do Prahy. Dvoukilometrová kolona je také na příjezdu do Prahy z Chomutova kvůli omezení u letiště. Přímo v Praze v Dobřížské směrem na Smíchov před vjezdem do Blanky boural osobák s nákladákem. Ucpává se trojka z Benešova do Prahy před Cenohraby, stojí se ze Svitav do Brna na příjezdu do Lipůvky a v Plzni na příjezdu do Radčic směrem z Malesic srazil autobus chodce. Nehoda si vyžádala zranění a provoz je tam částečně omezený. Z dopravy je to všechno, kdybyste měli doplňující info, nahrajte to přes aplikaci Rádia Impuls.
2: A za chvilku taky zuřivec. No co myslíte? Poslali jsme ho pracovat.

0: Taky patří Zuřivec. Dobré ráno, Aleši. Alešku, dobré ráno. Ty jsi dostal za úkol dělat všechno po staru.
1: Ano, slyšíme se, ahoj.
2: Dobré ráno. Ne, já tady jenom zkouším, co možnosti, jo. A já tady mám totiž, mám i takový ten, já dělám teďka totiž, uklízím terasu, která je taková jako, úplně se přiznám, třeba tady je ještě jehličí uschlé zámečního stromku, který tady byl ještě minulý týden na terase, jo. Já nevím, to znáte nikdo nebo neznáte, mě vždycky líto vyhodit, takže jsem byl donucený už minulý týden, ale je tady jehličí z toho, jo, nebo z podzima, tady je ještě takový, tady taková vrba, která strašně, kdo má vrbu, zná to, to je neskutečný bordel z toho vždycky, takže ještě vlastně z minulého padání je tady listí na terase z té vrby suchý a další jiný mučovací kůra, kterou natáhla zase pes na tu terasu a já to zkouším a já jsem dostal, v akci jsem měl možnost koupit takový ten fukar. Teďka jsem ho zkoušel. Použil jsem ho jednou a teďka po druhý a vím, že to už nikdy neudělám. To tady lítá nekontrolovatelně všude. Vlastně jsem to teďka zaházel tady na kytky. To zase Aneta bude naštvaná, že jsou tady kytky teďka od tady těch různých věcí, co tady byly na zemi. Hele, klasika, klasika, úplně nejlepší, jak má být.
0: Takže to znamená, že co, zametáš?
2: Zametá. Opravdu, metu si to tam, kam si to chci mect. Rozumíte, udělám si hromádku a potom, co si udělám hromádku, tak to dám na lopatku a hodím to tam, kam potřebuji. Já vůbec nechápu ten fukár, jak to lidi, jako na co to mají. Jo, kam s tím, jako, kam s tím mířej. Jo,
0: k sousedovi.
2: Jako,
1: k sousedu. Vy,
2: to vždycky, je ono přesně, já jsem si říkal, tím tady otravujete všechny, že jo, prach, víří to prach, všechno a děti od sousedů, chudáci, naše děti, všichni to musí potom dejchat. Takže starý dobrý koště, ale to pozor, tohle je koště, no, já bych tak typoval rok 72 až 76. Jo, tady to jsem se narodil.
1: Jo.
2: Tak tohle je koště prostě ještě z domácích potřeb československého nějakého národního podniku. A pořád metehle.
1: Podívej se, když se uklízí a je potřeba něco odmíst z terasy nebo odhodit ze zahrady, vždycky soused. Pamatuj si, vždycky soused.
2: Dobře, dobře. A já ještě mám, ještě potvrzuji tímto vstupem jedno takové staré pořekadlo, že staré koště, a to je tohle fakt staré koště,
1: dobře mete
2: úplně nejlíp.
0: Já myslela, že nové koště dobře mete.
1: No tak, alež to trošku přetransformoval. Staré koště.
2: To vůbec,
1: říká se nový koště, když přijde nový šéf a tak dál, tak vždycky se říká nový koště dobře mete, že se snaží dělat změny, novinky a tak dál a být prostě v očích prostě nadřízených ten nejlepší, takže ty jsi to transformoval, starý koště dobře mete a je to pravda.
2: No, to je moje zkušenost, u mě to tak je. Starý koště.
1: Otázka pro dnešní ráno na posluchače zní, kdo u vás doma dělá domácí práce, jak to máte rozdělený. Můžeš krátce odpovědět i ty.
2: Ježíš Maria, teď se řeknu, no Aneta. Jo, já vařím, ona uklízí, jo?
0: A je to venku.
1: Měj se hezky, ahoj.
2: Tak jo, ahoj.
0: Papa.
1: A jak je to u vás, milí posluchači? A taky děláte věci po staru, nebo k tomu máte moderní spotřebiče? Ozvěte se nám do ranního tématu přes WhatsApp 605 222 007, kam jdou nahrávat i hlasové zprávy. Je úterý 5. května, 5 minut před 6:30. Tady jsou Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Rádio plné peněz, i když dneska to s těma kačkama úplně nevyšlo, ještě teďka koukám na to šedé políčko Smolík, které nám tam padlo při dnešní hře s naším posluchačem z Blanska. Tak mě to mrzelo, jako i sympatiák to byl, zrovna jsme ho probudili, mohl mít krásnou aspoň desítku, no nic, no, je to jenom hra a tohle se prostě ve hře stává, že jo, taky váš oblíbený tým občas prohraje a tak dál, no nic, nebude se v tom vůbec hnípat.
1: Šedé políčko vytočila Šedová. Je to na mě.
0: Jo, není vůbec, ne, neber si to. Ne.
1: Je to tak.
0: Ne. Teď...
1: Nemám šťastnou ruku dneska.
0: Ne, ale i přesto mám velkou radost, že vás baví Halo tady Implozovi. V tomhle kole můžete každý den vyhrát až 100 000 korun. Nezapomeňte už na zítřejší hru.
1: A já vám prozradím, co nás čeká ohledně počasí. Bude většinou oblačno až zataženo. Odpoledne se pak přidají četnější bouřky a taky přehánky a nejvyšší teploty vysoko. Úplně se to nezdá, ale budou vysoko. 24 až 28 stupňů Celsia. Teď Litoměřice aktuálně 16 stupňů, píše Petr, a Gáby z Kokořínska hlásí, že jede do práce, do Plzně a právě teď má 14 stupňů. Děkujeme za všechny vaše zprávy, pište dál. Náš WhatsApp má číslo 605 222 007.
0: A za chvilku spojíme jednu rodinu se čtyřmi dětmi, protože manžel je v nemocnici a Monika se musí starat úplně o vše. O co jde, vysvětlím v pořadu. Úsměv, prosím.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Mami, proč máme všechno od konceptu?
5: To jen se zeptej, tatínka.
6: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
7: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
8: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
9: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
10: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Business a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
13: Po půl sedmé začínají zprávy jednou větou s Kateřinou Palajovou. Maturanty dnes čeká povinný didaktický test českého jazyka a literatury. Bývalý ministr spravedlnosti za ODS Pavel Blažek se cítí v souvislosti s bitcoinovou kauzou nevinný. Soud Břeclavy by měl rozhodnout v případu smrti chlapce, na kterého na hřišti spadla branka. Výbuch v čínské továrně na zábavní pyrotechniku zabil nejméně 21 lidí. A fotbalová liga mistrů pozná prvního finalistu, bude jim anglický Arsenal nebo španělské Atletico Madrid.
0: Naším úkolem je vás vytáhnout z postele a udělat vám radost. To je úplně to zásadní pro Impulzovice rodinu. A za chvilku uděláme radost Monice a jejímu manželovi, který bohužel právě v tuto chvíli poslouchá v nemocnici.
14: Impulzovi, jsme vaše rádiová.

0: Rádio Impuls. Úsměv, prosím.
1: Prosím.
2: Dobrý den, my vás zdravíme, dostali jsme na vás kontakt od Karla, tady jsou Klára a Honza, z Halo tady Impulzovi.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: My jsme na vás od Kaji dostali číslo. On byl v nemocnici, nebo ještě je v nemocnici a máme popřát milované manželce k narozkám. Hodně štěstí, zdraví, moc vás miluje. Napsal, jsem teď v nemocnici, nemůžu popřát osobně.
1: No ano, ano, je to pravda, už měsíc, no.
3: No vidíte, a my vám teda za něj přejeme všechno nejlepší, i když to taky není osobně, ale je to prostřednictvím rádia.
1: Děkuji moc.
2: Co se, musíte nám hlavně říct, co se Kájovi děje.
1: Doktor mu zanedbal zánět v kolení a dostal zlatého stafilokoka a otravu krve už prostě, takže...
2: No.
1: Já jsem ho donutila na pohotovost, kdyby čekala 3 dny, jak mu říkali, tak už tady není.
3: To je hrozný. A daří se mu líp, lepší se?
1: No, je to lepší dneska teda. Dostal zprávu od lékaře, že snad na víkend už by mohl být doma, no.
2: Takže jestli tomu dobře rozumíme, rodina teď není kompletní a vy se musíte postarat o děti, nebo o dítě.
1: No, o 4 děti.
2: O 4 děti,
1: starý dům, jímku prostě, která se musí vyvážet a nevím, co všechno.
2: Vy jste statečná žena. Nepotřebujete nějakou pomoc? Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Kde bydlíte, kde jste?
1: To je taková malá dědinka zahrádka u námi na Odoslavu. Tady je jenom tak 5 domečků, asi a rybníček, takový klídek.
2: Tak aspoň vám uděláme radost nějakou hezkou písničkou.
1: Jo, děkuji, já vás právě ráda poslouchám. To musí být v každém autě, všude doma naladěné, prostě rádio Impuls.
3: Dobrý, tak to jsme trefili.
1: Jo.
2: Pojďte ještě Karlikovi poslat pár slov podpory, určitě bude poslouchat.
1: Tak on ví, že na něho čekáme, víme, že to zvládne a těšíme se na něho a čeká tady na něho překvapení, o kterém vůbec ani neví a netuší. Tak se má na co těšit.
3: Vy jste těhotná?
1: Ne, to už ne.
3: To by bylo překvapko, co?
1: No. Něco jsme mu udělali v domečku, teda to něco
3: dobrý,
1: se nám podařilo. Páté už ne.
2: Páté to není na cestě. Mějte se nádherně, držte se a mějte
1: děkuji
2: se krásně.
1: Jo, a děkuji za vás, děkuji.
3: A Karlovi držíme palce, ať to všechno dobře dopadne. Mějte
1: jo,
3: se krásně,
1: děkuji.
3: Naslyšenou,
2: mějte se hezky.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: zpívá tady zpěvačka Mary Fredriksson z Roxette, taky bych si někdy přál létat. To bych byl v Plzni za chviličku, co? Posloucháte, halo, tady Impulse. Nejenom v Plzni, ale kdekoliv, kam by člověk chtěl, třeba na víkend do Berlína, za známými do Ostravy, to by nebyl žádný problém.
1: A teďka, jestli by se dalo lítat, takže bys měl třeba krosnu na zádech, víš? Jakože bys byl komplet zabezpečený.
0: S kufříkama.
1: S kufříkama. Hmm? To bych chtělo ještě domyslet.
0: Jo, holka. To rozeberem někdy.
1: Jestli jako v těch rukách, nebo fakt jako to nejsi, nehledno, nevím. No.
0: Možná někteří z vás právě teďka letí po silnici někam za prací.
1: No a jestli ano, a vlastně nemusíte letět ani za prací, nám je jedno, kam jedete. Pro nás je důležité to, že jste na cestě. Napište nám na náš WhatsApp 605 222 007 jedu a my vám tu cestu zpříjemníme.
0: Jasně, pustíme písničku Na cestu. Jedu na 605 222 007, pokud s náma právě teď chcete do vysílání.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky. Láska, láska, čarovný obraz prestrý. Písničku za písničkou.
5: Pojď blíž, já zpátky odlétám.
2: Bez zbytečných řečí. Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Posloucháte, halo, tady Impulzovi a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ucpaný je pražský okruh směrem na letiště před Lochkovským tunelem. Profici z Global Assistance hlásí 3-kilometrovou kolonu na příjezdu do Prahy z Chomutova kvůli zúžení u letiště. V Praze se zdržíte ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a v Liberecké do centra. Bezmála 3-kilometrová trasa, promiňte, řada, je na trase z Mělníka do Slaného před Novou Vsí. Popojíždí se na D1 ve směru z Brna do Prahy mezi 30. a 24. kilometrem. Hodně plný je příjezd do Brna po bratislavské D2 od 3. kilometru a nehody mám nahlášeny na obchvatu Votic mezi Benešovem a Táborem a na trase z Karlových Varů do Chomutova. Je to za Málkovem. Kdybyste se chtěli přihlásit z místa, nahrajte to přes aplikaci Rádia Impuls. Budeme s Klárou moc rádi. Teď už stačí napsat jedu na náš WhatsApp a pojedem v tom spolu. Halo, tady Impulzovi, vaše ranní rodina.

0: No, meteorologové píšou, že budeme vítat déšť už od středy, ale i dneska Klárinka hlásí, že by měly být bouřky, tak uvidíme, jestli měla Helena pravdu. Každopádně s námi teďka ve vysílání naše posluchačka. Tady jsou Klára s Honzou, kdo je na druhém konci?
1: Andrea.
0: Andrejko, dobrý den, vítejte v našem vysílání.
2: Andrejko, krásné dobré ráno, kam jedete?
1: Dobré ráno. No, já se komotám po Moravě, takže teď jedu směr Frýdek Místek, tam si naložím a letím do Prostějova.
2: A co si naložíte?
1: No, to ještě nevím. A jo, tam jsou vlastně nějaké vitríny, vezu vitríny někde do Prostějova.
2: A vy jedete s kamionem, jo, s dodávkou, jo? Taková krásná, křehká žena jezdí s dodávkou.
1: No, tak křehká to nevím.
2: No, jste hustá.
0: Máte dobrou profilovou fotku?
1: Jo, děkuji.
0: Vypadáte tam strašně sexy, Klárka teda říkala.
2: To nevím, jestli sexy, ale
0: to hezký. Tak to říkám už já.
2: Hezká a vypadáte hrozně jako pozitivně a mile. A trošku mi připomínáte Jeanette O'Connor.
0: Šinet.
1: Ježíš.
0: Jo?
1: To už jsem slyšela několikrát.
0: Že jo, to vám říkal úplně každý, já jsem to toušil. No a v kolik takhle vstáváte?
1: Dneska v 5.
0: No, to je docela dobrý čas. Živíte rodinu?
1: Ale ono, no ani ne, tak přítel je na nemocenské, takže, takže tam nějaké ty penízky jsou a právě proto jsme si domluvili, že já půjdu jezdit. A,
0: jo. Tak jste šikovná, že jste převzala iniciativu a takhle se o něj staráte.
1: No tak ono to musíme, že nějak v rodině stát za sebou a nějak si pomáhat.
0: Je. A v tom je rodina vždycky silná, já s váma naprosto souhlasím. Tak mám tady Stinga, kapelu Police, mám tady Eda Sheerana, tak co by vám vyhovovalo?
1: Takže Sting?
0: Bude jenom a jenom pro vás na cestu.
2: Šťastnou cestu.
0: Když už lítáte po té Moravě, tak to tam pozdravujte všechno. Mějte se moc hezky.
1: Děkuju, mějte se, nashledanou.
0: Naslyšenou.
3: Písnička na cestu.
0: Tohle Every Breath You Take je pouze a jen pro Andrejku, která nás naladila. 7 minut chybí do 7 hodiny.

0: Jak máte u vás v rodině rozdělené domácí práce a proč muži nevidí špínu? Ptáme se dneska v ranním tématu. Vrátíme se tam zase po 7. hodině.
1: A já vám prozradím, co nás čeká ohledně počasí. Bude většinou oblačno až zataženo. Odpoledne se přidají přehánky nebo i bouřky a nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Jak je aktuálně u vás? Dejte nám vědět na náš WhatsApp 605 222 007. My to budeme šířit.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku. Blažek se v bitcoinové kauze cítí nevinný. Maturanti se chystají na test češtiny. Je 7 hodin, vítejte u zpráv s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
3: Hasiči úspěšně bojují s požárem v Českém Švýcarsku. Oheň se už nešíří. Plochu požářiště se podařilo snížit z původních 100 hektarů zhruba na pětinu. Podrobnosti zjišťuje reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré ráno.
4: Pěkné ráno. Lokalizaci požáru vyhlásili hasiči včera kolem 6:30 večer. Šéf hasičů Vladimír Vlček je si jistý, že se požár nešíří a šířit nebude. Řekl to v České televizi. Oheň v okolí obcí Chřibská a Jetřichovice na Děčínsku mají pod kontrolou. Pokud vše půjde dobře, měl by zásah ukončit na konci týdne. Pak začne sčítání škod a vyšetřování příčiny, říká mluvčí správy Národního parku České Švýcarsko Tomáš Salov.
5: Přirozené příčiny můžeme vyloučit, protože v našem prostředí se jedná výhradně o zahoření odblesku a v posledním období žádná bouřka nebyla. Takže si můžeme být téměř jisti, že ten oheň je zapříčiněn člověkem.
4: Hasiči postupně v Českém Švýcarsku redukují počet zasahujících jednotek, s likvidací by jim také mohly pomoct dnešní dešťové přehánky. Místo dál zůstává pod neustálým dohledem. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
3: Ex-ministr Blažek se cítí nevinný. Prohlásil to po obvinění v souvislosti s kauzou loňského darování bitcoinu ministerstvu spravedlnosti. Tři obvinění se podle detektivů z Národní centrály proti organizovanému zločinu dopustili trestných činů legalizace výnosů z trestné činnosti a zneužití pravomoci úřední osoby. Podle serveru Seznam zprávy se vedle Blažka obvinění týkají jeho někdejšího náměstka Radomíra Daňhala a brněnského advokáta Káry Matice. V případu je už obviněný také Tomáš Jiříkovský, a to kvůli praní špinavých peněz a provozování darknetového tržiště. Od loňského srpna je ve vazbě. Maturanti prověří znalosti z českého jazyka a literatury. Žáky posledních ročníků středních škol dnes čeká povinný didaktický test. Podle dat státní organizace Cermat se k němu přihlásilo 84 250 maturantů, kteří jdou ke zkoušce poprvé. Slohy mají maturanti většinou za sebou, mohli se psát v dubnu. Období ústních zkoušek potrvá od 16. května do 10. června. Konkrétní termín určují ředitelé škol. Didaktický test z angličtiny a matematiky psali maturanti včera. Volitelné testy z francouzštiny, němčiny, ruštiny, španělštiny a nepovinná těžší zkouška z matematiky se budou konat zítra. Šíleným řidičem z německého Lipska je mladý muž. Včera odpoledne najel osobním autem do lidí. Dva zemřeli, tři další jsou vážně zranění. Saský premiér Kretschmer řekl, že řidičem byl 33-letý německý občan s psychickými problémy. Policie ho zadržela, další nebezpečí městu podle ní nehrozí. V Praze včera večer zaspívala a zahrála legenda. V O2 aréně vystoupil britský hudebník Eric Clapton. Podle našeho reportéra Tomáše Kabáta trval skvělý koncert zhruba hodinu a půl.
6: Eric Clapton ukázal neskutečnou vitalitu. Ve svých 81 letech dokázal na pódiu energicky kývat do rytmu, občas i trochu tančit a mrštné byly jeho prsty tančící po kytaře. Nepotřeboval žádné velké světelné efekty ani pyrotechniku. Všechno utáhl svým hlasem a svou hudbou. V rámci jeho show zazněla improvizace i některé jeho největší hity. Nezazněly ale všechny, což některé zklamalo. Z pražské O2 arény Tomáš Kabát, Radio Impuls.
7: Tady Impulzovi. Krásné dobré ráno vám přeje vaše rádiová rodina. Za mikrofonem Klára Šedová.
1: A on za Daně.
7: A dnešní ranní téma, jak máte doma rozdělené domácí práce a proč muži nevidí špínu? A nebo vidí?
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina. Halo,
7: tady Impulzovi. A nebo vidí a dělají, že nevidí? Ha!
1: B!
7: Já jsem udělala ha, ne a.
1: Ne, já myslím, že jako varianta B je správně.
7: Správně. Posloucháte Impulzovi. Šťastný chlap Lucie, jako kdyby to dotvářelo naše dnešní ranní téma. To

0: Domácí práce, to je nekonečné téma, které zná úplně každá rodina. Kdo vynese koš, kdo vaří, kdo uklízí, jestli to funguje podle plánu, jak to máte doma rozdělené u vás. Je tam někdo, kdo se práci vždycky šikovně vyhne. Posluchač Míra to má dobře zařízený doma.
1: Já samozřejmě špínu a nepořádek doma vidím. A můžu říct, že s nasazením veškerých sil to včas přítelkyni nahlásím, aby to uklidila.
2: No, tak vy jste zlatíčko. Normální miláček.
0: To je miláček dnešního rána. Posluchač Míra je miláček dnešního rána.
2: Roman píše, vy chlapi to máte celkově tak jako nějak zvláštně nastavený. Čistota plus zdraví, špína je ta druhá. Vše musí být vyvážené jako ying a yang. Uklízet ano, ale nesterilně. Jinak nám odejde imunita a zabije nás první bacil. Romane, krásná práce. A Zdenda ještě napsal, měl jsem pocit, že bych měl doma trochu pouklízet, tak jsem si nalil víno a všechny ty ošklivé pocity zmizely.
0: Ano, přesně. A pak ještě, když sundáte brýle, v mém případě, tak je čisto úplně všude. A navíc se mi všichni zdají hodně krásní. Hlásí se posluchač Petr.
3: Tak u nás domácí práce převážně dělá manželka. No a já, když někde vidím nějaký bordel nebo špínu, tak nejsem línej a přikročím to.
0: Pepa. Pepa.
4: Já si myslím, že chlapi hlavně vidí špínu třeba na autě, v autě nebo na motorce a ženy ji zase vidí v bytě a podobně.
0: Tak a myslím si, že to je docela dobrý pohled a pokud to takhle máte rozdělený, je všechno cajk.
2: A ženy to mají v autě stejně. Tu špínu vidí v autě a na autě, ale nikdy ne v kufru.

0: Mika jednoznačně vyzývá k relaxaci.
1: Relax.
0: No dobře, jenže člověk taky musí něco dělat. Makat, soustředit se, znáte to sami.
2: Jezdím s úsměvem.
0: Příjemné ráno. Dnes zase jedeme s úsměvem a máme pro vás spousty odměn. Tankování na měsíc nebo rok zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma a další. Kolega Petr dnes vyrazí na cestu a kam to bude, se dozvíte z našeho vysílání. Letos máme v rámci Jezdím s úsměvem i něco navíc, třeba pro ty, kteří nejsou za volantem. Kolem poledne se hraje přímo ve vysílání o kupony v hodnotě 500 korun od OMV. Chcete mít náskok? Stáhněte si apku, kde vždycky visí nápověda dopředu. Buďte připraveni a jezděte s úsměvem.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
3: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno všem 007. V Praze ve Strahovském tunelu směrem na Troju blokuje pravý pruh nepojízdné auto. Hodně plná je celá Dobřížská. Postojte si i na Barandovském mostě. Pevné nervy, ozvěte se odtud, kdyby něco. Popojíždí se i na Pražském okruhu ve směru na letiště mezi Jesenicí a Radotínským mostem a práce silničářů komplikují provoz na příjezdu do Prahy z Chomutova v Lipské. Kolona má přes 2 kiláky. 3-kilometrová kolona je také na D1 ve směru z Brna do Prahy před 34. kilometrem. 3-kilometrová kolona je na D11 ve směru do Prahy před sjezdem číslo 8 u Nehvist a vážná nehoda dvou osobáků zaměstnává záchranáře v Brance u Opavy. Je to na trase z Opavy do Nového Jičína a stojí se tam v obou směrech. Z dopravy to stačí. Kolon bylo dost. Dejte vědět, jestli jste se i vy dostali do dopravních problémů. Třeba přes aplikaci Rádia Impuls.
2: A za chvíli zuřivec dělá domácí práce hezky postaru, tak jak jsme byli zvyklí před lety. Jak mu to jde, dozvíme se za chvíli.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzovi.
1: Zuřivý reportér Rádia Impuls.
2: Pracujeme dneska, opravdu pracujeme, tedy hlavně na těch domácích pracech a zuřivec taky pracuje a dělá věci po staru. To znamená, že jsme mu zakázali veškeré vymoženosti, tak mě zajímá, jak to tam vypadá. Aleši, dobré ráno.
3: Impulzové, krásné dobré ráno, tak ale asi uznáte, že i po staru se používala voda na mytí nádobí třeba, jo?
4: Jistě.
3: Taková to nebyla myčka, že jo?
4: Jistě.
3: To má dneska téměř každý. Tak já teďka po staru meju starý hrnec. Jo, radši, abych ho úplně nezničil, kdyby to byl nějaký hezký novej. Tak, teď jsem se dal vodu do hrnce, které je za prvý je připálený dole, takže to už jde blbě, a za druhý tam jsou ještě zbytky jídla, jo. A já jsem použil takový jako, ne, no, takový hrubší písek, jo, který je ze starého filtru, nebo z filtru po loňské sezóně z bazénu. Tam je takový křemičitý písek, takový hrubší, tak ho tam nasypu a teďka jako zároveň tu houbičku k tomu písku, to je ta hrubá část houbičky, a tu houbičku, jako tu měkčí, abych to nějak mohl drhnout, jsem použil teď jako utržený kus trávy, takový trn,
4: Aleši,
3: drn v ruce.
4: Aleši, promiň, že ti do toho skáču, my jsme se ztratili teďka.
3: Slyšíme se?
4: Ne, ztratili jsme se v tom, co vlastně děláš, houbička.
3: Meju nádobí.
4: Jo, to chápu.
3: I na mytí nádobí jsem říkal, ano. Je potřeba voda, s tím
4: ano,
3: souhlasíme.
4: To super,
3: je
4: to super. No ale u houbiček, už jsme se ztratili.
3: Ale pozor, ta voda je studená teda, jo, takže odmašťovat úplně nebudeme. Mohl bych udělat to, že bych vzal tady nějaký vazič a ještě bych to jako potom umyl, všechno bych to ohřál, abych to odmastil, a použil jsem teda takový jako štěrk, křemičitý písek, to je vlastně ta drhnoucí část té houbičky ve vodě, a jako tu, to, čím to šmrdlám, tak to je tráva.

0: Neuvěřitelný.
1: Tak v 18. století, 17. neměli jar, že jo, takže pravděpodobně
0: neměli nic takového. Tak tam stačí, aby ta voda se ohřála, no, protože ta mastnota taky se rozpustí tou horkou vodou.
2: No takže zase dobrý, taky ale neměli bazén, víš, jako kdyby brali písek z filtrace. Taky
0: ano,
2: jako
0: tak to může být cokoliv, tak něco někde prostě vemeš někde u příkopu, někde nějaký kus štěrku nebo něco a taky to umeš. Samozřejmě počítejte si, že to trošku poškrábete, jo. A tady to byl takový jemnější písek a je to dobrý. A jenom chci ale říct, že jsem tak jako počítal, jsem si, to ruční mytí třeba ve dřezu, jo. Ono to teda se moc nevyplatí z toho pohledu vody, spotřeby vody, tam je mnohem větší než u myčky. Naše myčka bere nějakých 12 litrů, jako za to jedno mytí, a když jsem si říkal, že, že napustím celý ten dřez a ten asi napustím, tak tam se vejde třeba 30 litrů, jo. A to vlastně jako propálím někam pryč, no.
1: Jo, to se říká. No nic, ale je dobře, že jsi do toho šel a že nám vlastně ukazuješ, že třeba v případě krize, že by došel jar nebo nebyl.
0: No, ale
1: a tak dál, tak člověk může drhnout vlastně všechno trávou, anebo skočí do štěrkovny, že jo, někam, no, a jemnej píseček. A
0: fakt jsem nadšenej, že to takhle umeju, to bych nečekal v žádném případě. Fakt dobrý.
1: Jo.
0: Jestli bych z toho chtěl jako ještě něco jíst, to nevím, ale
1: to je věc druhá. Pouštím písničku, že dlouho mluvíme. Ahoj, Alešku, za hodinku.
0: Dobré ráno.
1: Ať ti to jde od ruky, kamaráde.

0: nikdy nekončící příběh. Ano, to je příběh vaší ranní rádiové rodiny.
1: Kláro, jak to s tebou vypadá?
0: Kláro, jak to s tebou vypadá dneska?
2: Víš, že už úplně jako nefungují klasické rodičáky?
0: Jelikož nemám potomka, tak o tom nemám úplně přehled, ale mám spoustu přátel, kteří děti mají a vím, že to se dá všechno vyřídit dneska online nebo třeba jedním telefonátem, nebo že mají skupiny na WhatsAppu.
2: No, u nás chodíme na tripartity. To je taková věc, při které jde dítě do školy spolu s rodiči.

0: sedne si proti paní učitelce a ona vlastně říká tomu dítěti i těm rodičům, co a jak. A není to tak, že by paní učitelka hodnotila prospěch toho dítěte nebo jak se chová, ale povídají si o tom, co se tam děje, co by dítě chtělo změnit, nebo na čem by chtělo zapracovat, nebo co ta učitelka může udělat pro to dítě. Prostě je to úplně jiné, než to bylo před lety. Takže tripartit, jo? A my jsme byli včera na tripartitách. A když mám už čas, tak chodíme společně, takže to není tripartita, ale quattropartita, dejme tomu.
1: Quattropartito.
0: No ale my jsme přišli do té školy a do té třídy a říkali jsme, ono je to tady takový jako, No, potřebovalo by to rekonstrukci. Paní učitelka sama říkala, že by to potřebovalo rekonstrukci. No a za tabulí byly hmoždínky ve zdi. Říkám, tak aspoň ty hmoždínky, aby vám to nepřekáželo v tom, když promítáte. A ona říkala, to je velký problém, my ani nemůžeme vylíst na židli, aby jsme ty hmoždínky třeba vytahali. Protože bezpečnost ve škole, jo, tak aby neupadly. Tak muž říkal, tak já to vytahám, tak začal tahat během těch tripartit, ty moštíky, teďka tam padala, všude tam vomítka, pak zjistil, no jo, ale já u sebe nemám sádru, tak tam zase vracel ty moždinky. Všude padala zase ta vomítka. Takže příště, až půjdeme na quattropartity, poneseme sebou sádru, budeme sádrovat, a je to.
2: Rodiče sobě, normálně jste rekonstruovali školní třídu. Posloucháte Halo, tady Impulzovi, přejeme krásné ráno a dneska bude většinou zataženo, odpoledne se přidají i přehánky, místy bouřky. Teploty dneska mezi 24 a 28, vypadá to na příjemný, teplý, byť zataženější den.
0: A slunečno teď hlásí Bruntál a 12 stupňů, Krasová v Moravském Krasu 11 a zdraví nás František a Česká Třebová 12, víme od Oldy. Děkujeme za to a pište nám dál, jak to u vás vypadá na 605 222 007.
2: Koukám, poslouchám, že ty ranní zprávy našich posluchačů napříč republikou zatím nekorespondují s tím, co předpovídají meteorologové, ale jak jsme říkali, ty mraky připlují během dne. Teď máte na mnoha místech ještě sluníčko. Užívejte si ho.
3: Vlasty Korce. Ve škole hodina českého jazyka. Paní učitelka, tak děti, dnes budu zkoušet Boženu Němcovou a Karolínu Světlou. A zezadu se ozve, ty vole, vždy ty k nám ani nechoděj.
4: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
5: Tady se vám blíží zpátečka a další, a další, a další, a další, a další.
6: A dost. Převeďte si půjčky k nám do Komerční banky a můžete ušetřit. Více na kb.cz. Komerční banka.
7: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
8: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
11: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
12: 2:30 zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Hasiči lokalizovali požár v Českém Švýcarsku, plochu požářiště snížili na 20 hektarů. V pražské Holešovické tržnici právě začíná slavnostní zahájení květnové části výzvy do práce na kole, pěšky či poklusem. Poslanci projednají

0: Pardubic, který se vrátil na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže po 10 letech.
1: Takže do práce pěšky nebo poklusem, cože?
2: No.
1: A ty bys do práce dokázala poklusem?
2: Z ujezda asi ne.
1: Ráno ve tři do práce poklusem. Tyhle ty aktivisti.
3: Impulzovi, jsme vaše rádiová rodina.
1: Co paní Šedová od vody? Poklusem,
4: no ve čtyři. Hodinku a půl vyrazila dřív, tak jako...
1: Každý ráno.
4: No už běžím.

0: Krásný den, posloucháte Halo, tady Imblzovi, Klára, Honza. Jak máte doma rozdělené domácí práce? Ptáme se dneska a stačí sundat brýle a nikdo špínu nevidí. Máte to taky tak, chlapi? Ozvat se nám můžete už teď. Třeba přes aplikaci Rádia Impuls stačí nahrát zkušenost nebo naším WhatsAppem.
1: Janička napsala, manžel postavil barák a já ho budu celý život uklízet. Aj. Taková byla domluva. A teď nevím, kdo to má lepší. Jani, já jako nechci to, ale já si myslím, že ten chlap, protože u něj je ta práce dokončená, to znamená, ta práce je dokonavá, jo? U vás je nedokonavá, vy budete uklízet celý život.
0: No je to pravda, nebude to jinak, ale zas na druhou stranu je to šikovný chlap, že postavil barák.
1: No tak ještě, jestli postavil, nebo zasadil strom a vzplodil syna. A jestli jo, tak to má teda kompletní.
0: To už je moc filozofický, vraťme se ke dřezu.
1: Jo, dobře. To, co mě ženeš ke dřezu?
0: Kdo je u vás doma šéfem úklidu? Je u vás doma někdo, kdo se práci vždycky šikovně vyhne?
1: Radek píše, tak dobře, jak uklidí moje žena, to já nikdy nedovedu.
0: Je to, je potřeba ženy chválit.

0: Já se zpívám My Oh My a já jsem vždycky jako malý kluk zpíval Máňo Má. Taková dehonestance tak krásný písničky od Slajdu. No jo, a tak člověk dospěje, že jo, to jsou ty infantilní dětské věci, které děláme. Půlnoc od Poetiky nebo Maggie Reilly v hudebním programu Impulzu, tady je vaše ranní rádiová rodina.
1: Prosím vás, nenechte se zmást, tady zpívá pořád. Jo, to jsou řeči, že prej, když byl malej, jo, já bych vám to někdy přála slyšet tady.
0: Nezdá se vám, že do mě šije Šedová? Otázka na WhatsApp. Šije Šedová do Daňka a ano, B, ne. Stačí napsat A nebo B. Jo?
1: Počkej, A.
0: A jako ano, B,
1: je
0: ne.
1: Ano, jo? Dobře. A.
0: Nechtěla jsi náhodou mít tenhle ten vstup?
1: No, chtěla jsem vám říct, prosím vás, že kdybyste hledali všechno od nás, zprávy, muziku, to nejlepší z vysílání nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi, tak to najdete na jednom jediném skvělém místě a to je web rádia Impuls, impuls.cz.
0: Je v novém kabátku, zapomněla jsi, řekla jsi to?
1: Tak to řekni ty.
0: No, je v novém kabátku.
1: No, vidíš to?
0: Najdete tam třeba i pana profesora, který nás zve, vás zve do lavic každé všední ráno. A ozve se už za chvilku do ranního vysílání. Šije Šedová do Daňka a ano, B ne. Stačí odpovědět na našem WhatsApp.
2: Impulzovi. Vaše rádiová rodina.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno impulzáci, hlavně všem řidičkám i řidičům. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. V hlavním městě ve Strahovském tunelu směrem na Troju překáží nepojízdné auto. Ucpaná je do Břížska a taky příjezdy k Barandňáku, a to veškeré ve směru na Smíchov. Fronty vidím ve východní části okruhu mezi Černákem a Štěrboholy a v Liberecké ve směru do centra. Profíci z Global Assistance hlásí ucpaný příjezd do Prahy z Chomutova kvůli omezení v Lipské. Nesouvislá fronta je na D1 cestou z Brna do Prahy mezi 41. a 24. 3-kilometrová kolona je na příjezdu do Náchoda cestou z Polska. Plné jsou příjezdy do Pardubic s Krudimi, Kutné Hory a Chlumce. A komplikace ještě zavolala Klaris. Já tě moc zdravím, Klaris, dobré ráno.
2: Dojedete na trase Hodonín, Veselý nad Boravou, tak v obci Petrov je momentálně asi uzavírka už úplná, protože tam na přechodu srazil kamion chodce. Takže dejte pozor a oprejte se trpělivosti.
1: Ano, Klaris je skvělá řidička, naše agentka a patří do rodiny. A do té můžete patřit i vy, stačí nahlásit dopravu, nahrát ji třeba právě teďka přes aplikaci Rádia Impuls.
3: No a je potřeba si uklidit na stole, trošku to tady srovnat, jo? Protože se blíží pan profesor a bude zkoušet.
1: Už mlčím.

0: Před okamžikem jsem hlásil hromadu kolon a v těch kolonách vlastně čekáte, popojíždíte a říkáte si, sakra, čeká mě porada, musím to všechno stihnout dneska, zakázku, potřebuji mít zákazník, hotovej do pátku a tak dál, je potřeba si procvičit mozkové závity. A tak jsme Jirku poslali do dopoledního vysílání a rozhodli jsme se s Klárkou angažovat pana profesora.
1: Zpátky do lavic. S panem profesorem na rádiu Impuls.
2: Dobré ráno, studenti. Zkuste si tipnout, co budeme dnes v češtině probírat. Bude to pravopis slova tip, se kterým si i maturanti a vysokoškoláci občas neví rady. Přemýšlejte, jaké i ve slově tip v následující větě napíšete. Diktuji. Dám ti dobrý tip. Dojdi si dnes koupit rajčata. Jsou ve slevě. Ale nekupuj rajčata typu soudek. Ta jsou drahá. Ha. Tak doufám, že jste to zvládli a máte dobře měkké i v části dám ti dobrý tip. Protože pokud něco doporučujete nebo odhadujete, je to typ s měkkým i. A pokud jde o typ jako druh něčeho, tak vždy s tvrdým i. Že to už příště neskazíte? Pro dnešek končíme.
1: Zpátky do lavic s panem profesorem. Každé ráno u Impulzových.
0: Jestli pak jste si to taky procvičili. Mimochodem, Klárko, jaká je odezva na toho, jestli šedová šije do Daňka?
3: No, šije, ale je tady i možnost C, jako že máme to navzájem, jo. A hlavně, ale co píšou posluchači, že šije a že mám šít víc. Teda posluchačka tady napsala vyloženě ší a per to do něj, co ti síly stačí. Jdu na to.
0: Není pravda. Posloucháte Halo, tady Impulzové v úterý 5. května, 5 minut před 8 hodinou. Tady jsou Klára Šedová
3: a Honza Daněk.
0: Jsme Impulzové, vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Halo, tady Impulzově, nádherné ráno vám přeje vaše ranní dvojka, Klára Šedová a Honza Raněk.
1: A já vám prozradím, jak bude většinou oblačno až zataženo, odpoledne se přidají četnější přehánky a nebo i bouřky a nejvyšší teploty mezi 24 až 28 stupni Celsia.
2: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
3: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
4: Poškozený sběrač zastavil vlaky u Berouna. Dál platí zvýšené riziko vzniku požárů. Při hloubení metra objevili nový druh prahistorického živočicha. Je 8 hodin, posloucháte zprávy s Kateřinou Palajovou.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Mezi Berounem a Karlštejnem se zastavily vlaky. Provoz přerušil poškozený sběrač. Podle informací zprávy železnic může být poničené i trakční vedení. V úseku je zavedená náhradní autobusová doprava. Lidé by se měli vyvarovat rozdělávání ohňů ve volné přírodě. Dál totiž na většině území zůstává zvýšené riziko vzniku požárů. Reportér Vítek Zábranský teď připomene výstrahu meteorologů. Vítku, dobré ráno.
5: Pěkné ráno. Varování platí pro celou republiku s výjimkou západních a jihozápadních Čech, a to minimálně do dnešní půlnoci. Republiku totiž trápí sucho. Nejhorším stupněm půdního sucha trpí už třetina Česka. Maximální opatrnost je proto na místě. Třeba Krkonošský národní park vyzval návštěvníky, aby hlásili jakýkoliv zárodek možného požáru. Už od soboty bojují hasiči s rozsáhlým ohněm v Českém Švýcarsku na Děčínsku. Včera se jim podařilo požár lokalizovat, dál se nešíří. Dobrou zprávou je, že by dnes po dlouhé době měly dorazit přehánky. Riziko vzniku požárů se tak sníží. Nejdeštivějším dnem z týdne bude zřejmě čtvrtek. Podle meteorologů spadne 5 až 15 mm srážek, místy i 25. Srážky sebou přinesou ochlazení pod 20, místy i 15 stupňů. V pátek se můžou po ránu znovu objevit také přízemní mrazíky. Vítek Zábranský, Rádio Impuls.
4: Rusko oznámilo krátké příměří v bojích proti Ukrajině. Klid zbraní má nastat 8. a 9. května u příležitosti oslav vítězství Sovětského svazu ve druhé světové válce. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský následně na síti X vyhlásil klid zbraní od půlnoci na středu 6. května. Ukrajina poté podle něj bude jednat recipročně. Dokdy má jím vyhlášený klid zbraní platit, není ze sdělení jasné. Hloubení pražského metra linky D přineslo nečekaný objev. Našla se skamenělina zcela nového druhu pravěkého členovce, který žil před přibližně 448 miliony let. Připomíná křížence pavouka s trilobitem. Vědci ho pojmenovali Soma spis labutai. Největším překvapením bylo, že jeho nejbližší známý příbuzný pocházel až z jižní Afriky. Objev tak zcela mění odborný pohled na rozšíření daných živočichů. Výsledný popis nového druhu prezentuje vědecký článek, na kterém spolupracovali vědci z České a Australské univerzity.
2: Sport.
4: Roman Červenka ovládl vyhlášení ankety hokejista sezóny. Vedle triumfu v hlavní anketě se útočník Dynama Pardubice stal nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hokejistou základní části a získal i cenu pro nejčastěji vybraného hráče utkání. Červenka si i přesto nejvíc cení letošního titulu s Pardubicemi.
6: Kvůli klubovému úspěchu se Roman Červenka vracel ze Švýcarska do extraligy. Že k titulu letos přidal i individuální trofeje, je pro něj bonus navíc.
7: Ocenění je pěkný, ale já už jsem to říkal ty dva roky zpátky, že ty ambice a to, abych tady ty zápasy hrál, měl tu šanci tady ty momenty zažívat, že to je ten důvod hlavní, proč se vracím.
6: Jaký klenot v týmu v podobě Romana Červenky má, to si uvědomuje i trenér Východočechů Filip Pešán.
8: To je skvělý člověk, je to neskutečný profík svým přístupem a příkladem a je natolik dovednostně vybavený, že je vlastně pro tu hru geniální.
6: Přestože Pešán dovedl hokejisty Pardubic po 14 letech titulu, trenérem roku se nestal. Trofej získal překvapený kouč Karlo Budvaru Pavel Patera, který s nimi vybojoval bronz.
9: Já jsem taky myslel, že to vyhraje Filip, protože je to týmový sport a oni vyhráli zaslouženě zlato, tak jsem překvapený byl.
6: Extraligová sezóna si teď dává pauzu. Už příští týden v pátek ale začíná hokejové mistrovství světa. Renata Kuková, Rádio Impuls.
0: Umeje Klárka nádobí a Honza vitře? Nebo Honza umeje nádobí a Klárka vitře?
1: Nebo Honza udělá obojí?
0: Já jsem týranej muž, slyšíte to? Jak máte doma rozdělené domácí práce vy?
2: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: prosím.
1: Prosím.
2: Dobrý den, my vás zdravíme, dostali jsme na vás kontakt od Karla, tady jsou Klára a Honza, z Halo tady Implozovi.
3: Dobrý den.
1: Dobrý den.
2: My jsme na vás od Kaji dostali číslo. On byl v nemocnici, nebo ještě je v nemocnici a máme popřát milované manželce k narozkám. Hodně štěstí, zdraví, moc vás miluje. Napsal, jsem teď v nemocnici, nemůžu popřát osobně.
1: No ano, ano, je to pravda, už měsíc, no.
3: No vidíte, a my vám teda za něj přejeme všechno nejlepší, i když to taky není osobně, ale je to prostřednictvím rádia.
1: Děkuji moc.
2: Co se, musíte nám hlavně říct, co se Kájovi děje.
1: Doktor mu zanedbal zánět v kolení a dostal zlatého stafilokoka a otravu krve už prostě, takže... Já jsem ho donutila na pohotovost a kdyby čekala 3 dny, jak mu říkali, tak už tady není.
3: To je hrozný. A daří se mu líp, lepší se?
1: No, je to lepší dneska teda. Dostal zprávu od lékaře, že snad na víkend už by mohl být doma, no.
2: Takže jestli tomu dobře rozumíme, rodina teď není kompletní a vy se musíte postarat o děti nebo o dítě.
1: No, o 4 děti.
2: O 4 děti,
1: starý dům, jímku prostě, která se musí vyvážet a nevím co všechno.
2: Vy jste statečná žena. Nepotřebujete nějakou pomoc? Mohli bychom vám pomoct my?
1: Jo, jestli vozíte pečivo, tak ráda.
2: Kde bydlíte, kde jste?
1: To je taková malá dědinka zahrádka u náměstí na Odoslavou. Tady jenom tak 5 domečků, asi a rybníček, takový klídek.
2: Tak aspoň vám uděláme radost nějakou hezkou písničkou.
1: Jo, děkuji, já vás právě ráda poslouchám. To musí být v každém autě, všude doma naladěné, prostě rádio
3: dobrý,
1: Impuls.
3: Tak to jsme trefili.
1: Jo.
2: Pojďte ještě Karlikovi poslat pár slov podpory, určitě bude poslouchat.
1: Tak on ví, že na něho čekáme. Víme, že to, zvládne a těšíme se na něho a čeká tady na něho překvapení, o kterém vůbec ani neví a netuší. Takže se má na co těšit.
3: Vy jste těhotná?
1: Ne, to už ne.
3: To by bylo překvapce, co?
1: No. Něco jsme mu udělali v domečku, teda to něco
3: dobrý,
1: se nám podařilo.
2: Páté
1: už ne.
2: Páté to není na cestě. Mějte se nádherně, držte se a mějte
1: děkuji
2: se krásně.
1: Moc. Jo, a děkuji za vás, děkuji.
3: A Karlovi držíme palce, ať to všechno dobře dopadne. Mějte
1: jo,
3: se krásně,
1: děkuji. Naslyšenou,
2: mějte se hezky.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Krásný den vám přeji, Klárka a Honza.
1: No a dneska jsme točili v Halo tady Impulzovi. Dovolali jsme se Jirkovi, ten řekl správně Halo tady Impulzovi a rozhodl se, že tím kolem opravdu jako mávnem. Tak já jsem mávla hodně, milí posluchači. Oproti zvyklostem, normálně tak jako lehce dámsky, ale teďka jsem se opravdu jako do toho opřela. No co myslíte, že mi padlo?
2: Smolík.
1: No, smolík mi padl, takže mě to mrzí, doteď mě to mrzí, bude mě to mrzet stále, ale doufám, že Jirka se přihlásí v příštím kole a že budeme mít společně větší štěstí, nebo když se bude točit, zvolí tady Honzika a budeme doufat, že budeme mít šťastnější ruku. Měl
0: zvolit Honzika, říkám, volte radši Daňka, ten je tady díl.
1: Volte Daňka, to je jak losnu a mažňáka, spor. A nebo Šedovou, ta výborně šije, až vyšívá.
0: Jo, jo, jo, ta vyšívá každý ráno mezi 5. a 9. No tak je to velmi jednoduché, prostě je to jenom hra a tak se to musí i brát.
1: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Stavebniny Dek přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Dek Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Dek Finish zdarma. Více na dek.cz.
5: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na toyota.cz.
6: A zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
7: Možná se blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
8: Ahoj, tady Marek Stracen. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
7: Ty vole, ať už je páze.
8: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
9: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
10: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
9: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
11: Pracovnici 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
9: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Příjemné ráno, impulzáci. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka jsou tady. Rekonstrukce kruhového objezdu komplikuje provoz na průtrahu náchodem směrem do Hradce. Do téměř 5-kilometrové kolony vjedete na polské straně před hraničním přechodem. Strážka osobního auta s nákladním překáží na trase z Litomyšle do Hradce před Hrušovou. Kolona má 4 kilometry. Popojíždí se také na D1 ve směru z Brna do Prahy mezi 44. a 40. kilometrem. Hodně plný je příjezd do Prahy z Chomutova kvůli opravám u letiště. V Praze je ucpaná Dobříšská směrem na Smíchov a také veškeré příjezdy k Barandovskému mostu. V jižních Čechách máme agenta Zdeňka, který patří do naší velké dopravní rodiny. Kde přesně si Zdeňo mají dát řidiči pozor?
2: Chtěl bych nahlásit nehodu v Soběslavi na hlavní ulici. Pozor na křižovatce, cyklista, osobní automobil. Je tam policie, dejte pozor.
1: To byl Zdeněk a stejně tak můžete nahrát dopravu i vy přes aplikaci Rádia Impuls.
3: A za chvilku zuřivec, který se na domácnost vrhnul po staru. Co to znamená?
1: Po staru.
3: Po staru. Po ne po staré, po staru se na to vrhnu.
1: Jo, jo, posledně, chápu. Já šiju, víš?

0: Rádia Impuls.
1: S Klárou je pořád fajn.
2: Ta zas vejra.
1: Posledná, s Klárou je pořád fajn.
2: Teď jsem to tak hezky zaspíval. S Klárou je pořád
1: fajn.
2: No
1: vidíš, že to umíš.
2: Hlavně, když moje nádobí.
1: Ještě, že máme myčku.
2: Ahoj, Aleši. Ahoj, Aleši.
3: Něco drhne.
2: Jo, už jo.
3: Tak dobré ráno.
2: Dobré ráno.
3: Já to tady zase dřu, ale teďka jako doslova do písmene, protože po tom, co jsme tady zametali, že jo, klasickým starým koštětem z takového toho rákosu, poté, co jsem před hodinou myl hrnce křemečitým pískem, na což může být klasický obyčejný písek, nebo třeba i takové to, jako už z grilu, uhlí použité, to spálené, prostě popel starý, ten taky dokáže čistit, tak teďka to dřu na Valše, Impuls ve staré dobré praní, jako když si to bývávalo, a já mám opravdu jako starou Valchu, kterou jsem našel na půdě po dědečkovi po babičce, tam bude, počítám, z takových 50. let možná, něco takového bude pamatovat. A teďka mám tady teda toho hodně, takže nikdy jsem celou jednu várku, vlastně řekněme jednu celou pračku nepral, tak nevím, co to zabere. Tak teďka tady mám nějaký tepláčky mojí Amálky.
1: No já se právě chci zeptat, aby ti Anetka nedala nějaké sváteční prádelko, bacha na to, ať na tom neuděláš díry.
3: Jsou takové ty věci, které se nosí na ven, jo. A třeba si myslím, že ty kolena zelený, které jsou tady na tom, takže na těch růžových tepláčkách, tak jsou jako hezky vidět, že to

0: Máchal pořádně, protože ocet jako na těch tepláčkách, na těch tričkách katedrál, nevím, no. Ale jako nevadí mi to úplně, vám musím říct, ta válka, to není tak špatný.
1: Je to pohyb, je to vlastně fyzická aktivita, na všem hledám to pozitivní vždycky, je to fyzická aktivita, když dělám domácí práce, že jo, tak si vždycky říkám, vytírám, že když člověk dělá domácí práce, vytíráš, tady teď děláš pohyb a tak dál, že to je pohyb, že to je fyzická aktivita, že
0: slyšíme
1: na tom
0: hledám. Se,
1: no, jak vypadl.
2: Vypad. Pere. Používá jedlou sodu a modlitbu.
0: Jo, dobrý člověče, dobrý, jako nevím, jestli takhle chci prát každý den, ale takový návrat do minulosti, proč ne?
1: Jo, měj se hezky, Aleši, čau.
2: Ahoj.
1: A pruje nám signál, ahoj. Papa. No, a teď vypadl už úplně. Posloucháte Halo tady Impulzovi, Aleš dělal domácí práce po staru. A my se vás dneska celé ráno ptali, proč muži nevidí špínu a jak to u vás doma máte rozdělené. Tak se ještě stihnete ozvat, aby jsme to mohli odvysílat v dalším vstupu krátce po 8:30. Nahrajte vzkaz třeba přes aplikaci Impulzu nebo WhatsAppem 605 222 007.

0: Asi přijde bouřky nebo něco, nebo se mění tlak, já nevím, Klárko. Co ty na to? Taky se ti to zdá? Zdá se mi, že jako uvadám.
1: Bolí nás nohy, ruce, záda.
0: No, jsem takový jako, že v rauši, spinkal bych.
1: Upadáme na mysli, no to bude ne. Tlakem.
2: To my dva rozhodně neupadáme, drahošku. Takhle bych to nedefinoval.
1: No počasí se změní, proto to není úplně jako jednoduchý a není vám příjemně, protože zítra má přijít velké ochlazení. Každopádně dnes bude většinou zataženo, oblačno a odpoledne se dokonce přidají přehánky nebo bouřky. Teploty vysoko 24 až 28, ale jak říkám, zítra to bude sešup, počítejte s tím. Karviná právě teď 16, píše Marek, a v Třebíči je 12, napsala Věrka, že tam svítí sluníčko. Děkujeme za vaše hlášení, náš WhatsApp má číslo 605.

0: 22007.
1: A za malou chvíli už ranní téma. Proč muži nevidí špínu a jak máte doma rozdělené domácí práce, ptáme se. Možná stihnete ještě zavolat svoji zkušenost.
2: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz. Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
3: Máš už plány na jaro? Výlet na kole? Nebo trénink na čerstvém vzduchu? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše. Objednej už teď a užívej si zábavu. Když aktivní jaro, tak Allegro.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
7: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
8: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
9: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot. Na věky za vodou.
10: Minutu po půl deváté jsou tu zprávy jednou větou a Kateřina Palajová. Hasiči pokračují v likvidaci požáru v Českém Švýcarsku. Jejich počet se po lokalizaci snížil o třetinu na 370. Maturanty dnes čeká povinný didaktický test českého jazyka a literatury. Soud v Břeclavi by měl rozhodnout v případu smrti chlapce, na kterého na hřišti spadla branka. Výbuch v uhelném dole v Kolumbii zabil 9 lidí, dalších 6 zranil. A fotbalová liga mistrů pozná prvního finalistu, bude jim anglický Arsenal nebo španělské Atletico Madrid.
1: No my zase rozebereme nejenom zažranou špínu v kuchyni, v koupelně, úplně všude, protože se dneska uklízí u impulzových. Uklízí Klára Šedová.
0: A Honza Daněk.
1: A Klára Šedová.
11: Impulzovi. Jsme vaše rádiová rodina.

0: Posloucháte Halo tady Impulzově a teďka agenta Johnnyho Pětku, který reaguje na naše dnešní ranní téma o rozdělení domácích prací.
1: Jak se říká, jak si jistou děláš, takový to máš. Takže když na začátku vztahu chlap pár těch domácích věcí hodně pokazí a takhle, jelikož ženy to mají rádi perfektní, tak ona už ho do konce života k tomu radši nepustí, aby to znova neskazil, a pak máte klid.
0: To je návod. Pokažte to a bude uklízet pani.
2: To jsou taková stará moudra. Vy máte potom muži nějaké sněmy a tam si to předáváte z generace
0: většinou
2: na generaci, tyhle
0: děje
2: dovednosti.
0: U Plzně se to většinou děje, ano, třeba po třetí, čtvrté Plzně se rozebírají pračky a tyhle ty rady.
2: Aha. No tak my ženy si musíme založit taky něco podobného a taky musíme přijít na muže s něčím. Jo, vlastně on už návod na ženy je. To nejdelší kniha na světě.
0: Ano.
2: A nikdo ji nikdy nedočet.
0: Ano, vymysleli to muži určitě. Poslouchačka Mirka se hlásí.
3: Ahoj, tak já žiju s dospělým synem a u něho je problém dát i nádobí do myčky. A přesně tak, jak to říkáte, sundá brýle a vidí, že je všude čisto. A ještě mi nadává, proč pořád uklízím, proč dělám to a nebo ono. No jo, to jsou ti mladí chlapi.
0: Martin.
4: My to máme s mojí paní rozdělený. Já na ní křičím, že mi dělá bordel v autě a zase ona na mě křičí, že jí dělám bordel v bytě.
0: Jo, to se děje, ale v mnoha domácnostech. Šárka.
5: V naší rodině to je jednoduché. Kdo si co naplánuje, ten to udělá. Plánuji já.
2: No a já jsem si samozřejmě vybavila na legendární věc s mým taťkou. On je pracovitý, šikovný, všechno, jo, ale ignoruje myčku. Takže má ten hrneček po snídani, talířek, jde, donese to do kuchyně, ale postaví to na myčku. A já už jsem několikrát říkala, já vás seznámím. To je Peťka, to je myčka, myčko, to je Peťka, jo, ale pořád z nich nejsou kamarádi.
0: Co ti na to mám říct, tak to prostě bude. Starýho psa novým kouskům nenaučíš. Zdravíme tátu. Posloucháte Halo tady Impulzovi, úterý 5. května. Já jsem chtěl ještě něco říct.
2: Jo. Kolik je hodin, ne?
0: Ano, přesně tak. 6-7 minut po půl devátý. Já jsem se normálně zasek.

téhle písničce vím, že je oblíbená Vlastíka Korce. Vlastík už se na vás chystá, má připravený vtip a za chvilku vklouzne do vysílání, ale ještě předtím Impulzovi projedou všechny silnice a dálnice a shrneme se taky dnešní ráno.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Dobré ráno 007. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Začínám v Náchodě. Na příjezdu do Náchoda cestou z Polska z důvodu rekonstrukce kruhového objezdu v centru Náchoda. Je to úplně narovaný. Kolona sahá až na polskou stranu a má 4 kilometry. Profici z Global Assistance hlásí bouračku na pražském okruhu před Komořanským tunelem. V Praze vrcholí ranní špička. Ucpaný zůstává příjezd do hlavního města z Chomutova kvůli omezení v Lipské. V obou směrech popojíždí Ústecká D8 mezi 18. a 13. V návaznosti na to se zdržíte obou směrem před Novou Vsí mezi Mělníkem Maslanem a víc než kilometrová kolona je na trase z Liberce do Turnova před Hodkovicemi. Popojíždí se také na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy, je to od 4. kilometru. No, pevné nervy. Další písnička je pro všechny ty, kteří jsou v kolonách, ale až se oposinkujeme s Vlastíkem Kortem.
2: Ahoj, Vlastíku.
3: Dobré ráno.
1: Ahoj.
2: Jak se máš?
3: Ale hezky, docela příjemně. Dneska má konečně pršet, tak snad něco spadne. Zahrada je vyschlá.
2: Jo. A máš pro nás něco hezkého?
3: Něco bych tady měl, jo? Jste připraveni?
4: Jsme.
3: Dobře, jdeme na to. Otec domlouvá své dceři. Poslouchej, ten tvůj chlapec se mi vůbec nelíbí. Je takový jednoduchý, vulgární, obyčejný. Ale tati, naopak, Franta je strašně moc chytrej. Známe se teprve 9 týdnů a už mi stihl vyléčit tu nemoc, kterou mám pravidelně každý měsíc.
2: Aha.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: tady Impulzovi. Krásné ráno. Jsme vaše velká rádiová rodina. Kdybych se tě teďka zeptal, položil tě otázku, co se ti dneska ráno líbilo?
1: Všechno.
0: Moje tričko?
1: To taky.
0: I to, že jsem vytřel?
1: No, to úplně ne, protože jsi to neudělal dobře.
0: A to je právě ten problém často v mnoha domácnostech a v mnoha rodinách, ale muži v tom mají naprosto jasno. Jak to máte doma rozdělené u vás? Je tam někdo, kdo se práci vždycky šikovně vyhne? Posluchač Míra to má dobře zařízený doma.
2: Já samozřejmě špínu a nepořádek doma vidím a můžu říct, že s nasazením veškerých sil to včas přítelkyni nahlásím, aby to uklidila.
1: No tak vy jste zlatíčko. Normální miláček.
0: To je miláček dnešního rána.
1: Vy chlapi to máte celkově tak jako nějak zvláštně nastavený.
3: U nás domácí práce převážně dělá manželka, no a já když někde vidím nějaký bordel nebo špínu, tak nejsem línej a přikročím to.
0: Co dodat? K tomu vůbec není co dodávat a já se k chlapům samozřejmě přidávám, protože držím basu.
1: Nebojte, holky, já ho narovnám zase zítra.
0: Za chvilku už vlastně.

0: Písnička pro tebe, Mňága a Ždor, po úterý 5. května, nádherné datum 5.5. Posouváme to dál dopoledne, je na startu, jaké bude dnešní počasí. Bude oblačné až zatažené odpoledne postupně, zejména v západní polovině se přidají četnější přehánky nebo také bouřky. Nejvyšší teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Přeji vám hezký den, vězte v to, že ladíte Radio Impuls.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Halo, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Hasiči v Českém Švýcarsku snížili plochu zásahu. Začíná akce Do práce na kole. Fotbalová liga mistrů přivítá prvního finalistu. Je 9 hodin, začínají zprávy s Kateřinou Palajovou.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
5: Hasiči dál krotí požár v Českém Švýcarsku. Oheň se jim ale podařilo včera lokalizovat a dál se nešíří. Na místě zásahu se proto snížil počet hasičů zhruba o třetinu na 370. Další podrobnosti doplní reportér Vítek Zábranský. Vítku, dobré dopoledne.
6: Pěkné dopoledne. Podle hasičů byla noc klidná, pomocí dronů a kamer vyhledávali skrytá ohniska. V boji s ohněm dál pomáhají také vrtulníky, včetně dvou ze Slovenska s velkokapacitními bambivaky. Z nebe proběhlo zhruba 450 skozů. Na místo požáru dostali přes 1 000 000 litrů vody. Les se rozhořel mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na ploše okolo stovky hektarů. Po lokalizaci se podařilo plochu ohně snížit zhruba na pětinu. Nepřístupné ale zůstávají některé turistické trasy a cyklotrasy. Na území parku dál platí nejvyšší stupeň požárního rizika. Hasiči by mohli zásah ukončit do konce týdne. Do Českého Švýcarska dnes míří také ministr životního prostředí Igor Červen. Chce jednat hlavně o rozsahu škod. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
5: Startuje květnová část výzvy Do práce na kole, pěšky či poklusem. Akce má města a obyvatele Česka motivovat k udržitelné dopravě. Účastníkům podle organizátorů může do života dostat více pohybu a duševní pohody. Má tři části, lednovou, květnovou a zářijovou. Právě květnová výzva má pravidelně nejvyšší účast. Letos se do ní přihlásilo 55 měst, včetně všech krajských s výjimkou Karlových Varů. Výzvu mohou přijmout týmy i jednotlivci. Do loňského ročníku květnové části se zapojilo 22 900 lidí, kteří překonali vzdálenost téměř 4 300 000 kilometrů. Vláda chce ulevit číšníkům a servírkám. Spropitné v restauracích má být podle kabinetu osvobozené od daně z příjmu a pojistného. Ministryně financí Alena Schillerová doufá, že tento krok v barech a restauracích ocení.
7: Servírkám, číšníkům, barmanům či kuchařům tak otevíráme snažnější cestu hypotékám a bankovní bonitě. Samozřejmě nic nemůže být bez stropu, je to až do 7% celkových tržeb daného restauračního zařízení.
5: Díky vládnímu návrhu dosáhl svého zástupce restauratérů z hospodářské komory Luboš Kastner. Ten před časem v našich impulzech Honzy Benešovského volal potom, aby se dýška stala oficiální součástí mzdy. Vláda tak tímto návrhem splnila jeho přání. S výletní lodí u kapverdských ostrovů se rozšířila nákaza hantavirem. Lékaři s ní nově spojují 7 možných případů. Uvedla to Světová zdravotnická organizace s tím, že 3 lidé zemřeli a 4 jsou nemocní. Jeden z nich je v kritickém stavu. Loď vyplula z Argentiny. Po připlutí na ostrov Svatá Helena zemřel 70-letý Nizozemec. U jeho o rok mladší manželky se příznaky onemocnění projevily už na palubě. Následně zemřela v péči lékařů v Johannesburgu. Burské nemocnici. Tam nyní bojuje o život 69-letý Brit. Třetí zemřelá osoba je německé národnosti. Fotbalová liga mistrů pozná prvního finalistu. Do závěrečného zápasu postoupí po 20 letech buď Arsenal nebo po poloviční době Atletico Madrid. První semifinálové utkání ve španělské metropoli skončilo minulý týden 1-1. Odveta je na programu od 21 hodin. Zítra se ve druhém semifinále utkají Bayern Mnichov a Paris Saint-Germain. První duel vyhrál francouzský obhájce trofeje po divokém průběhu 5-4. Finále ligy mistrů bude 30. května hostit Budapešť. Dnes je úterý 5. května, Vlastík Korec startuje dopoledne na Impulzu.
0: Jak říkáš, pouštím se do toho. A začnu tradičně 7 pecek v kuse a bez reklam a také výzva, jestliže chcete udělat radost svým milionovým kolegům, přesně po písničce.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Máte v práci milionové kolegy, co pro ně nic není problém, vždycky je podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Už od příštího týdne hrajeme 7 pecek pro vaše milionové kolegy, protože skvělí kolegové si zaslouží pořádnou dávku uznání. Tak už pište impuls.cz.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Nezapomínejte na své milionové kolegy, které nejde zaplatit penězi za to, co pro vás dělají a co pro vás znamenají. Napište nám na www.impuls.cz a my jim od příštího týdne, od pondělka, zahrajeme 7 pecek v kuse a bez reklam. Jak to bude probíhat? Napíšete, zanecháte telefonní číslo, já se vám ozvu a pak to společně vymyslíme. Tak se na vás těším. A nezapomeňte, skvělých kolegů je třeba si vážit.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
4: Stavebniny Dech přináší mega akci 2+1. Ke každým dvěma kusům pistolové montážní pěny Dech Foam MX240 nyní navíc dostanete jeden kus zdarma. Mega akce ve stavebninách Dech platí do 15. května. Tak si přijďte pro montážní pěnu Dech Foam zdarma. Více na Dech.cz.
5: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Česko.

0: Vlasty Korce.
1: Skvělé datum 5. května, co se slaví a kdo slaví, tak dnes je třeba Národní den astronautů. A nemyslíme jenom ty, co lítají ke hvězdám, co teď nedávno byly u měsíce, ale třeba i ti životní astronauti. Lítají zprava doleva, nahoru dolů a někdy to mají hodně těžký. Rok 1945. Vypuklo květnové povstání českého lidu proti německé okupaci. A teď narozeniny. 660. Dnes slaví Marek Vašut. Krásných 45 má Craig David, britský R&B zpěvák. A krásných 38 slaví dnes Adele, britská zpěvačka, také textařka. Nezbývá popřát než krásné narozeniny a skvělý den a skvělé datum 5. května.
0: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Václav Neckář, Mrs. Robinson, Impulzovic Krabička a vaše rádio. Minuta po 10:45, vše se schyluje k dalšímu vydání aktuálního dopravního zpravodajství. Hodně plně přijeste do Náchoda cestou z Polska kvůli rekonstrukci kruhového objezdu v Náchodě. Dopravu k vám posílám hned teď.
1: Radio Impuls, doprava 007.
0: Je to tady nejrychlejší dopravní informace z celého Česka, Kuba Tilšar, Global Assistance. Kubo, jeď!
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na příjezdu do Náchoda z Polska od Klocka počítejte se dlouhým zdržením ve 4-kilometrové koloně. V Praze blokuje dva pruhy nehoda osobáku s nákladňákem na Barandovské mosti na Smíchov. Do kolony se dojíždí u sjezdu na Krč. 2-kilometrová se pak táhne na 5. května a na Nuselské mostě směr centrum. Ucpaná je i Liberecká a Holešovičky na cestě od D8. Postojíte si na příjezdu do Prahy z Chomutova mezi exitem 3 na D7 a sjezdem na Evropskou ulici. Ucpaná je v obou směrech silnice 16 před Novou Vsí a kvůli tomu se ucpává i D8 z Prahy do Drážďan před exitem 18. A místy doprava vázne na dálnici D1 na cestě od Brna, a to už od 50. kilometru po příjezd do Prahy. Z Global Assistance Kuba.
0: Děkuji za hlášení 605 220 2007, kdyby něco, ozvěte se. A třeba také k tomu volání můžete použít naši aplikaci, tu stahujete zadarmo z Google Play nebo App Store. Robbie Williams a Nicole Kidman. Something stupid.

0: Rakušan Falko, obrovská pecka Rock Me Amadeus. Úterý 5. května, ladíte Radio Impulse dopolední vysílání, já teď utíkám k směrem k počasí, věřím, že vás potěším, i když zase ta realita je úplně jiná. Bude oblačno až zataženo, ale teď to tady brutálně svítí a moc pěkně. Odpoledne postupně, zejména v západní polovině, se přidají četnější přehánky nebo bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia. Zdravím Vítka Zábranského.
1: Ahoj, ahoj.
0: A Kačku Palajovou.
2: Krásný den.
3: Přichází pan profesor a má pro vás otázku.
4: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
3: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na Rádiu Impuls.
2: Hasiči zkrotili požár na Kroměřížsku. Pražské metro ukázalo fosílii unikátního členovce. Hokejistou sezóny je Roman Červenka. Je 10 hodin, zprávy nese Kateřina Palajová.
5: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hasiči mají pod kontrolou požár lesa na Kroměřížsku. Plameny se dál nešíří. Dnes plánují zasaženou plochu znovu zkontrolovat termokamerami. Podle mluvčího hasičů Řeznička není vyloučené, že by mohli vyhlásit i likvidaci požáru. U Rusavy začalo hořet v neděli. Plameny zachvátily plochu přibližně 3 hektarů. Postupně se na místě vystřídalo několik stovek hasičů. Výsledky kontrol požární bezpečnosti klubů a barů jsou alarmující, řekl to generální ředitel hasičského záchranného sboru Vladimír Vlček. Kromě mnoha dalších nedostatků považuje za nejvážnější to, že v řadě kontrolovaných podniků chyběly nebo byly zablokované únikové východy. Mimořádné kontroly hasiči zahájili na začátku roku po novoročním tragickém požáru baru ve švýcarském horském středisku Crans-Montana. V plánu mají 770 kontrol po celé zemi. Zatím jich zahájili 410 a 133 ukončili. Pražské podzemí odhalilo unikát. Při ražbě metra D našel sběratel z kamenělin fosílii dosud neznámého členovce z období prvohor. Pražský objev přiblíží reportér Vítek Zábranský. Vítku, pěkné dopoledne.
1: Hezké dopoledne. Jde o členovce, který žil před 448 miliony lety, tedy v období před nástupem rozsáhlého zalednění. Sběratel z kamenělinu našel na haldě kamení vytěženého při ražbě metra. Na první pohled připomínala křížence pavouka a trilobita. Ukázalo se, že jde o dosud neznámý druh členovce. Nejbližšího příbuzného objevili v jižní Africe. Odborníci si dlouho mysleli, že jde o místní raritu. Pražský objev to ale vyvrátil. Podle expertů jde o unikátní nález, který mění pohled na rozšíření těchto živočichů. Nález je o to vzácnější, protože to byl živočich bez tvrdé schránky. Navíc se ukázalo, že tito členovci byli schopni přečkat prudké klimatické změny. Fosílie teď bude k vidění ve stálé expozici Pražského národního muzea, kam ho nálezce věnoval. Vítek Zábranský, Radio Impuls.
2: Soud by měl rozhodnout v případu smrti chlapce na hřišti. V roce 2024 na něj spadla branka. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího servisního střediska technických služeb Břeclav. Podle ní neudělal opatření, aby pádu branky zamezil. Muž nad chlapcovou smrtí vyjádřil lítost, vinu ale popřel. Řekl, že neporušil žádnou svoji pracovní povinnost. Muži hrozí až 6 let vězení. Plzeň koupí 30 bateriových trolejbusů, nahradí neekologické autobusy na 3 linkách. Dodávka prvních vozů by měla proběhnout v listopadu příštího roku.
6: Polovinu nákladů na pořízení 34 trolejbusů pokryje dotace 317 milionů korun, což už schválili městští radní. Bateriové vozy nahradí naftové autobusy na linkách 22, 27 a 29. Bude to znamenat méně emisí a hluku v obytných čtvrtích. Plzeň koupí 19 vozů o délce 12 metrů a 15 kloubových 18-metrových trolejbusů. Náhrada vozidel se spalovacími motory nízkoemisními trolejbusy je klíčovou podmínkou dotace. Klára Fajstová, Radio Impuls, Plzeň.
2: Nejlepším hokejistou sezóny je Roman Červenka. Útočník z Pardubic se na trůn pro nejlepšího hráče domácí nejvyšší soutěže vrátil po 10 letech. Vedle triumfu v hlavní anketě se Červenka stal nejlepším hráčem play-off, nejproduktivnějším hráčem základní části a získal i cenu pro nejčastěji voleného hráče utkání. Nejlepším obráncem byl zvolený Tomáš Galvas z Liberce. Nejlepším střelcem základní části se stal vítkovický útočník Anthony Nellis. A ještě předám jedno jméno Vlastík Korec, to je váš dopolední průvodce na Impulzu.
0: Prosím tě, jakou anketu jsem vyhrál já?
2: No, seš prostě hvězdička našeho dopoledního vysílání.
0: Blízkavá. Děkuju, Kačenko, jsi úžasná, měj se hezky, ahoj.
2: Ahoj.
0: Všem oceněným hokejistům pochopitelně gratulujeme. A k tomu všemu se přidá náš jistě oceněný zuřivý reportér Aleš Růžička, který dnes zkoušel domácí práce.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Jezdím s úsměvem. Projekt Jezdím s úsměvem pokračuje dál a do vysílání se už hlásí náš kolega Petr Berka. Peťo, ahoj, kde jsi?
1: Zdravím tě, kamaráde a kolego, a zdravím taky naše posluchače, kteří by rádi získali nějakou tu odměnu za svou pohodovou a bezpečnou jízdu. My jezdíme s úsměvem. Je to dopravně bezpečnostní projekt Rádia Impuls a čerpací stanic OMV a i dnes máme v plánu rozdávat odměny. Pokud nás posloucháte pravidelně, tak dobře víte, že sebou vozíme odměnu v podobě plné nádrže, a to po dobu jednoho roku zdarma. Co si budem, je to ta nejlákavější odměna. Pak tady ale máme i další, jako třeba tankování na měsíc zdarma, kávu Viva na měsíc zdarma, kupony domečky, body do aplikace nebo žolík, který zpětinásobí všechny vaše body v aplikaci MyStation při dalším nákupu, a tak bych mohl ještě pokračovat. Dneska to bude kraj Jihomoravský, kam máme namířeno. Já bych ještě mohl napovědět více, že to město nebo obec leží mezi Jižní Moravou a Olomoucí a kde se tak trochu míchá armáda, historie a třeba ještě zvířata. Těším se, až se s vámi potkám osobně na čerpačce OMV. Do svého cíle mám ještě daleko, ale už teď mohu říci, že cesta mezi Plzní a Prahou na D5 je naprosto skvělá, bez žádných problémů. Tak přeji jízdu všem ostatním s úsměvem a po 12. hodině, abych nezapomněl, pro vás u Rádia Impuls máme jednoduchou soutěž o 500 na cokoliv u OMV, tak se určitě uslyšíme dneska krátce popolední.
0: Skvělá práce, Peťo, děkuji, přeji šťastnou cestu, nezapomeň jet s úsměvem v rámci našeho dopravně bezpečnostního projektu. Já pokračuji dál v dopravě. 3-kilometrový dopravní štrudl se vyne před Prahou směrem od Chomutova. Za chvilku v dopravě víc.
2: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: Yeah. Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na příjezdu do Prahy od Chomutova u letiště Václava Havla. Do kolony vjedete na 3. kilometru dálnice D7. Nehoda brzdí dopravu na pražském okruhu mezi Černým mostem a Běchovicemi směrem na Štěrboli. A pomalu to jede také na D8 směrem od Prahy na Ústí nad Labem. A to klasicky před sjezdem na 18. kilometru D8. Posouváme se dál, čeká nás hit kapely Status Quo. Pecka se jmenuje In the Army a já připomínám ještě jednou telefon 605 220 2007 a nebo naše aplikace. Ozvěte se s aktuální zprávou z dopravy.

0: Halo, tady Impulzově, tak to bude dnes se slzou na krajíčku, anebo s takovým kyselým úsměvem. Dnes posluchači Jiřímu padl smolík. Nic se neděje, my pokračujeme dál. Zkuste s námi hrát třeba i zítra. Přihlašte se výherním sloganem Halo, tady Impulzově a pak můžete roztočit naše kolo, kde můžete hrát až o 100 000 korun. Pokud ještě nejste zaregistrováni, tak zkuste navštívit náš web impuls.cz. Zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání, anebo právě přihlášení do hry Halo, tady Impulzově. To všechno je u nás na jednom místě. Tak věřím, že to ráno dopadne a navíc, že se budete těšit a radovat z našeho nového webu.
1: Mami, proč máme horkovzdušnou fritézu od Konceptu?
2: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Díky třetí zásuvce si můžeme udělat koláč, kuře i hranolky.
1: Všechno najednou?
3: Jasně, díky dvěma košům a speciální zásuvce připravím celý oběd.
4: Novinky Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
5: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 13.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
7: Máš už plány na jaro? Grilovačka s kamarády, výlet na kole nebo relax na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a užívej si jaro podle tvých představ. Když něco, tak Allegro.
8: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu NPERF. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
9: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
10: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
11: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
12: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
13: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou.

0: na ty dny, v nich si byla ty, těžko se hledáme, drahokami.
1: Rádio Impuls. Rádio.

0: Hana Zagorová, Petr Kotvalta, Standa Hložek, Jinak to nejde, velký hit, který za chvilku pustím jako Impulzovic krabičku. Dnes jsme u nás na Impulzu od rána řešili práce domácí. Na všechno dnes máme pomocníky, na nádobí, myčku, na podlahy vysavač, na prádlo pračku. Náš zuřivec se proto dostal úkol udělat vše postaru a nepomáhat si žádnou moderní technikou.
1: Takže úkol zněl jasně, umýt nádobí jako dřív. To znamená, na starý připálený hrnec jsem použil křemičitý písek a zmuchanou trávu jako houbu. No, opravdu jako musím říci, že křemičitý, nebo jakýkoliv jiný písek, to je úplně jedno, nebo třeba i hrubozrná sůl by pomohla. Tak na to spálené, připálené na dně hrnce to funguje úplně skvěle, a to i se studenou vodou a místo houbičky, jak říkám, utržená tráva. A teď jdeme prát. Použil jsem asi 70 let starou valchu a jako prací prostředek jedlou sodu, smíchanou s vodou. No tak, je to nějaká práce, než jsme zvyklí, ale nějak to funguje. A kdyby byl nějaký dlouhý výpadek proudu nebo nějaká jiná krize, dalo by se to použít. Ale buďme rádi za ty pračky, myčky a vysavače. I když na druhou stranu ten napálený hrnec myčka neumila, ale já starým způsobem ano. Takže ještě bych se těch starých způsobů úplně nezbavoval. Aleš Růžička, Rádio Impuls.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Jo, jsou ty tam. Ale pokud zoufáte, přijdou další jiné pěkné, nadějné, talentované další hity. Márquez, Dalibor Janda nebo Shakira. Přidám se s aktuálním dopravním zpravodajstvím ještě před těmi ty hity, které jsem prezentoval. Krokem to jede u pasohlávek mezi Brnem a Mikulovem a věřím, že se nám ozval jeden z našich věrných agentů. Jestliže to bude agent B, tak budu velmi polichocen. Věřím, že asi ano. Já se těším.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
3: Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
5: Ve vaší televizi hraje i rádio. Stačí ho na

0: zapněte automatické ladění a poslouchejte Zlatou českou klasiku i Novou českou muziku.
1: Dneska den co den, jezdím z města ven, na rohu je místo prázdné.
0: Pusťte si Rádio Impuls v televizi, anebo náš druhý program, Rádio Český Impuls.
2: Rádio Impuls, doprava 007.
3: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Tilšar, Global Assistance, haló. Kubo?
4: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na příjezdu do Prahy z Chomutova u sjezdu na Evropskou ulici je uzavřený jeden pruh kvůli opravám. Zdržíte se tam proto ve 4,5-kilometrové koloně. Omezený provoz čekejte v Praze na Kvelské ulici do Ledňana před odbočkou na Prosek. Postojíte si od Hloubětina. Přerušované kolony se táhnou po pražském okruhu mezi D1 a Komořanským tunelem směr letiště. Na příjezdu do Náchoda z Polska od Klocka čekejte po pojíždění v úseku 3 kilometrů. Komplikace jsou kvůli problémovému zúžení na trojce na trase Benešov-Tábor v úseku mezi Voticemi a Oldřichovcem. A zhruba 2-kilometrové kolony se táhnou v obou směrech u Pasohlávek na silnici 52 na trase Pohořelice-Mikulov. Z Globa Assistance, Kuba.
3: Je to tady, přesouváme se do Brna. Hlásí se jeden z nejvěrnějších parťáků. No a já si myslím, že budeme mít všichni velkou radost. Halo?
5: Dobrý den, tady je agent B. Přátelé, já bych chtěl nahlásit, že pokud pojedete do Brna, tak si připravte tašku na bludišťáky, protože jich získáte strašně moc, protože všude jsou nějaké uzávěrky a žádné objízdné trasy. A ještě bych se chtěl zeptat, koho vlastník políbil na 1. máje, on byl teď dlouho pryč, protože já teda bych to chtěl vědět. Já třeba totiž vím, koho políbila Anit, tak všechny vás miluje agent B.
3: Děkuji za hlášení, teď jsem nikoho nepolíbil, tak oficiálně není kdo. Ale to se časem snad nějak vyvrbí. 605 222 007, ozvěte se, ono to nějakým způsobem všechno dopadne, ono se to vyvine.

0: Kluci, holky, dámy a pánové, 11 hodin už za chvilku. Ladíte stále Rádio Impuls a dnešní počasí. Já se vždycky vodukáže víno pije. Venku za okny to svítí úplně brutálně, ale já tady mám napsáno. Bude oblačno jak zataženo, tak nevím kdy. Ale asi je to potřeba i odpoledne, zejména v západní polovině se přidají četnější přehánky nebo také bouřky, teploty 24 až 28 stupňů. Ve studiu Jiřinka Součková. Dobré dopoledne.
1: Hezký den.
0: Chystej se zprávy.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 13.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
6: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
1: Západem se dnes proženou bouřky. Vodní nádrže mají podle ministerstva vody dost. Slováci přestávají pít alkohol. U zprávy v 11 vás vítá Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Na severozápadě Čech se dnes objeví silné bouřky. Ve východní polovině země ale bude dál sucho a riziko požáru tam nově platí do odvolání. Jak uvedli meteorologové, dají se čekat silný vítr a přívalové lijáky a s tím zatopení podchodů nebo sklepů a rozvodnění malých toků. Silné bouřky by se mohly objevit odpoledne, večer a v první půlce noci, hlavně v Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Ústeckém kraji. Během přívalových srážek při bouřkách může napršet kolem 30 mm, při opakovaných bouřkách i víc. Vývoj a postup počasí se dá sledovat na webových stránkách meteorologů. Vodní nádrže mají vody dost, uklidňuje ministerstvo zemědělství. Jsou většinou plné ze 70 až 100%. Podle úřadu je to dostatečné množství pro využití v případě extrémního sucha. Současné sucho už pociťují zemědělci i lesnictví. Citelně se zvyšuje riziko šíření požárů. Lesy hoří na řadě míst v zemi. Požár v Národním parku České Švýcarsko krotí stovky hasičů už čtvrtým dnem. Na sucho reagují i správci městské zeleně. Například v Brně zavlažují keře i trávníky už od února. A třeba třeboňským rybníkům chybí kvůli suchu proti běžnému stavu přes 20% vody. V Praze včera večer zaspívala a zahrála legenda. V O2 aréně vystoupil britský hudebník Eric Clapton. Podle našeho reportéra Tomáše Kabáta skvělý koncert trval zhruba hodinu a půl.
7: Eric Clapton ukázal neskutečnou vitalitu. Ve svých 81 letech dokázal na pódiu energicky kývat do rytmu, občas i trochu tančit a mrštné byly jeho prsty tančící po kytaře. Nepotřeboval žádné velké světelné efekty ani pyrotechniku. Všechno utáhl svým hlasem a svou hudbou. V rámci jeho show zazněla improvizace i některé jeho největší hity. Nezazněly ale všechny, což některé zklamalo. Z pražské O2 arény Tomáš Kabát, Radio Impuls.
1: Krajská nemocnice Příbram přišla o ředitele. Její představenstvo ho dnes na mimořádném zasedání odvolalo. Je obviněný v kauze manipulace veřejných zakázek. Národní centrála proti organizovanému zločinu stíhá po zásahu v nemocnici z minulého úterý 6 lidí a 3 právnické osoby. Hodnota ovlivněných zakázek je podle úřadu veřejného evropského žalobce 280 milionů korun. Odvolaný ředitel Holobrada ČTK už dříve řekl, že se cítí nevinný. Slováci přestávají pít alkohol. Pociťují to producenti piva, vína i destilátů. Třeba nejznámější likérka v Liptovském Mikuláši hlásí propad zisku o 70%.
8: Aktuální vývoj robí producentom piva, vína a tvrdého alkoholu vrásky na čele a nutí ich reagovať. Pivovary výrazne zvýšili produkciu nealkoholického piva a rádlerov. Vstupu do nových segmentov sa nebránia ani vinári či destilérky. Najznámejšie na Liptove už pridala nealko produkty, dokonca kávu i pochutiny, no nezabránila prepadu zisku a obrat. Tlak vytvárajú aj zahraničné značky, pričom spotreba alkoholu klesla u Slovákov za 4 roky o štvrtinu. Jozef Bálko, Rádio Impuls Slovensko.
1: Barbora Krejčíková se dnes v Římě vrací na kurty po téměř 3měsíční pauze zaviněné zraněním. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře je aktuálně ve světovém žebříčku na 53. místě. Posloucháte zprávy a hladíte Impuls a je s vámi Vlasta Korec.
0: A Báře Krejčíkové přejeme úspěšný návrat na kurty, ať se jí zase daří a sbírá jednu trofej za druhou. To stejné přeji i tobě, Jiřinko.
1: Hezký možná den. Bez těch... Jo, tak dobrý. Já myslím, že ty trofeje.
0: Ale taky. Každá trofej se hodí. Ahoj.
1: Ahoj.
0: To byl tenis, za chvilku se budeme věnovat hokej. Roman Červenka ovládl vyhlášení ankety hokejista sezóny. Více za půl hodiny. Tady Vlasta Korec a Impuls.
2: Rádio Impuls. Radost ze života.

Celý svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina.

0: Já se přidávám, ty vole, ať už je pátek. Marek Ztracený, modlitba za pátek. Ladíte dopolední vysílání Rádia Impuls. Suzy Quattro nám udělá jistě radost velkou peckou If You Can Give Me Love, anebo Xindl X a Popelka. Co se zase děje v dopravě? Je toho poměrně dost, ale my jsme tady od toho, abychom vás o tom informovali. Krokem to jede na D7 před Prahou směrem od Chomutova.
1: V Grossarltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Grossarltálu, v údolí Salaší. Léto v Salzbursku. Proto žijeme.
2: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. Při zapůjčení nebo rezervaci profesionální akuzahradní techniky Husqvarna vám nyní půjčíme dvě baterie zdarma. Mega akce v půjčovnách stavebnin DEK platí do 15. května. Tak si půjčte profesionální akuzahradní techniku Husqvarna se dvěma bateriemi zdarma. Více na DEK.cz.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Rychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení se vleče doprava na příjezdu do Prahy směrem od Chomutova u letiště. Známe důvod kolony na pražském okruhu za Modleticemi směrem na Ruzini. Jak to na místě vypadá, popíše agent 007. Co se tam děje?
2: Dobrý den, mám zkaz pro řidiče kamionu, který stojí na pražském okruhu na 70. kilometru od Brna na letiště. Prosím vás, začněte předjíždět do vaše kolegy, protože někteří vaši kolegové si v pravém pruhu udělali pauzu a tudíž proto stojíte až na D1 a zbytečně to stojí. Mějte se hezky.
1: To je patová nepříjemná situace s těma pauzama, zase co oni mají dělat, no... Nevím, já to asi nevyřeším. V každém případě děkuji, je to velice důležitá zpráva, myslím si, že to pomůže dopravě. Děkujeme. Na trase Modletice Ruzině ještě chvilku zůstaneme.
3: Ahoj, tady Romča, Pražský okruh, směrem k letišti, probíhá blokové odbavování tunelů, takže si chviličku postojíte. Šťastnou cestu všem, ahoj.
1: Ahoj, další komplikace, ale my to dáme, máme impuls, věřím, že máte tekutiny a dost paliva, že tam můžete stát i půl dne, ale to snad nehrozí. Je 5.5., posloucháte Impuls a teď už Suzy Quattro.

přeber si to sama. Přeber si to sama.

Dnes to ve hře Halo tady Impulzovi nevyšlo, což je velká škoda, ale ono se to může napravit zítra, pakliže jste zaregistrováni přes naši aplikaci nebo adresu

0: dostat do toho okamžiku, kdy vám ráno zazvoní telefon a vy budete muset říct si slogan Halo tady Impulzovi. Pak dostanete otázku, pokud řeknete správně slogan Zatočíte golem, vy řeknete jo, můžete vyhrát 100 000 korun. Je to prosté, je to jednoduché a je to čistě jen a jen na vás. Tak zkuste ty v uvozovkách příjemné nástrahy naší hry, pojďte se bavit každé ráno a čekat na případnou výhru. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5000 korun. Unicredit Bank.
6: Žijeme muzikou. Živák Rádia Impuls.

0: Roman Červenka ovládl vyhlášení ankety hokejista sezóny. Vedle triumfu v hlavní anketě se útočník Dynama Pardubice stal nejlepším hráčem playoff, nejproduktivnějším hokejistou základní části a získal také cenu pro nejčastěji vybraného hráče utkání. On si i přesto nejvíc cení letošního titulu s Pardubicemi.
1: Kvůli klubovému úspěchu se Roman Červenka vracel ze Švýcarska do extraligy. Že k titulu letos přidal i individuální trofej, je pro něj bonus navíc.
2: Já jsem samozřejmě rád, každý ocení je pěkný, ale já už jsem to říkal ty dva roky zpátky, že ty ambice a to, abych tady ty zápasy hrál, měl tu šanci tady ty momenty zažívat, že to je ten důvod hlavní, proč se vracím.
1: Jaký klenot v týmu v podobě Romana Červenky má, to si uvědomuje i trenér Východočechů Filip Pešán.
3: To je skvělý člověk, je to neskutečný profík svým přístupem a příkladem a je natolik dovednostně vybavený, že je vlastně pro tu hru geniální.
1: Přestože Pešán dovedl hokejisty Pardubic po 14 letech titulu, trenérem roku se nestal. Trofej získal překvapený kouč Karlových Varů Pavel Patera, který s nimi vybojoval bronz.
4: Já jsem taky myslel, že to vyhraje Filip, protože je to týmový sport a oni vyhráli zaslouženě zlato, tak jsem překvapený byl.
1: Extraligová sezóna si teď dává pauzu. Už příští týden v pátek ale začíná hokejové mistrovství světa. Renata Kuková, Rádio Impuls.
5: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulsovic.

svou partu přátel ještě naštěstí mám. No, od příštího týdne můžete zahrát pro své milionové kolegy 7 pecek hned po 9. Ale k tomu se dostaneme. Teď doprava kolonu čekejte na D7 před Prahou směrem od Chomutova. Připomínám, že ladíte Impuls a se svou rádiozbrojí se chystá Honza Benešovský.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Teď už na rozpálený asfalt. Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kuba Telšár, Global Assistance.
2: Ahoj Vlasto, pěkné dopoledne. Na příjezdu do Prahy z Chomutova po D7 na úrovni letiště počítejte s 4-kilometrovou kolonou. Zdržíte se od exitu 3. Pomalu jedoucí kolony kamionů se táhnou po pražském okruhu mezi D1 a Komořanským tunelem směr letiště. Ucpaný zůstává průjezd náchodem na cestě z Polska od Klocka. Na dálnici D1 na příjezdu do Brna z Vyškova na 207. kilometru částečně překáží v pruhu nehoda nákladňáku a dodávky. Doprava tam zpomaluje. Zhruba 2-kilometrové kolony vás zdrží v obou směrech na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem u Pasohlávek, kde probíhají opravy. A na příjezdu do Opavy od Ostravy na kruhovém objezdu boural osobák s nákladňákem. Z Global Assistance, Kuba.
1: Díky za hlášení, Honzo, a teď hádej, kdo se ozve, kdo nám teď zavolá, kdo tak nám namluvil zprávu.
3: Počkej, já si tipnu.
1: No?
3: Charlie.
1: Jo.
3: Tako,
1: toulavej Charlie hlásí policejní hlídku na D7. Tak povídej, Charlie.
4: Od Chomutova na Prahu, černý super. Pozor na ně, přátelé. Čau, čau, šťastný dolet.
1: Vidíš to stručně, rychle, efektivně. To je profík, on ví, jak se to má dělat, ten náš Charlie. Volejte vy, ostatní agenti na 605-222-007.
3: Pražské podzemí vydalo unikát vlastníků, možná to zaznělo i ve zprávách.
1: Zaznělo, je to tak, už je darován muzeu.
3: Ano, ano, při kutání metra našel pan Labuťa, sběratel, archeolog, prostě člověk, který se tady tím zabývá, tak našel něco mezi trilobitem a pavoukem, je to asi 450 milionů let staré. To je podle mě, to jsme tady už tak 3 roky vysílali, si myslím, i 2. Tak se o tom promluvíme odpoledne po 13. hodině, protože po 12. jezdí s úsměvem, Petr Berka v terénu, odměny pro vás a tak dále a tak dále.
1: Honza, jeho něco mezi pavoukem a trilobitem a jeho nezměrná dávka černého humoru. Zdar!
3: Ahoj!

0: Posloucháte Rádio Impuls, přejeme dobré poledne. Za chvilku si dáme nové zprávy, teď se mrkneme na počasí. V noci bude oblačno až zataženo s doznívajícími přeháňkami a bouřkami. Hlavně na západě, zítra pak polojasno až oblačno s teplotami 22 až 26 stupňů.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Skocema malička jsou housy pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
5: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 tisícová.
6: U 25 to je úžasný. To je nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
7: Halo. Dobrý
2: den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
8: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend. Jsi domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Veněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do 2. dne od objednání. Planého.
10: Policie prověřuje autobazar Auta Super. Opilý strojvedoucí neotvíral cestujícím dveře. Bohdálka má poštovní známku. U poledních zpráv vás vítá Jiřina Součková.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Policie proklepává pražský autobazar Auta Super. Škodu předběžně vyčíslila na několik desítek milionů korun. V souvislosti s případem kriminalisté zajistili několik desítek vozů. Věc prověřují pro podezření z podvodu a z pronevěry. Pražští policisté to dnes uvedli na síti X. Poškozené budou postupně kontaktovat. V autobazaru zasahovala policie minulý týden ve čtvrtek. Podle iDnes.cz před bazarem při policejním zásahu čekali klienti, kterým firma dlužila auto nebo peníze. Další podle webu na sítích psali, že jim firma nevyplatila peníze z prodeje. Přerovská kriminálka vyšetřuje strojvedoucího. Ten včera řídil osobní vlak s téměř 3 promile alkoholu. Strojvedoucí jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou na Přerovsku. Na jeho nestandardní chování upozornili policii svědci. Neotvíral totiž dveře cestujícím a pomalu se rozjížděl. V době jízdy bylo ve vlaku podle policie na 40 cestujících. Nikomu se nic nestalo. Muž středního věku je podezřelý z obecného ohrožení z nedbalosti, hrozí mu zákaz činnosti, případně až 5leté vězení. Východní Moravu dusí nebývalé sucho. V obavách o příští úrodu teď podle zpravodaje Jana Čady žijí zemědělci. Honzo, dobré poledne.
11: Zdravím ze Zlína, to sucho je hodně a hodně znát na miniaturním průtoku řeky Dřevnice. V tomto ročním období je sucho jako někdy ve vyprahlém létě. Pohled na pole je také velmi neobvyklý. Zemědělci sejí soju a kukuřici a jak mi prozradili, je to jakoby do popela. Voda a vlhkost nikde. Sucho v lesích je také enormní a prognóza dešťů jenom velmi, velmi nejistá. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínsko.
10: Centrem Prahy se ráno proběhli prezidenti. Petr Pavel a Alexander Stubb si tak zpestřili návštěvu. Teď už finský prezident jedná s premiérem Andrejem Babišem na úřadu vlády. Podle Strakovy akademie by měli mluvit o spolupráci v obranném průmyslu a projektech chytrých měst. Jiřina Bohdalová se dostala na známky. Česká pošta u příležitosti hereččinných 95. narozenin vydala aršík 5 různých motivů, které připomínají klíčová období života a kariéry herečky. Edice je určená pro sběratele i obyčejné smrtelníky. O aršík s nominální hodnotou 775 korun je velký zájem. Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka vyhlíží mistrovství světa. Impulzu potvrdil, že by se měl příští týden připojit k národnímu týmu. Šampionát startuje 15. května ve Švýcarsku. 40-letý Červenka letos nechyběl ani na olympiádě v Miláně a i teď by měl patřit k lídrům týmu.
5: Já věřím, že čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou prostě náročný, tak mě někam posouvají prostě jak ty psychické náročnosti, tak i v ty fyzické. A když ta sezona byla náročná, teďka play-off byl náročný, tak prostě ještě šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt.
10: Červenka před pár dny oslavil s Pardubicemi extraligový titul a včera zvítězil v anketě hokejista sezóny.
0: Posloucháte Radio Impuls, za chvilku nastartujeme. Odpolední fázi jezdím s úsměvem. Kolega Petr Berka vyhlásí soutěžní otázku a teď muzika Tereza Kernlová nebo Phil Collins.
9: Radio Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

panstvo nečeká, jsou dlouhý schody do nebe a štreka dalka od nebeskýho báru. Já sucho v krvi mám, tak kopni do tý bedny, ať

0: Posloucháte Radio Impuls. Za malou chvíli bude zpívat Petr Naď. A teď už se hlásí Petr Berka, aby ozřejmil, jak to bude s odměnami v rámci projektu Jezdím s úsměvem. Petře.
1: Ahoj a hezké odpoledne. Já se momentálně nacházím na dálnici D1, jedu směr Jižní Morava. Už jsem taky říkal tu nápovědu dneska dopoledne, že to je město nebo obec, kde se míchá armáda s historií, ale také možná se zvířaty. Tak přesně tam se dneska uvidíme, ale teď k naší soutěži o 500 na cokoliv u čerpaček OMV. Pokud odpovíte první, tak vyhráváte. A jaká že je ta otázka? Velice jednoduchá, tak poslouchejte. Chci vědět, kde je nejbezpečnější místo pro vaše děti ve vašem autě. Pokud třeba váháte, tak malá nápověda je také v aplikaci MyStation. Tak pište na náš WhatsApp, číslo do studia Honzovi je 605 222 007 a jak říkám, kdo bude první, vyhrává 500.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny DEK přináší mega akci. Příčkovky a tvárnice Porfix nyní za skvělé ceny a navíc skladem k okamžitému odběru. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 15. května. Tak si přijďte pro příčkovky a tvárnice Porfix za super ceny. Více na DEK.cz.
6: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
7: Tak já pořád poslouchám, jak si každej syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
6: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
8: Pracovnice 1/13 z Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
6: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
9: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho. Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli uzná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
9: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talesku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Impulzy Honzy Benešovského. To jsou rozhovory s lidmi, kteří mají co říct. Přinášíme informace důležité pro život. Impulzy Honzy Benešovského. Od pondělí do pátku na Impulzu.
10: Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hromadná nehoda komplikuje provoz na D1 na 13. kilometru směrem od Brna na Prahu. Kolony se táhnou od 19. kilometru D1. Stavební práce pak brzdí dopravu na trase Mikulov-Brno na silnici 52 u Pasohlávek. Kolona je z obou stran. Tak se ozvěte, budeme rádi, když nás doplníte. Žlutá rádiová aplikace funguje. Nebo volejte 605 222 007.
11: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne. Kde v autě je pro dítě nejbezpečnější místo? Tak zněla otázka za 500. Ptám se Marcely, posluchačky naší, hezké odpoledne. Marcelo? A nemáme Marcelu. Ha. No, nevadí, my jsme se tady na Marcelu samozřejmě vzali veškeré kontakty potřebné, to znamená poukaz za 500 korun k čerpací stanici OMV. Pošleme. A teď ještě se znovu spojujeme s naším arbitrem v terénu Petrem Berkou, aby nám řekl, co bude dál.
1: A my jedeme s úsměvem za vámi. Chceme se s vámi vidět, chceme odměnit naše věrné a zodpovědné řidiče, kteří ladí Rádio Impuls na cestách a třeba i přispívají do našeho dopravního zpravodajství. V každém případě vezu sebou několik lákavých odměn a záleží na vás, jestli dorazíte za mnou jako první. Pokud ano, tak už automaticky získáte nějakou tu odměnu. Může to být cokoliv, třeba plná nádrž na rok, plná nádrž na měsíc, káva Viva na měsíc na náš účet nebo něco z gastronabídky, taky body do aplikace, kupony, domečky a další odměny. Ale i tak neodjedete s prázdnou, i když přijedete jako 58. Třeba dopravně bezpečnostní projekt Rádia Impuls a čerpací stanic OMV je za vámi a jede s úsměvem. Tak se moc těšíme někde v kraji Jihomoravském, tam, kde se také konají hody a různé folklorní akce, ale víc už skutečně neřeknu, poslouchejte přesnou polohu po 14. hodině na Rádiu Impuls. Těším se.
0: Výborně, tak to bychom měli. A teď ještě do party Vlastík.
2: Vtip Vlasty Korce. Otec domlouvá své dceři. Poslouchej, ten tvůj chlapec se mi vůbec nelíbí. Je takovej jednoduchý, vulgární, obyčejnej. Ale tati, naopak, Franta je strašně moc chytrej. Známe se teprve 9 týdnů a už mi stihl vyléčit tu nemoc, kterou mám pravidelně každý měsíc.
3: Aha. Mami, proč máme všechno od konceptu?
4: To jen se zeptej tatínka.
5: Detaily. V konceptu myslí u každého spotřebiče i na maličkosti.
6: Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
7: Léto se blíží a možná právě plánujete svou dovolenou v zahraničí. Poslechněte si dnes ve 13.40 rozhovor s expertem z Raiffeisen Bank, kde získáte praktické rady a tipy, jak si dovolenou naplánovat bezpečně, výhodně a bez starostí.
8: Falcon uvádí.
9: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
10: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
11: Jarňátka už nemlčí.
12: Pustujte, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
10: B-tým na stopě, právě v kinech.
13: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planel.cz.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojetý.

0: rozjeté vozy.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne. Pokud už třeba přemýšlíte o dovolené, tak poslouchejte velmi dobře, protože právě teď otevřeme turisticko-cestovatelské téma. Ve vysílání je se mnou segmentový manažer Lukáš Svoboda z Raiffeisen Bank. Popovídáme si o tom, jak ušetřit při plánování právě letní dovolené. Tak proč by měli cestovatelé zvolit Raiffku jako svého partnera na cesty? Dobrý den.
1: Já vás taky zdravím. Za mě je to určitě komplexní nabídka služeb, kterou Raiffka pro cestovatele má. Jednoduše si vyřídíte cestovní pojištění nebo pojištění platební karty a vašich věcí. Nastavíte si snadno cizí měnu, kterou potřebujete pro danou zemi a můžete využít dokonce naší směnárnu s výhodnějšími kurzy. No aby toho nebylo málo, tak máme ještě slevový program RB Club, díky kterému můžete i výrazně ušetřit.
0: A jaké konkrétní slevy na cestování můžu jako váš klient získat?
1: U cest do zahraničí jsou to například slevy na zájezdy u cestovních kanceláří, levnější parkování u letiště nebo výhodnější jízdenky. A pro domácí cestovatele pak máme celou řadu slev třeba na ubytování, restaurace nebo zážitky.
0: A kde vlastně je ten RB Club najdu, jak ty slevy potom využít, jak s tím vlastně pracovat, jestli byste dokázal nějak ve stručnosti vysvětlit?
1: RB Club najdete hned na úvodní stránce našeho mobilního bankovnictví pod názvem Slevy RB Club. Stačí kliknout a zobrazí se vám kompletní nabídka rozdělená do přehledných kategorií, třeba právě cestování a ubytování. Slevu pak většinou využijete zadáním vašeho slevového kódu přímo při nákupu.
0: Jasně, a jak to celé využít úplně na maximum, jak to vyždímat?
1: Ten tip je jednoduchý, pravidelně ho navštěvujte. A to nejen pokud plánujete nějakou cestu nebo jakýkoliv nákup. Každý měsíc tam najdete nové časově omezené akce s ještě vyššími slevami a také soutěže o zajímavé ceny. Právě teď si určitě nenechte ujít soutěž o 3 poukazy na dovolenou v hodnotě 30 000 korun. Ta probíhá až do konce července. Do soutěže se automaticky zapojí každý, kdo v tomto období využije některou ze slev RB Clubu.
0: Doporučuje segmentový manažer Lukáš Svoboda z Raiffeisen Bank. Tak vám děkujeme a naslyšenou.
1: Já děkuji za rozhovor a přeju všem posluchačům spoustu hezkých cestovatelských zážitků.
0: No ano, víc informací o cestování s Raiffkou najdete na webu rb.cz/cestování.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls. Vynikající Marta Kubišová. Česká klasika z Impulsovic krabičky. Za malou chvíli naskočí komplet kapela Činasky. Míříme do provozu, po nehodě se ucpává D1 mezi 21. a 13. kilometrem. Detaily za malou chvíli.
1: Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli po 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bublinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko z No Name.

0: máte automatické ladění a poslouchejte zlatou českou klasiku i novou českou muziku.
1: Samý plišněká křesla v loži vítají nás a kino Gloria.
0: Pusťte si Rádio Impuls v televizi anebo náš druhý program Rádio Český Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Tak pojďme, nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková se hlásí z Global Assistance.
2: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru probíhá odklízení hromadné nehody. Průjezdní je pouze levý pruh, kolona je od 21. kilometru. Silný provoz kamionu je na Pražském okruhu z dálnice D1 na letiště. V Hradci Králové neprůjezdní okruh křižovatce ulic Brněnská a Gočárův okruh. Převrátilo se tady nákladní auto. Omezení vás zdrží v obou směrech na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem u Pasohlávek. A na silnici 7 na příjezdu do Prahy z Chomutova budete popojíždět od 3. kilometru ke sjezdu do Evropské, kde pracují silničáři. Z Global Assistance Lenka.
1: Děkujeme pěkně. Kdybyste chtěli nejenom Lenku, ale kohokoliv z nás doplnit, upřesnit, opravit, můžete to udělat velmi snadno. Stačí se připojit do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci anebo zavolat na 605 222 007. Hlavně opatrně, šťastnou cestu, Impuls.

0: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu. Jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti.

0: Rádio Impuls. Přejeme dobré odpoledne, připravili jsme pro vás zprávy, za chvilku je uslyšíte. Součástí zpráv už může být i tato předpověď počasí. V noci bude oblačno až zataženo s přeháňkami, s bouřkami, to hlavně na západě. A zítra přes den polojasno až oblačno, teploty od 22 do 26 stupňů.
1: Máte v práci milionové kolegy? Nic pro ně není problém? Vždycky podrží celý tým a ještě se s nimi zasmějete? Milionoví kolegové existují, ale málo kdo to řekne nahlas. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.

0: dnes svlaží bouřky. Silničáři uklízejí odpočívky u dálnic. Na Šumavě se letos daří zmíním. U zpráv v jednu vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
0: Od západu dorazí bouřky. Podle předpovědi se u nás zdrží do čtvrtka. Na bouře upozorňuje jak Český hydrometeorologický ústav, tak Evropská bouřková organizace ESTOFEX. Bouřky s přívalovými lijáky a silným větrem dnes musí čekat na západě a severozápadě Čech. Jak ale meteorologové dodávají, ve východní polovině země bude dál sucho, teplo a větrno. Upozornění na nebezpečí vzniku a šíření požáru tam tak platí nově do odvolání. Požár v Českém Švýcarsku je na ústupu. Hasiči by dnes chtěli zmenšit hořící plochu z 20 hektarů na 5, při nejhorším na 10. Původně hořelo na 100 hektarech. Podle šéfa hasičů budou v boji s ohněm dál pomáhat vrtulníky. Počet hasičů se po včerejší lokalizaci, která znamená, že se požár dál nešíří, sníží o třetinu. Nepřístupné jsou některé turistické trasy a cyklotrasy. Na území Národního parku pak platí nejvyšší stupeň požárního rizika. Pro návštěvníky to znamená, že smějí chodit jen po značených stezkách a nesmějí tam zůstávat v noci. Odpočívadla u českých dálnic procházejí jarním úklidem. Nepořádek tam nechávají výletníci i profesionální řidiči. S uklízecí četou dnes vyrazil do terénu náš reportér Tomáš Kabát. Hezké odpoledne.
2: Pěkné odpoledne z 53. kilometru dálnice D1. Právě tady je kromě fast foodu a benzinové pumpy taky velké parkoviště pro osobní auta i kamiony. Profesionální řidiči tady čerpají povinné přestávky a během nich tady třeba i vaří. Ale bohužel, přestože jsou na těchto odpočívkách popelnice a kontejnery, odpadky se velmi často válí okolo a nejde jen o obaly potravin. Běžně se objevuje třeba stavební suť, použitý nábytek nebo vysloužilé monitory nebo počítače a občas jsou to i kuriozity. Přímo na tomto místě našli třeba krabici plnou mrtvých exotických hadů nebo latrínu. Tomáš Kabát, Rádio Impuls.
0: Šumava hlásí zvýšený výskyt zmíjí. Na Modravě už had uštkl turistu. Obec proto podle Kláry Fajstové vybízí k opatrnosti při pobytu v přírodě. Hezké odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Počasí láká do přírody a v okolí Modravy se množí případy, kdy turisté pozorují chráněné zmije obecné. Had už u cyklostezky kousl do prstu na noze mladého muže. Záchranná služba ho odvezla do nemocnice. Obec vyzývá na sociálních sítích k opatrnosti. Při uštknutí je vhodné končetinu znehybnit. Vstřebávání jedu pomůže zpomalit chladný obklad, zmírní také otok. Kdo má, může použít dezinfekci. Ránu nerozřezávejte, nevyplachujte ani nevysávejte. Klára Fajstová, Rádio Impuls Šumava.
0: Hokejisty Kladna posílil Michal Kempný. Mistr světa a vítěz Stanleyova poháru hrál naposledy za švédský tým Brynäs. Rytíři oznámili příchod 35-letého hráče na klubovém webu s tím, že podepsal smlouvu na jednu sezónu.
4: Posloucháte Radio Impuls, unikátní fosílie pod Prahou. Máme to jako téma rozhovoru po půl druhé. A teď muzika. Richard Miller, Ivan Tásler, potom ABBA.
1: Radio Impuls. Radost ze života.
5: Jak zlatá bula sicilská stvrzuje, že kdo chce, ten se opíská. Pod lampou jen krátce v přítmí dlouze zas otevře ti kobera a můžeš mezi nás.

0: Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne. Míříme do provozu, po nehodě vázne doprava na D1. Ve směru Brno-Praha v úseku mezi 19. a 13. kilometrem podíváme se tam za malou chvíli v dopravě 007 a chystáme taky další muziku. Zaspívat přijde Michal David nebo Bruce Springsteen na Impulsu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
3: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Po nehodě vázne doprava na trase Brno-Praha v úseku mezi 19. a 13. kilometrem D1. Připravte se tady na popojíždění v přerušované koloně. Práce silničářů zdržuje provoz na trase mezi Pohořelicemi a Mikulovem na silnici 52 u Pasohlávek. Kolona je v obou směrech a zhruba 2 kilometry měří fronta na příjezdu do Prahy od Chomutova u ruzyňského letiště. I tady se pilně pracuje. Tak to můžete ověřit, podejte hlášení, ozvěte se z terénu do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo volejte 605 222 007. Šťastnou cestu, odpolední impuls.

0: Posloucháte Radio Impuls. Při kutání pražského metra D našel sběratel z kamenilin Radek Labuťa fosíly dosud neznámého druhu členovce z období prvohor, který žil asi před 450 miliony lety. No a právě pan Labuťa bude naším hostem za malou chvíli, aby nám k tomuto nálezu pověděl víc. Z muziky ještě předtím Marek Ztracený na Impulsu.
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden.
4: Music is like a heartbeat.
3: Přijďte do kina na film o králi popu Michael Jacksonovi. Přijďte si poslech nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti. Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
5: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
6: Máš už plány na jaro? Relax doma nebo posezení na zahradě? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vytvoř si svou jarní oázu klidu. Když jaro doma nebo na zahradě, tak Allegro.
7: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
9: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
10: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
11: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

signál, nikdy se spolu nebavíme a slábne nám signál.

0: Impulzy Honzy Benešovského.
1: Pražské podzemí odhalilo unikát. Při ražbě metra D našel sběratel z kamenilin fosílii, dosud neznámého členovce z období prvohor. A právě nálezce sběratel trilobitu Radek Labuťa je teď s námi ve vysílání. Dobrý den, hezké odpoledne.
2: Dobrý den.
1: Tak pane Labuťo, na začátku našeho rozhovoru, prosím, popište posluchačům, co jste to vlastně našel, jak to vypadalo, když jste to poprvé uviděl.
2: No, to zvířátko má asi 3 cm na dílku, je poměrně plochý a asi obyčejnému smrtelníkovi by to zase tak moc neřeklo. Já jsem to vzal, protože už sbírám od malička, i mě to vlastně živí. A tady ještě jsem samozřejmě v kontaktu s lidma z různých institucí a kamarád Lukáš Leibl z Akademie věd, kterýmu jsem to pak po tom nálezu ukázal, tak ten v tom okamžitě rozpoznal, že se jedná teda o něco mimořádného.
1: No a jak je to staré, nebo jinak, před kolika lety to tady žilo?
2: No, pohybujeme se zhruba 440 milionů let dozadu, kdy teda život prakticky byl vázaný jenom na vodu a na souši se prakticky nic nevyskytovalo. Byli tady u nás, byli trilobiti a bylo to asi poměrně chladné moře.
1: No právě, to je totiž celé zajímavé, protože jsem si to dohledal, tak budu citovat tady nějaký internetový zdroj. Před 450 miliony lety byste území dnešní Prahy nepoznali, rozkládalo se zde chladné, mělké moře, celá oblast se nacházela hluboko na jižní polokouli, jak se různě stěhovala pevnina. Takže takhle to sedí.
2: Takhle to sedí a byla tady asi poměrně zima. On pak byl takový jako teplej impuls. Máme tady asi 10-centimetrovou vrstvičku, kdy se jako výrazně oteplilo a najednou tady byly živočichové, který jinak se vyskytovaly v tropech, nebo v podstatně teplejších mořích. A tohle je před tím impulzem.
1: Před impulzem, teď jste na impulzu v živém vysílání, tak nám ještě popište, kde přesně, kde konkrétně jste na tu fosílii narazil?
2: Tak já jsem to našel na haldě, jo, protože normálně těžba probíhá v tom podzemí těch 35 metrů hloubce, tam vás nepustí. Měl samozřejmě nějaký povolení i sbírat přímo jako poblíž té šachty na takový malý haldičce, ale tam se strašně rychle točí, takže pak je lepší vyhledávat ty větší, kde se to právě podařilo, tam na to bylo víc prostoru a času. Na druhou stranu taky se to tam poměrně rychle mění, protože tam se vozí spousty materiálů z různých zbouraných staveb a strašně rychle to jede. Takže to vlastní místo, kde se to našlo, protože jsou samozřejmě dobrý dokumentace, tak je podle té dokumentace těch těžařů dohledatelný, ale plus minus nějaký ty metry.
1: Vy jste říkal, že máte kamarády, kolegy ve vědecké obci. Tak co vám na to říkají? Je to skutečně z toho vědeckého pohledu něco mimořádného? Přispěje to nějak k bádání, k badatelské činnosti vědecké?
2: Tak jak se říká, rohlíky kvůli tomu asi levnější nebudou, ale je to asi zajímavý tor, protože nejbližší tak se našel z tohohle časového úseku, tak se našel jako v Jihoafrické republice. Tenkrát ten světadíl byl jeden, jmenoval se Gondwana a tohle je vlastně jako úplně z druhé strany toho prakontinentu. To znamená, že ta potvůrka, že to byl vlastně takový první migrant. Mm-hmm.
1: Co teď s tím nálezem bude dál?
2: Ten nález se uloží do sbírek Národního muzea, protože je to takzvaný holot. To znamená, že je to kus, na kterým to teda Lukáš popsal a uloží se to do sbírek Národního muzea, kde to bude přístupný té široké vědecké obci.
1: Je podle vás nějaká šance, že pražské podzemí vydá ještě něco podobného, anebo třeba něco úplně jiného, významného, vzácného, dosud nepoznaného?
2: Určitě, akorát teďka teda bohužel, jak se bude razit zpátky těma razícíma štítama, tak ty samozřejmě ty kameny melou na malý kousky a tady byla výhoda, že se to těžilo vlastně jako hornickým způsobem. Takže šly velikánský bloky, které se pak dali někde rozbíjet v klidu. To teďka bude dost omezený, třeba jenom na ražbu těch stanic nebo nějakých jako šachet, kudyma se budou spouštět ty štíty.
1: Ale vaše badatelská činnost bude pokračovat, takže znovu budete chodit, budete hledat, pátrat. Je to tak?
2: Určitě, já si ani neumím svůj život bez tohohle představit.
1: Tak vám držíme palce a těšíme se, že zase něco objevíte a že si o tom zase ve vysílání promluvíme. Nálezce, sběratel trilobitů Radek Labuťa byl s námi ve vysílání. Moc vám děkujeme a mějte se krásně, naslyšenou.
2: Děkuju, hezký den všem.
0: Impulzy Honzy Benešovského.

0: Posloucháte Radio Impuls, za malou chvíli parádní písnička od BSP, Země vzdálená. Teď míříme do provozu, abychom zachytili nové události, případně zrekapitulovali ty starší, ale stále platné. Kvůli nehodě vázne doprava na trase Brno-Praha. Mezi 19. a 13. kilometrem D1 detaily, k tomu přineseme za necelé 2 minuty v dopravě 007.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čau.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody toho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Ve vaší televizi hraje i rádio.

0: dobře.
1: Zapněte automatické ladění a poslouchejte zlatou českou klasiku i novou českou muziku.
0: Nádherná, nádherná, nádherná, nádherná, lásko, posluj chvilku díl.
1: Pusťte si Rádio Impuls v televizi, anebo náš druhý program Rádio Český Impuls.
2: Rádio Impuls.
3: Rádio Impuls. Doprava 007.
4: Nejbližší dopravní informace z celého Česka. Lenka Roštoková z Global Assistance. Teď je s námi ve vysílání.
5: Ahoj Honzo, hezké odpoledne. Na dálnici D1 z Brna do Prahy za sjezdem na Velké Popovice na 13. kilometru probíhá odklízení hromadné nehody. Kolona je od 21. kilometru. Na cestě z Prahy do Brna vás zdrží omezení u Ostředku na 34. kilometru a pak také před Velkou Bíteší na 156. kilometru. V Hradci Králové na Gučárově okruhu ve směru na Slezské Předměstí probíhá odklízení převráceného nákladního auta, dopravu řídí policie. Omezení vás zdrží v obou směrech na

0: do Evropské, kde pracují silničáři. A silný provoz kamionů je na pražském okruhu z dálnice D1 na letiště. Z Global Assistant Lenka.
1: Jinu, pokud i vy někde popojíždíte, tak o tom dejte vědět, ozvěte se do vysílání přes žlutou rádiovou aplikaci, anebo zavolejte na 605 222 007. Šťastnou cestu, Radio Impuls.

0: odpoledne, posloucháte Radio Impuls, my jsme tomu rádi. Za chvilku nabídneme nové zprávy, teď se díváme na počasí. V noci bude oblačno až zataženo, s doznívajícími přeháňkami a bouřkami, to hlavně na západě. A zítra přes den potom polojasno až oblačno, teploty 22 až 26 stupňů.
1: Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
2: Je to Betáno jackpot.
3: Je to Betáno jackpot! 100 000 korun, chápe?
4: No to je výborný.
1: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
5: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
6: Partnerem hry je Betáno. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betáno.
7: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
8: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
9: Severozápadem se dnes proženou silné bouřky. Sběratel v Praze našel unikátního trilobita. Krejčíková se po zranění vrátila vítězně. U zpráv ve dvě vás vítá Jiřina Součková.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Na severozápadě Čech se dnes objeví silné bouřky. Jak uvedli meteorologové, dají se čekat silný vítr a přívalové lijáky. S tím pak zatopení podchodů nebo sklepů a rozvodnění malých toků. Silné bouřky by se mohly objevit během odpoledne, večera a v první půlce noci, hlavně v Karlovarském, Plzeňském, Libereckém a Ústeckém kraji. Během přívalových srážek při bouřkách by mohlo napršet kolem 30 mm, při opakovaných bouřkách i víc. Vývoj a postup bouří se dá sledovat na webových stránkách meteorologů. Ti také upozorňují na fakt, že na Moravě a ve Slezsku bude dál sucho a riziko požáru tam nově platí do odvolání. Pražské podzemí vydalo unikátního trilobita. Při ražbě linky metra D našel sběratel z kameněli na Radek Labuťa fosílii dosud neznámého druhu členovce z období prvohor. Na našem území žil zhruba 448 milionů let naspátky. Nález je unikátní také v tom, že jeho nejbližšího příbuzného objevili v jižní Africe. Radek Labuťa v našich impulzech Honzy Benešovského popsal, že na skamenělého členovce narazil na vytěžené zeminy.
10: Protože normálně těžba probíhá v tom podzemí těch 35 metrů hloubce, tam vás nepustí. Samozřejmě nějaké povolení i sbírat přímo jako poblíž té šachty na takový malý haldičce, ale tam se strašně rychle točí, takže pak je lepší vyhledávat i větší, kde se to právě podařilo, tam na to bylo víc prostoru a času.
9: Fosílie teď bude k vidění ve stálé expozici Národního muzea. Podle nálezce jsou v pražském podzemí nejspíš další unikátní fosílie. Mostecké technické služby spustily aplikaci čištění ulic. Každý si tak může předem zjistit, kdy se objeví uklízecí čety. Podle Dušana Valenty je to důležité hlavně před letními prázdninami. Dobré odpoledne.
11: Hezký den z Podkrušnohorského mostu. Blokové čištění může zkomplikovat dovolenou. Pokud totiž necháte auto na ulici, která se bude uklízet, musíte se připravit v lepším případě na pokutu, v horším na další výdaje kvůli odtahu na záchytné parkoviště. Úklid ulic ale podle mosteckého magistrátu nemá být zdrojem peněz za špatné parkování a proto město přichází s aplikací, která ukáže, kdy a jak dlouho se bude konkrétní místo čistit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: S výletní lodí u Kap Verd lékaři nově spojují 7 případů hantaviru. Laboratorně potvrzené jsou zatím 2. 3 lidé zemřeli, 4 jsou nemocní, 1 z nich je v kritickém stavu. Úřady ostrovního státu uvedly, že z preventivních důvodů nepovolili lodi zakotvit u svého pobřeží. Hantavirus je vzácné, ale potenciálně smrtelné onemocnění. Riziko pro širší veřejnost je podle úřadů nízké. Úřady se teď soustředí na evakuaci 2 nemocných. nemocných cestujících do Nizozemska a na další plavbu lodi směrem na Kanárské ostrovy, do přístavu na Las Palmas nebo na Tenerife. Tam by turisty vyšetřili lékaři a evakuace cestujících by proběhla pod dohledem zdravotníků. Tenistka Barbora Krejčíková se po zranění vrátila na turnaji v Římě vítězně. V prvním kole porazila francouzku Elzu Jacquemot 6-2 a 6-4. Krejčíková se vrací na kurty po téměř 3měsíční pauze zaviněné zraněním.
0: Posloucháte Radio Impuls, nás čeká finále Jezdím s úsměvem, za pár minut se připojí Petr Berka, navede vás na konkrétní benzínku, kde čeká s odměnami a teď hudební radosti.
1: Radio Impuls, radost ze života.
0: Radio Impuls. Přicházejí Mandraže a potom Tomáš Klus.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

0: léčím tě. Posloucháte Rádio Impuls, dobré odpoledne, za chvilku Pavol Habera a teď Petr Berka, kolega, který je v terénu s projektem Jezdím s úsměvem, kde je, co všechno můžete získat, pokud budete mít staženou aplikaci Rádia Impuls a OMV MyStation s platnou registrací, to už se teď dozvíme právě od Petra, ahoj.
1: Dobré odpoledne Honzo, dopravně bezpečnostní projekt Rádia Impuls a čerpaček OMV dnes jede za vámi s úsměvem, mimochodem, jinak to ani neumíme a taky očekáváme úsměv, to když dorazíte sem ke mně na čerpačku OMV jako první a získáte odměnu. Pokud sem dorazíte, tak už je jenom na vás, jaká ta odměna bude. Mám tu palivo na rok zdarma, palivo na měsíc zdarma, výbornou kávu Viva na měsíc gratis, potom body do apky, žolíka na získání více bodů nebo naopak kupony do myčky nebo něco z gastronabídky OMV. Ještě upřesním přesnou polohu, tak pozor, ve Vyškově, kde se právě nacházím, jsou 3 čerpací stanice OMV a já se nacházím na té v Brněnské ulici. Takže brněnská Vyškov čerpačka OMV od této chvíle startuje 30 minut na to, abyste za mnou přijeli a získali odměny v projektu Jezdíme s úsměvem.
2: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exkluziv za skvělých 39 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 15. května. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
3: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
6: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
5: Ty vole, ať už je pátek.
6: Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Udělal vám dneska někdo radost? A co kdybyste jí poslali dál?
1: To je krásné, děkuju.
0: Úsměv prosím. Předáme radost za vás. Stačí napsat jméno, číslo a krátký vzkaz na WhatsApp 605 222 007 nebo na impuls@impuls.cz.
2: Stále jako je to blázen a co mám k tomu dodat? Že ho taky samozřejmě miluji od prvního okamžiku.
3: To je pěkné.
0: Úsměv prosím. Malý vzkaz, velká radost.
4: Rádio Impuls. Doprava 007.
5: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Kvůli zúžení to jede pomalu na trase Mikulov-Brno u Pasohlávek na silnici 52. Kolona je v obou směrech. Fronta kamionů se sune na Pražském okruhu v úseku Modletice Vestec směrem od D1 k D5. Komplikace čekejte na Mělnicku přímo z místa. Volá náš parťák, co se tam děje? Halo, halo.
6: Kralupy nad Vltavou, ulice Mostní, pod viaduktem se rozbilo nákladní auto. Policie řídí dopravu, jezdí se kyvadlově, počítejte s kolonama.
5: Díky moc a končíme pozitivní zprávou stahu Brno-Praha. Kolona na D1 po nehodě na 13. kilometru už se rozjela. Tak nám to můžete potvrdit, budeme rádi, když se ozvete do vysílání na 605 222 007, zavolejte, anebo se připojte přes žlutou rádiovou aplikaci. Šťastnou cestu, odpolední Impuls.

0: Slucháte Radio Impuls, za malou chvíli zahraje kapela Opět a Radeček písničku Všechno je v pořádku. A já věřím, že to tak bude i dál, tím spíš, když se vám povede získat nějaký ten peníz navíc, což se vcelku často, ne vždycky, ale často děje v naší hře. Halo, tady Impulzovi, registrujte se, to je první krok k úspěchu. Dělá se to u nás na webu www.impuls.cz, v naší žluté rádiové aplikaci, nebo si pošlete prémiovou SMSku na číslo 906 1109. No a do telefonu, to je taky zcela zásadní, je potřeba říkat předpisový výherní pozdrav. Halo, tady Impulzovi, partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
1: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
2: Maxi, ta nová terasa je skvělá.
3: Vínečko, pohoda.
2: A slimáci jsou taky fuč.
3: Zastavte se v Baumaxu. Do konce května terasové prkno premium v odstínu týk nebo káva za 269.
2: A přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
3: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
4: Už jste to slyšeli? Z planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
5: Náš výkup je teď totální hardcore.
6: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
7: Radio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Starší auta budou nejspíš muset na technickou častěji. Evropský parlament má brzy hlasovat o nových pravidlech pro vozidla starší 10 let. O tématu píše zpravodajský portál iDnes.cz a k nám do studia ho teď přináší reportér Michal Ransdorf. Dobré odpoledne.
1: Pěkné odpoledne. Starší auta by se na stanici technické kontroly měla zastavit nově každý rok. Zatím u nich STK platí na 2 roky. Nutno ale dodat, že třeba kamiony nebo autobusy prochází každoroční technickou už teď. Týká se to taky třeba taxikářů nebo autopůjčoven. Teď by se tak každoroční technická jenom rozšířila i na běžné majitele osobáků. Kontroly by se taky měly přizpůsobit dnešní době plné asistenčních systémů. Na zpravodajském portálu iDnes.cz zmiňují třeba to, že by technickou neměly projít třeba vozy s trvale vypnutým systémem start-stop, což je takové to vypínání motoru při stání na červené.
0: Takže se to může týkat třeba i upozorňování na překročení rychlosti nebo těch asistentů pro jízdu v jízdním pruhu?
1: Přesně tak. Tyhle systémy by zkrátka měly na technické nově pokaždé fungovat. Vedle toho chce Unie zavést také každoroční emisní zkoušky dodávek. V jedné věci by se ale některým řidičům třeba i mohlo ulevit. Technické prohlídky by se totiž podle návrhu mohly sjednotit po celé 27. S autem bychom tak mohli zajet na kontrolu třeba i do jiného členského státu, takže klidně třeba na Slovensko nebo do Německa.
0: No, ty jsi říkal, že nová pravidla bude zatím projednávat Evropský parlament. Kdyby se tahle novinka mohla dostat přímo až k nám?
1: No, cesta k tomu může být ještě celkem dlouhá. Legislativní proces je totiž ještě na začátku, je tedy ještě šance tyhle návrhy změnit. Mluvčí zastoupení Evropské unie u nás Iva Laňová serveru iDnes.cz řekla, že pokud nová pravidla projdou v roce 2027, máme ještě 2 roky na to uzákonit to i u nás. Častěji na STK bychom tak měli nejspíš až během roku 2029. Připomínám, že podle současného návrhu by tak na technickou musela auta vyrobená v roce 2029. 19 a starší v té době, když se to přijme.
0: Chystané novinky v STK a reportér Michal Ransdorf. Děkuju, naslyšenou.
1: Tak naslyšenou, krásné odpoledne.
2: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovy.

0: česká klasika z Impulzovic krabičky. Za malou chvíli pokračujeme s Olympikem a teď se ještě spojujeme s Petrem, který jezdí s úsměvem a právě v tuto chvíli se hlásí od jedné z čerpacích stanic OMV.
1: Ahoj Honzo, ještě ahoj. Jednou zdravíme naše posluchače, já se momentálně nacházím ve Vyškově. Už jsem říkal v nápovědě, že to je město, kde se míchá armáda s historií a zvířaty. Já osobně jsem na čerpačce OMV v Brněnské ulici, kde jsem se potkal s posluchači. Díky za váš zájem o projekt Jezdíme s úsměvem. Když to tady vidím kolem a okolo, tak si říkám, jak velký smysl dává tento dopravně bezpečnostní projekt čerpaček OMV a Rádia Impuls. Před malou chvílí jsem rozdal dvě odměny pro naše usměvavé řidičky. Paní Helena si vybrala dvakrát kupon do myčky OMV a paní Martina pro změnu 1000 bodů do aplikace MyStation. Gratulujeme a díky všem, kteří jste dorazili. Tankování na rok zdarma dnes nepadlo, ale co není dnes, může být třeba zítra, tak doporučuji poslouchat vysílání Rádia Impuls a ještě speciální poděkování za milou obsluhu a vedení čerpačce OMV ve Vyškově Brněnské. Zdravím vás.
0: Děkujeme, děkujeme, naslyšenou. Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný. Než jsem si přál. Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
2: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
3: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju si slova a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
2: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
4: Kraslnice 1/13, Krastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
2: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
5: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recept samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
2: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
5: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouk, tmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strik a milion dalších názvů.
2: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Radio Impuls, doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Já bych vyzval Lenku Roštokovou z Global Assistance.
6: Ahoj Honzo, hezké ahoj. Odpoledne. Na dálnici D1 z Prahy do Brna vás zdrží omezení před Velkou Bíteší mezi 155. a 160. kilometrem. Na silnici 35 z Liberce na Bílý kostel u sjezdu na Chrastavu policie došetřuje nehodu, očekávajte zdržení. Omezení vás zdrží v obou směrech na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem u Pasohlávek. Na výjezdu z Prahy na Chomutov u sjezdu na Evropskou blokuje provoz nehoda kolonie od Karlovarské a zdržíte se i v opačném směru na příjezdu do Prahy kvůli omezení od 3. kilometru. A v Praze ve Strahovském tunelu ve směru na Břevnov stojí porouchané auto, regulují provoz v Blance, kolona začíná na jižní spojce u sjezdu na Pankrác. Z Global Assistance, Lenka.
0: Děkujeme, kdybyste chtěli něco doplnit, budeme rádi. Ozvěte se, klasické komunikační kanály, žlutá rádiová aplikace nebo volat na 605 222 007. Petr a Renata, odpolední osmnáctková, taky jízda. Dobré odpoledne, já vás vítám.
7: Jsme na pozici, krásné odpoledne.
8: Hezké odpoledne, no řekli si to hezky osmnáctková, ono by to vypadalo, že nám je 18, tak už dávno bylo.
0: Já ti vidím, víš, tak to jako naskočilo, říkám, to je osmnáctka prostě.
8: Dávno bylo, ale... Ano, i dnes se budeme bavit o jednom konkrétním roce a budeme vyzývat vás, milí impulzáci, abyste nám zavolali, pokud vám v tom roce bylo 18. Prozradíme ho?
9: Až za chvíli, to nechme.
8: Fakt jo? Nechme. A já to řeknu, 1985, bylo vám tehdy 18, tak přemýšlejte, co jste dělali, my se vás na to zeptáme.
9: Nedočkavá kuková. Kromě toho máme další dva lístky na Rickyho Martina, tak se těšíme.
0: To všechno je odpolední impuls, mějte se hezky, ahoj.
8: Ahoj.

0: Rádio Impuls, úterý odpoledne za 2 minuty 15. hodina Jiřinka Součková připravila zprávy, co nevidět, co tady po nás budou Činasky, Můj svět. No a po dnešku bude zítřek, to je taková jasná věc.
1: Perfektní, Petře, jde ti to.
0: Nás čeká, co zítra.
1: Tak zítra bude středa, po dnešku, protože je úterý. No zítra ráno a dopoledne se ještě budou hodit sluneční brýle, ale deštníky sebou. Objeví se totiž přeháňky, někdy i bouřky, ale bude teplo 20 až 26 stupňů, na horách kolem 15.
0: Proslýchalo se něco o ochlazení a pořád tady slyším 26 a tak dále.
1: Už přichází,
0: fakt,
1: on se tak plíží se.
0: Plíží. Plíživé ochlazení. Dobrá, budeme čekat.
2: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
3: Skocema malička jsou housy pásu.
1: Ne.
2: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
2: Příjemná.
3: Přijmeš?
5: Nabídku? Tanci?
3: Jdeme na to.
2: Slušná.
6: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
2: Veselá.
6: Vysoká jsem po tátovi.
2: Taky. 100 000ová.
7: U 25 letech, to je úžasný. To je nadšená.
2: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
8: Halo.
9: Dobrý den.
3: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
6: Prosím tě, nelži.
2: Sdílí svoje příběhy.
6: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený.
10: Ale už před těma 6 rokama.
2: A milují hlavně ty vaše.
11: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
12: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
2: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
13: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
14: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na fieldman.cz.
15: Timi je pravděpodobně po smrti. Ceny paliv i zítra stoupnou. Obviněný rozhodčí Petřík se přiznal. U zpráv ve 3 vás zdraví Jiřina Součková.
16: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
15: Timi nejspíš zemřel, uvedli to odborníci. Nemají totiž k dispozici žádná data o stavu a pohybu velryby. Keporkaka před pár dny po víc než měsíc dlouhém uvíznutí na Mělčině v německém Baltu tým dobrovolníků vyprostil a následně převezl a vypustil v Severním moři. Podle odborníků ale nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka. Naposledy byl Timi viděný 2. května v 9:24 dopoledne. Snímek tehdy pořídil dron. Odborníci mají za to, že Timi byl po týdnech strávených na Mělčině extrémně oslabený. Předpokládají, že s vysokou pravděpodobností neměl dost sil na to, aby v hluboké vodě dokázal dlouhodobě plavat. Velmi pravděpodobně tak velryba už nežije. Vládní cenové stropy na paliva zítra opět vzrostou. Nejvyšší povolená cena nafty stoupne o 9 haléřů na 44 koruny 70 za litr. Benzin budou pumpy zítra smět prodávat maximálně za 44 korun 46 haléřů. To je o 17 haléřů dráž než dnes. Vyplývá to z cenového věstníku, který odpoledne zveřejnilo ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Německá vláda třeba na 2 měsíce schválila dočasné snížení daně na pohonné hmoty. Rakousko pak v minulých týdnech snížilo spotřební daň a omezilo marže distributorů. Hasiči dál pokračují v likvidaci ohně v Českém Švýcarsku. Dnes si dávají za cíl snížit plochu požářiště v ideálním případě z 20 hektarů na 5. Řekl to šéf hasičů Vladimír Vlček. Původně hořelo zhruba na 100 hektarech mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou. Oheň se podařilo lokalizovat včera večer. Na místě aktuálně zůstává asi 350 hasičů. Vlček dodává, že velký kus práce v Českém Švýcarsku odvádějí vrtulníci.
17: Za minulý den došlo celkem k aplikaci 970 tisíc litrů vody pomocí leteckých prostředků, den předtím 1 050 tisíc litrů vody. To znamená, ta pomoc je velmi výrazná.
15: Hasiči chtějí zásah v ideálním případě ukončit do pátku. Vodní nádrže mají vody dost, uklidňuje ministerstvo zemědělství. Jsou většinou plné ze 70 až 100%. Podle úřadu je to dostatečné množství pro využití v případě extrémního sucha. Současné sucho už pociťují zemědělci i lesníci, citelně se zvyšuje riziko šíření požárů. Na sucho reagují i správci městské zeleně. Například v Brně zavlažují keře i trávníky už od února. Slováci přestávají pít alkohol. Pociťují to producenti piva, vína i destilátů. Například nejznámější likérka v Liptovském Mikuláši hlásí propad zisku o 70%.
8: Aktuální vývoj robí producentom piva, vína a tvrdého alkoholu vrásky na čele a nutí ich reagovať. Pivovary výrazne zvýšili produkciu nealkoholického piva a rádlerov. Vstupu do nových segmentov sa nebránia ani vinári či destilérky. Najznámejšie na Liptove už pridala nealkoprodukty, dokonca kávu i pochutiny, no nezabránila prepadu zisku a obratu. Tlak vytvárajú aj zahraničné značky, pričom spotreba alkoholu klesla u Slovákov za 4 roky o štvrtinu. Jozef Balko, Rádio Impuls Slovensko.
15: Jan Petřík kápnul Božskou. Fotbalový rozhodčí se přiznal ke korupci. Uvedl to server odkryto.cz. 33-letý sudí figuruje v sázkařské kauze. Podle webu usiluje o dohodě o vině a trestu. Petřík měl před 3 lety za úplatek ovlivnit 2 druholigová utkání ve prospěch Opavy. V kauze bylo na konci března 32 obviněných. Z prvoligových klubů se případ týká Karviné. Z druhé nejvyšší soutěže v něm figurují Opava a dnes se přidala Chrudim a její předseda Tomáš Linhart.
0: No a 4 minuty po 15. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou. Vrátí se za hodinu s vámi od teď Petr Brožík.
9: A Renata Kuková, i dnes s vámi budeme vzpomínat na dobu, kdy vám bylo 18. Těšte se.
0: Teď ale budeme hrát, jsou tady Činasky, Můj svět, krásné odpoledne s Impulzem.
16: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, úterý odpoledne, 7 minut po 15. hodině.
1: První lásky a velké sny, když nám bylo 18. Na Rádio Impuls.
0: Taky dneska budeme vzpomínat a chceme z vás vysát ty emoce a vzpomínky na dobu, když vám bylo 18. Pro dnešek jsme v roce 1985, vy v té době plnoletí, to znamená letos vám je 59. Tak co vám tehdy běželo hlavou? Co jste dělali? S kým jste trávili čas? Na co si pamatujete?
2: To jsem zvědala.
1: Když nám bylo 18. Na Rádio Impuls.
2: Abychom vám s tím vzpomínáním trochu pomohli, tak vám navodíme trošku tu atmosféru. V tom 85., v tom roce, o který nám jde, kdy vám bylo 18, naši hokejisté vyhráli v Praze mistrovství světa. Já si to pamatuju, mě sice nebylo tehdy 18, ale měla jsem takové malé rádio na baterky, takových nás bylo určitě víc, který poslouchali a slyšeli ten komentář těch hokejových komentátorů o tom, jak naši byli úspěšní.
3: Jsme mistry světa. Obrovská, oprávněná radost na ledě i v hradisku a určitě i při televizních obrazovkách, vážení přijatelí a uvážení.
0: No, kromě toho vítězství, tak se narodily v té době v podstatě i kořeny sportačky Renatky, takže každá doba nese své.
2: Ano, děkuji, tam jsem začala už jako pochytávat. No, ale pokračujeme rokem 1985.
0: No, jasně, ve stejném roce byla na Strahově Spartakiáda a policisté chytili takzvaného spartakiádního vraha Jiřího Straku a prezidentem po třetí za sebou byl zvolen Gustáv Husák.
1: Když nám bylo 18 na Rádiu Impuls.
2: Samozřejmě, že i rok 1985 byl plný muziky a připomene si, tehdy zněla třeba Marcela Holanová a její Ráno.
4: A pak propláče ráno.
0: To bylo ono, to ani bych neřekl, že to je z té doby.
2: No je.
0: Neuvěřitelné.
2: No, drží se.
0: Skupina Elán, Zalúbil se chlapec. To je taky 85. rok.
2: Taky Nesmrtelná. Nebo kapela Olympik a Jsem to já jak za mladá.
4: Další. Jsem to já jak za mladá, i když jinak teď vypadám.
0: Teď už musíte být do té doby ponoření úplně. No tak nám dejte vidět, jaké to bylo, když vám v roce 1985 bylo 18, na letos máte 59. narozeniny. Čekáme na vaše příběhy, co se vám z té doby vybaví, co jste prožívali, jaké byly první lásky, možná druhé, třetí. Buď to namluvte jako hlasovku na náš WhatsApp 605 222 007, no a nebo to můžete prostě úplně normálně napsat klasicky do našeho WhatsAppu. A my vlastně vás v tom roce 1985 ještě přidržíme, protože z té doby je taky tenhle obrovský hit Tarzan Boy od Baltimory.
2: No jasně, diskot.

0: spoustu, který odpoledne za chvíli třeba Xindl X a Puberťák, další česká muzika, dál taky vstřebáváme a schromažďujeme vaše příběhy z roku 1985, když vám bylo 18, ale to tedy máte 59. narozeniny, za chvíli se k tomu vrátíme. Sledujeme i aktuální dopravu, momentálně se ucpává příjezd do Trutnova směrem od Úpice, jsme na silnici 14, ale jsou i další problémy a doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: V KIK najdete vše pro prostřený stůl, pro setkávání s přáteli. Například porcelán se středomořským motivem citrónů. Talíře už od 49 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. KIK. Víc než si myslíte.
2: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: V Gross Arltálu voní léto kvetoucími alpskými loukami. Spousta turistických i cyklistických tras vede mezi salašemi s výhledy na vrcholy Národního parku Vysoké Taury a okolo průzračných horských jezer. Prožijte dovolenou v Gross Arltálu, v údolí Salaší. Léto v Salzburgsku. Proto žijeme.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A teď přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Ucpává se příjezd do Trutnova směrem od Úpice po silnici číslo 14. Další kolony sledujeme na příjezdu a současně na výjezdu z Prahy na Chomutov, a to u ruzinského letiště. Porouchané auto komplikuje dopravu v Praze ve Strahovském tunelu směrem od Smíchova na Dejvice. Kolony se táhnou v úseku od Barandovského mostu. Praha se ale teď ucpává klasicky na více místech. Dopravu s námi vysílejte taky buď zavoláním na 605 222 007, hraní vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem, teď už je tu Xindlex.

0: lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
1: Tak dneska se přenášíme v čase do doby, když vám bylo 18, my jsme v roce 1985, letos je vám tedy 59. Ozval se Pavel na WhatsApp, kterému bylo 18 právě v 85. Maturoval, dělal autoškolu a vzpomíná si na mistrovství světa v Praze, které naši hokejisti tehdy vyhráli. A Iva tehdy maturovala, klidně se můžete i víc rozepsat, maturita je kolikrát příběh sám o sobě, tak budeme za to rádi.
2: To je pravda, píše nám i Lenka. Ta tehdy chodila na učňák v Pardubicích, po škole se Spartou scházeli u Labe a kluci tam prý nosili kazeťák Tesla a pouštěli písničky. To jsem nevěděla, no asi jo, v 85.
1: Kazeťák,
2: asi měl někdo
1: Tesla,
2: kazeťák.
1: No,
2: fakt jo, aha, tak my byli doma nějaký opožděný. Roman z Brna byl tehdy v tom 85. na gymnáziu, nosil brýle s tlustými obroučkami, chudák, většinou manchestráky a svetr po bráchovi. Tak Romane, to je mi vás líto, jestli vás bylo 8, vám bylo 18 a pořád jste měli svetr po bráchovi. To jste si teda měl dupnout. No dobře, ale
1: no,
2: prostě to tak bylo.
1: Brýle s těmi tlustými obroučkami, zase se to vrací mimochodem.
2: A to je pravda.
1: Ty slečny a nosil je v nemocnici na kraji města.
2: Jo, Strossmayer.
1: Strossmayer, no. To měl ty brýle přes celou obrazovku.
2: Jasně, Romane, jestli máte ty brýle tady z 85. schovaný, tak dneska budete in.
1: No a přidejte i vy další vzpomínky, pokud vám v roce 1985 bylo 18. Tehdy nás vyloženě uhranula filmová pohádka S čerty nejsou žerty, ve které hrají třeba Ondřej Vetchý, Vladimír Dlouhý nebo Karel Hřmánek a je ta pohádka velkým hitem dodnes.
3: Když já myslel...
4: Ticho! A hlavně nemyslet! Nebo s tebe udělám žížalu. A s tebe taky! Ostatně bys to potřeboval jako sůl.
5: Na myšlení jsme tady my.
4: No ty rozhodně ne, trápale.
5: Že ne?
4: Ne.
2: Tradiční pohádka hlavně o Vánocích, S čerty nejsou žerty. Věděl jsi, že to peklo v té jeskyni, jo? Tak jak jsme to teď slyšeli, že to byly pískovcové doly a tehdy sklad brambor pro sovětské vojáky.
1: No tak to jsem netušil. A ty brambory jsou tam taky ještě pořád? To asi
2: nevím, tak musíme to pohledat.
1: Ale já si Vánoce vůbec bez téhle pohádky nedokážu představit. To je,
2: jasně.
1: Bez toho to nejde.
2: Nejde.
1: Tak to všechno bylo rok 1985. Bylo vám tehdy 18. Napište nám buď vzkaz, nebo to namluvte velice jednoduše do WhatsAppovky na 605 222 007, třeba jaký jste měli účest, jaké jste měli manžestráky, svetr po bráchovi nebo po dědovi a tak dále, nebo džíny značky Precon. Náš WhatsApp je tu pro vás a za chvíli se k tomu zase vrátíme.
0: Když nám bylo 18 na

0: Plus, v úterý odpoledne minuta po půl čtvrté, za chvíli další česká muzika, Lucie Vondráčková a Vzkaz v lahvi, spoustu vašich vzkazů a vzpomínek 18letých v roce 1985 už tady máme, tak se za chvíli k tomu dostaneme, poslouchejte Impuls.
1: Falcon uvádí.
2: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
1: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
3: Jarňátka už nemlčí.
4: Pustupe, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
1: B-tým na stopě. Právě v kinech.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tady ovšem výkonnou akusekačku Fieldman spojenou.

0: brzdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na planeo.cz.
1: Už jste to slyšeli? Z Planeo dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
2: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alzaboxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
3: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
6: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: lásky a velké sny. Když nám bylo 18. Na rádiu Impuls.
1: Další muzika na Impulsu bude taky z roku 1985, na který dneska vzpomínáme na dobu, když vám bylo 18 a letos tedy 59. Ozval se nám Pavel a píše, já se tehdy pomalu chystal na vojnu. Dělal jsem předvojenský řidičák. Z Maďarska jsem si přivezl rifle a bundu Lee Cooper.
2: No jo, to byli oni, frajeři ve značkovým. Na WhatsApp nám napsala i Daniela, když mi v tom 85. bylo 18, bylo mi hej, byla jsem bez starostí, ale už v práci. Měla jsem garsonku a nájem i s elektřinou byl 150 korun.
1: Yeah.
2: Tak to jsme neslyšeli. Z diskotéky rovnou do rachoty, to se tak běžně dělalo, jasně. A píše, svět byl ještě v pořádku, dvě pohlaví a žádná umělá inteligence, jenom ta naše. Já k tomu doplním, že Daniela nám napsala i celý rok narození, aby bylo vidět, že jí opravdu v 85. bylo 18. Danielo, vy jste se narodila 7. května a to bude... Zítra, 4, 5, 6, pozítří, ve čtvrtek, všechno nejlepší.
1: Tak happy birthday přejeme, nebo všechno nejlepší k narozeninám. No to je krása. My se i zítra přeneseme do některého vybraného roku a budeme se těšit na vaše příběhy, první lásky, vzpomínky, možná i první průšvihy, opice, jak se říká takzvaně, že jo, to jsou ty první alkoholy.
2: Dám tak opici dál. Zase. Do zoo třeba jste chodili, ano, na opice, taky nám dejte vědět, určitě.
1: A do fronty na banány, jasně. Tak a ještě teď konc vlastně, když jsme se hezky ve vašich vzpomínkách přenesli do toho roku 85, tak je i připravená muzika z toho roku. To byla Lucie Bílá, Neposlušné tenisky. Hmm. Jakoliv někteří hudební kritici jsou k této skladbě velmi kritičtí, tak já si myslím, že Lucce to vlastně vyšlapalo ty tenisky, tu cestu
2: no,
1: do doby, kde je teď.
2: Vlastně. Jednoznačně, prostě jí to vystřelilo a zůstala tam. Tam, kam jí to vystřelilo, tam zůstala a prostě je to Lucie Bílá.
1: A je
2: až
1: tam.
2: Tak.
1: A v Impulzovic krabice Lucie Bílá z roku 1985, Neposlušné tenisky.
0: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Radio Impuls v úterý odpoledne, za chvíli třeba Elán, Smrtka na pražském Orloji, počkejte na to. Sledujte taky náš web, zprávy, oblíbená muzika, to nejlepší z vysílání, nebo přihlášení do Halo tady Impulzovi. Všechno na jednom místě, všechno se tam dozvíte, i o tom, co se děje v rádiu, www.impuls.cz. A my za vás třeba sledujeme i dopravu, momentálně silný provoz na D1 na příjezdu do Brna od Prahy, doprava 007 za minutu a půl.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, taky říkám, že je čučka.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ve směru z Půřiněvce na Dolní Měcholupy dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravém pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Na vaší televizi hraje i rádio. Stačí ho naladit.
5: A místo tvých slov mám toulavý džíny.
4: Zapněte automatické ladění a poslouchejte zlatou českou klasiku i novou českou muziku.
5: Mám toulavý džíny.
4: Pusťte si Rádio Impuls v televizi. A nebo náš druhý program, Rádio Český Impuls.
1: Rádio Impuls, doprava 007.
0: A i teď přinášíme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz sledujeme na D1 na příjezdu do Brna od Prahy. Pomalu to jede taky v protisměru, před Brnem směrem od Vyškova. Ucpává se hlavně pravý pruh nákladními auty. Podobnou situaci máme hlášenou z bratislavské D2 před Brnem. Kamiony popojíždí v úseku od Blučiny. A profíci z Global Assistance hlásí kolony na výpadovce z Prahy na Chomutov u letiště. Doprava se tady vleče i v protisměru. A Prahu sužuje hustá dopravní situace na místech. Za chvíli 4 ta dopravní špička ještě bude narůstat. Všechno potřebujeme stihnout v tomto týdnu během 4 dnů nebo 3,5, abychom se mohli vydat na ten prodloužený víkend. I to je možná příčina. Zapojte se taky do dopravy buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem.

0: Radio Impuls v úterý odpoledne za minutu 4 zprávy připravila Jiřinka Součková, opilého strojvedoucího bude řešit mimochodem. Pak nás čeká Marek Ztracený, léto 95 a venku nás bude čekat letní počasí nebo co?
1: No, venku nás bude zítra čekat lecos, protože ráno a dopoledne to ještě bude na sluneční brýle, takže krásná slunečná obloha, ale deštníky sebou, už se to na nás pohrne, objeví se přeháňky, někde i bouřky, ale ještě bude příjemně 20 až 26 stupňů, pokud se chystáte nahoře, tam bude 15.
2: Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? První velké lásky, nekonečné plány a pocit, že vám patří celý svět. Když nám bylo 18, vraťte se do dob, kdy se obyčejné okamžiky měnily v nezapomenutelné příběhy. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu Impuls.
3: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
4: Opilý strojvedoucí už je mimo službu a Batyše je obviněná z mnohamilionového podvodu. Britští vědci odhalili důvod jepičího tance. U zpráv v 16 vás zdraví Jiřina Součková.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: České dráhy propustili opilého strojvedoucího, toho vyšetřuje přerovská kriminálka. Muž včera řídil osobní vlak s téměř 3 promile alkoholu. Strojvedoucí jel na trase mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Na jeho nestandardní chování upozornili policii cestující. Neotevíral jim totiž dveře a velmi pomalu se rozjížděl. V době jízdy bylo ve vlaku podle policie zhruba 40 lidí. Nikomu se nic nestalo. Muži středního věku za obecné ohrožení z nedbalosti hrozí až 5leté vězení. A Batyše z Loděnice stojí před soudem. Někdejší představená pravoslavného kláštera měla zpronevěřit pozemky a stavby v hodnotě 73 milionů korun. Tatiana Hanhurová dnes obžalobu odmítla. A Batyše tvrdí, že se klášter snažila zachránit před prodáním. Podle obžaloby, že na 2 dny před odvoláním majetek neoprávněně převedla na ruský podnikatelský svaz. Sobě i duchovnímu otci navíc zajistila v areálu kláštera doživotní bezplatné bydlení v tamních bytech. Pravoslavný klášter svatého Václava a svaté Ludmily sídlí v zámečku. Za podvod a Batyši hrozí až 10leté vězení. V Bohumíně začíná 2letá přestavba základní školy ČSA. Školní komplex je největší ve městě. Žáci budou mít delší prázdniny, vysvědčení dostanou už v polovině června. Ještě před začátkem rekonstrukce děti výrazně pomalovaly fasádu budovy. Zpravodajka Eva Panošová zjistila důvod. Hezký den.
5: Hezké odpoledne. Nejprve bych chtěla říci, že originální street art, nebo chcete-li mural, je naprosto oficiálním dílem, kterým chtějí žáci symbolicky otevřít novou etapu školy. Budova postavená v roce 1970 se totiž změní k nepoznání. A protože se škola nachází na jedné z nejfrekventovanějších ulic v Bohumíně, umělecká malba právem přitahuje pozornost. Výtvarný experiment, který vytvořili žáci 2. stupně, vidí denně stovky lidí. Už za pár týdnů, ale zmizí podlešením. Eva Panošová, Rádio Impuls, Bohumín.
4: Vědci rozklíčovali jepičí tanec při rojení. Je zatím sex. Experti zjistili, že svislý strmý let nahoru a pomalý dolů pomáhá samcům rozlišit samice v hejnu, které naopak létají spíš vodorovně nad rojem. To samcům zvyšuje jejich šanci na rozmnožení. Je to zásadní, protože dospělé jepice žijí jen pár hodin. O výsledcích výzkumu informuje Guardian. Problém podle expertů je, že samci prakticky nemají žádný filtr. Můžete jim dát plážový míč a samci se pokusí s ním spářit. Jepice patří k nejstarším okřídleným hmyzům na světě. Objevily se asi před 300 miliony let, tedy dávno před érou dinosaurů. Zmiňuje se o nich dokonce i epos o Gilgamešovi. Přesto vědci doteď nevěděli, co je za jepičím tanečkem. Kapitán hokejové reprezentace Roman Červenka vyhlíží mistrovství světa. Impulzu potvrdil, že by se měl příští týden připojit k národnímu týmu. Šampionát startuje 15. května ve Švýcarsku. 40-letý Červenka letos nechyběl ani na olympiádě v Miláně.
6: Já věřím, že i čím víc těch těžkých zápasů a těch momentů, které jsou prostě náročné, tak mě někam posouvají, prostě jak ty psychické náročnosti, tak i v ty fyzické. A když ta sezona byla náročná, teďka play-off byl náročný, tak prostě už je šance hrát za národňák, tak tam prostě chci bejt.
4: Červenka před pár dny oslavil s Pardubicemi extraligový titul a včera zvítězil v anketě hokejista sezóny.
0: 4 minuty po 16. hodině jsou za námi zprávy s Jiřinkou Součkovou, s vámi i nadále Petr Brožík.
7: A Renata Kuková a taky pro vás máme 2 lístky na koncert Rickyho Martina. Za chvíli o ně hrajeme.
0: Poslouchejte dál, Marek Ztracený, léto 95.
8: Radio Impuls. Radost ze života.

0: Radio Impuls, úterý odpoledne, 3 minuty před 4:15, další česká muzika bude za chvíli, třeba Miraj, Summer Love. My sledujeme i aktuální dopravou, silný provoz teď čekejte zejména na D1 na příjezdu do Brna a doprava 007 je tady za 3 minuty.
1: Za chvíli budeme soutěžit, Radio Impuls vás totiž zve na koncert Rickyho Martina v pražské O2 aréně. Ricky Martin je držitel několika hudebních cen Grammy a vůbec jeden z nejvlivnějších latinskoamerických umělců všech dob, kromě toho, že je to velký fešák. Je známý svou nespoutanou energií, charizmatem a schopností proměnit každý koncert v obrovskou oslavu života. Do Prahy se vrací po 8 letech a jeho koncert je jednou z nejočekávanějších hudebních událostí roku. 29. června tohoto roku v O2 aréně.
0: Vy se tam můžete těšit na dechberoucí pódiovou produkci, živou kapelu, špičkové tanečníky, emotivní balady i explozi latinskoamerických rytmů, které promění tento večer v nezapomenutelný hudební i taneční zážitek. Pražská O2 arena se roztančí v rytmu největší hitů Rickyho Martina jako Livin' La Vida Loca, She Bangs, Maria či The Cup of Life. My budeme soutěžit o 2 vstupenky na koncert už za nějakých 10 minut, tak dál poslouchejte Impuls.
2: Stavebniny Deck přináší mega akci 3+1. Ke třem balením finálního tmelu Deck Finish nyní dostanete navíc jedno balení stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách Deck platí do 15. května. Tak si přijďte pro finální tmel Deck Finish zdarma. Více na deck.cz.
3: Náš výkup je teď totální hardcore.
4: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Život? To je jedna změna za druhou. Některé z nich jsou malé, jiné obrovské. Jsou změny zásadní, vedlejší, nečekané, dlouho plánované i změny plánovaných změn. My jsme tu proto, aby šla každá životní změna snadněji. ČSOB. Jdeme vám naproti.
6: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho. Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučer jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
6: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
6: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu. Jejich videa mají miliony zhlédnutí. Jejich písničky, miliony posluchačů. A jejich úsměv, ten má hodnotu zlata. Milionoví moderátoři. Každou sobotu a neděli o 8. večer. Pořad o české a slovenské muzice, který má šťávu i s bubrinkama navíc. Už tento víkend Igor Timko z No Name.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: A i teď za vámi letí nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Silný provoz čekejte na D1 na příjezdu do Brna od Prahy i od Vyškova a současně na bratislavské dálnici D2 před Brnem. Nehoda tří aut teď komplikuje provoz na trase Brno-Svitavy na silnici 43 v úseku Milonice-Závist. Další kolony sledujeme na výpadovce z Prahy na Chomutov v úseku Zličín-Ruzině. Na Pražském okruhu to jede hodně pomalu taky mezi Jesenicí a Radotínským mostem směrem od D1 k D5. Přímo v Praze jsou kvůli nehodě ucpané ulice Kbelská a Novopatská směrem na Letňany. Pražská jižní spojka má kolony v obou směrech. Jak už to tak bývá touhle dobou, tak v hlavním městě vázne doprava na více místech. Pevné nervy, zapojte se, když tak taky za každou informaci jsme rádi, třeba i za to, že se to někde rozjelo, pohnulo a tak dále. Buď zavolejte 605 222 007, nebo svůj vzkaz nahrajte do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď i se skupinou Mirai Samra.

0: Radio Impuls. Úterý odpoledne, teď je 4 minuty před 4:30. Za chvíli živá česká muzika. Tentokrát je v podání...
1: Slyšíš, Maxi, jak vržou? Přála bych si nové dveře do obýváku.
2: No jaké bys chtěla?
1: No přece ty z Baumaxu.
2: V Baumaxu interiérové dveře Prestige, antracitové nebo bílé, jen za 1999 korun.
1: Ale pozor, akce trvá jen do konce května.
2: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
3: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 30.

0: Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc. Nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
1: Svět není jen samé slunce a duha. Je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Máš už plány na jaro? Velká grilovačka? Nebo rodinná oslava? Ať už plánuješ cokoliv, na Allegro najdeš vše, co potřebuješ. Objednej už teď a vychutnej si příjemné chvíle s nejbližšími. Když jaro schutí, tak Allegro.
4: Radio Impuls, tedy odpoledne, minuta před půl pátou, za chvíli tady Jojo Band a Rybitví živě z klubu Doupě 2020, ale ještě předtím budeme soutěžit o lístky na Rickyho Martina.
5: Přesně tak, protože velký fešák a portorický zpěvák Ricky Martin přijede do Prahy 29. června, vystoupí v Auto Aréně a my pro vás máme, jak říkal Petr, dvě vstupenky a soutěžní otázka je stručná. Ptáme se, jaký je rodný jazyk Rickyho Martina. Buď je to za A portugalština,
4: nebo za B španělština,
5: a nebo za C portorikánština.
4: Pro vaše odpovědi je tady náš WhatsApp 605 222 007. Za chvíli pro někoho z vás máme dva lístky na Rickyho Martina do Outučka 29. června.

0: Radio Impuls, úterý odpoledne, po nás impulzovic krabička, v ní Mr. Karel Gott, jen se hádej. No a my jsme také hádali, odkud vlastně je původní jazyk nebo řeč Rickyho Martina. I dneska máme dva lístky na jeho koncert 29. června v pražské O2 aréně.
1: Tak Ricky Martin je portorikánec, takže jsme vás možná zmátli tou portorikánštinou, což bylo zase a nebyla to pravda. Nabízeli jsme i portugalštinu a španělštinu. B, tedy španělština, bylo správně a na telefonu bychom měli mít Janu. Hezké odpoledne, Jani. Jana se nás lekla.
0: Janičko, halo, halo.
2: No, ano, slyším.
0: Jo, super, telefon na ouško, skvělý, správná odpověď. My pro vás máme dva lístky na Rickyho Martina do O2 Areny.
2: Já tady teďka parkuju, protože já jedu autem a jsem toho úplně překvapená.
0: Úplně překvapená. A parkujete asi stylem, že musíte kam zacouvat a proto vlastně všechno vás pohltilo do této činnosti, že jo?
2: No, já jsem teďka úplně sjela tady hlavní silnice směrem na dálnici.
1: Tak vy ještě kvůli nám zabloudíte. No tak podívejte se takhle. Ricky Martin má koncert 29. června. To si myslím, že i nějaká odbočka z dálnice se dá ještě najít zase cesta zpátky, co?
0: Než bude ten koncert, Janičko, máte dva úkoly. Za prvé se naučit parkovat a za druhé vymyslet, koho vezmete sebou.
2: No já nevím, abych vzala přítel, ale asi to není úplně jeho styl a já jsem ho poslouchala jako, nechci jít malá, mladá, takže asi se jako těším.
1: No já si myslím, že se těšíte návrat do mládí, takovej fešák Ricky Martin, ten se jezdí jednou za uherský rok, teď to bude po 8 letech, když ho uvidíme a je to obrovská show. Takže Jani, gratulujeme, vymýšlejte, koho vezmete sebou, já bych doporučovala nějakou kámošku, ať si i trsnete trošku, co?
2: Uvidím, jo.
0: Přítel pojá pivo a vy na Rickyho Martina bezvadný. Janičku, gratulujeme, mějte se krásně.
2: Děkuji moc, nashledanou.
0: Nejenom Jana, ale celá veřejnost je zvána na koncert Rickyho Martina, který se koná 29. června v pražské O2 aréně. Vstupenky jsou k dostání na www.ticketmaster a www.ticketportal.cz. Tak můžete vyrazit.
3: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic

0: Beatles v úterý odpoledne 3:45. Za chvíli třeba Helena Zeťová Impossible, anebo Iveta Bartošová, Když láska schází. Další česká muzika. Sledujeme taky dopravu. Nehoda 3 osobáků teď stěžuje provoz na trase Brno Svitavy. Podrobnosti v dopravě 007 už za 2 minuty. A kromě toho pro vás máme taky úžasnou věc na ráno, protože Impuls má svého pana profesora a ten každé ráno prověří vaše znalosti. Je přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale určitě ho budete mít rádi, nebo už věříme, že ho máte rádi. Takže zpátky do lavic, každé přední ráno tady na rádiu Impuls.
1: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
2: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím. Čáho.
1: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
3: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody kolo Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
1: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play.
4: Ve vaší televizi hraje i rádio.

0: zapněte automatické ladění a poslouchejte zlatou českou klasiku i novou českou muziku.
1: Samý plišněká křesla v loži vítají nás a kino Gloria.
0: Pusťte si Rádio Impuls v televizi anebo náš druhý program Rádio Český Impuls.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: 4:45 a nejrychlejší dopravní informace z celého Česka právě teď. Nehoda tří osobáků stěžil provoz na trase Brno-Svitavy mezi Milunicemi a Černou horou. Kolona je tady z obou stran. Krokem to jede na dálnici D1 u Brna v obou směrech a hustý provoz vidíme i na bratislavské D2 před Brnem. 6-kilometrová kolona popojíždí v Praze na spojnici Barandovského a Černého mostu v úseku Spořilov-Štěrboholy směr Liberec. Jižní spojka se ucpává taky v opačném směru na Smíchov před Barandovským mostem. A profíci z Global Asistent hlásí kolonu na příjezdu do Prahy od Chomutova u letiště a asi 4 kilometry měří kolona na pražském okruhu mezi Zličínem a Ořechem směrem od Ruzyně na Modletice. Na pražských silnicích se tvoří dlouhé fronty na více místech, tak pevné nervy. Do dopravy se zapojte taky, budeme rádi a další kolegyně a kolegové za volantem rovněž. Buď zavolejte na 605 222 007 a nebo to nahrajte velice pohodlně do naší krásné žluté mobilní aplikace se 4A. A ještě jedna důležitá zpráva pro řidiče. Zastavte se na čerpacích stanicích OMV na osvěžující ledové kávy Viva. Nově ve třech variantách Espresso Sunrise, Espresso Tonic a kokosovo-jahodové latte s rostlinným kokosovým nápojem. A navíc jako členové aplikace OMV MyStation teď získáte v akci 5+1 zdarma. Stačí při placení předložit aplikaci. Tak šťastnou cestu a dobrou chuť.

0: Impuls 3 minuty před 17. hodinou. Další zprávy nachystány a připravila je pro vás Lenka Svobodová. Za chvíli je tady Helena Vondráčková. Dlouhá noc otevře příští hodinu. No a co nás čeká nejen v příští hodině, ale v příštím dni? Za takhle, počasí.
1: Mě trošku vyděsilo, že se na Česko ženou první silné bouřky.
0: No je to... na čase, teď je sucho až...
1: Jo, takhle, no, tak dobře. Tak
0: praští.
1: Jo, tak teď si mě přemluvil, příroda potřebuje, tak mě to vlastně nevyděsilo. Chtěla jsem říct, že mě potěšilo, že se na nás ženou první silné bouřky. Jo, hned to zní jinak.
0: I tady to musí mít nějakou míru, takže... Bouřky bezva, já třeba mám rád bouřky, ale zase aby nelítaly stromy a střechy a tak dále.
1: To je pravda, tak dobrý, bláhu potřebujeme, tak si řekněme, prostě vezmeme si deštník, hold trošku poprší, protože ten zítřek začne ale hezky, takže jak já říkám, sluneční brýle mít pěkně po ruce, ale i deštník, přeháňky, přejdou někdy i bouřky, ale bude pořád teplo, 20 až 26 stupňů, na horách pořád kolem 15, to ještě hodně, ale ty teploty trošičku klesají, ale co už. Ne?
0: Výhoda vlastně této předpovědi spočívá v tom, že dneska je úterý, jsme druhý den v práci a předpovědi na zítřek dáváme předpověď na předposlední pracovní den tohoto týdne.
1: To si řekl ale pěkně.
0: Veď?
1: Ty jo, a my jsme vlastně v polovině pracovního týdne dneska.
0: No to už jsme
1: dneska. Za půlku, jej,
0: no jim padla.
1: Samá dobrá zpráva. Od bouřek až po to, že jsme v půlce týdne. Dobrý.
2: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz.
3: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
4: Partnerem hry je Betano. Online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
5: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na planeo.cz.
6: Na světě existuje mnoho legend, ale on je jen jeden. Přijďte do kina na film o králi popu Michaelu Jacksonovi. Přijďte si poslechnout nadčasovou muziku a dotknout se nesmrtelnosti.
7: There's no one like you, and there never will be.
8: I love you!
6: Michael, ve vašem Cinestaru od 22. dubna.
9: Nastartujte své podnikání s modelem Škoda Superb již za necelých 773 tisíc korun bez DPH. Na dlouhých služebních cestách vám nabídne prvotřídní komfort a když na to přijde, poskytne i dostatek prostoru pro vaše pracovní povinnosti. Podpořte svůj firemní úspěch modelem Škoda Superb. Více na škodaauto.cz.
10: Loni ujelo 17 000 viníků od dopravních nehod. Zemědělce z východu Moravy děsí sucho. Pražská policie hledá 15-letou dívku. Je 5 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
2: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
10: Z místa dopravní nehody loni ujelo skoro 17 400 viníků. I přesto, že při těchto nehodách 7 lidí zemřelo, 29 utrpělo vážné zranění a dokonce 418 zranění lehké. Řidiči navíc často ujíždějí od nehod, při kterých se obětí stanou nejzranitelnější účastníci provozu, tedy chodci a cyklisté. V analýze to uvedlo Centrum dopravního výzkumu. Povinnost zastavit a poskytnout pomoc má přitom ze zákona každý účastník nehody. Východní Moravu dusí nebývalé sucho. V obavách o příští úrodu teď podle našeho zpravodaje Jana Čady žijí zemědělci. Honzo, dobré odpoledne.
11: Zdravím ze Zlína, to sucho je hodně a hodně znát na miniaturním průtoku řeky Dřevnice. V tomto ročním období je sucho jako někdy ve vyprahlém létě. Pohled na pole je také velmi neobvyklý. Zemědělci sejí soju a kukuřici a jak mi prozradili, je to jakoby do popela. Voda a vlhkost nikde. Sucho v lesích je také enormní a prognóza dešťů jenom velmi, velmi nejistá. Jan Čada, Rádio Impuls, Zlínsko.
10: Pražská policie pátrá po 15-leté dívce. Aneška Fintová se nevrátila zpátky z povolené sobotní vycházky do výchovného zařízení v Praze 4 a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu. Policejní mluvčí na síti X uvedl, že pohřešovaná má vztah k Neratovicím, kde má rodinu a kamarády. Podle mluvčího může být důvodem pohřešování nedávná tragická událost v rodině dívky. Panuje proto obava, že by si mohla ublížit. Dívka je vysoká asi 160 cm, má hubenou postavu a středně dlouhé hnědé vlasy. Na sobě by měla mít černou mikinu, černé kraťasy a bílé tenisky, sebou měla béžovou kabelu. Jakékoliv informace o pohybu pohřešované dívky volejte na policejní linku 158. Novým trenérem českých biatlonistů se stal Michal Schlesinger. Doplní Ondřeje Moravce. Ve funkci nahradil Michaela Málka, který se přesunul do B týmu. V ženském výběru pokračuje i po druhé operaci ploténky Markéta Davidová a také Tereza Vinklárková. Skončil naopak Jakub Štvrtecký. Biatlonový svaz to uvedl na svém webu. 43-letý Schlesinger absolvoval ve světovém poháru 422 startů. Ze světového šampionátu má 3 medaile. Aktivní kariéru ukončil v roce 2020. S Američany se v Davis Cupu utkáme v pražské O2 aréně. Kvalifikační zápas o postup na finálový turnaj tam s nimi naši tenisté sehrají 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych z toho má radost. Na arénu a Davis Cup má z dob své hráčské kariéry ty nejlepší vzpomínky.
8: Za našeho Davis Cupu a za našeho hraní jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, povedlo takhle zvládnout. A já se na to strašně moc těším.
10: Davis Cup se do O2 arény vrátí po 13 letech.
0: A 3,5 minuty po 17. hodině jsou s námi, jsou za námi zprávy s Lenkou Svobodou. Vrátí se za hodinu s vámi Petr Broží.
1: A Renata Kuková. Co vám přináší největší radost? Zjišťují to naši experti na radost.
0: Poslouchejte dál. Helena Vondráčková, Dlouhá noc na úvod této hodiny. A tě vám s námi hezky.
2: Radio Impuls. Radost ze života.
12: Víš, mě se taky stýská. A najednou zdá se máme proč znovu seznát.

0: Rádio Impuls, který odpoledne 4 minuty před 17:15. Chystáme další českou muziku. Bude Tereska Mašková, Hořkosladký valčík. Sledujeme také aktuální dopravu. Krokem to jede na Pražském okruhu mezi Jesenicí a tunelem Komořany na trase Modletice Ruzyně. Doprava 007 je tady za 3 minuty. No a i dneska samozřejmě je celé odpoledne se mnou přítomná moje úžasná parťačka a sportěčka Renata Kuková. Dneska nějakého chlapa máš?
1: Jasně,
0: jo.
1: Každý den mám nějakýho chlapa. Dneska je to Roman Červenka. Já jsem s ním včera strávila večer. Teda takhle,
0: abyste si jako... Tak, no, tak pojď se rozpovídat.
1: Takhle, já jsem byla na vyhlášení hokejisty sezóny. Tak takhle jsem s ním strávila večer. Jo. A dalších 200 lidí v sále, abych to uvedla na pravou míru. Ale Roman Červenka, to je chlap podle mýho gusta. Je mu 40, je pořád dobrý. Vyhrál hokejistu sezóny, ale vyhrál ho po 10 letech znovu. Co to znamená?
0: To je skvělý.
1: Když mu bylo 30, byl nejlepší. Je mu 40 a je zase nejlepší. Prostě někteří chlapi nestárnou, Petře. A má vlasy ještě, jsem chtěla říct.
0: To je obecně známé, že my chlapi zrajeme jako víno.
1: Já jsem mluvila o Romanu Červenkovi, bych chtěla říct.
0: No.
1: Jo? Takže zase nebudeme vás všechny házet do pytle k Romanu Červenkovi. Včera byl opravdu nejlepší, po zásluze samozřejmě vyhrál. Tahle anketa je zajímavá tím, že v ní hlasují samotní hokejisté, takže ten titul hokejista sezóny je o to silnější, že tam nemůže nikdo se kamarádičkovat, že je z toho klubu z onho, prostě napříč extraligou, takže super. Roman Červenka poprávu nejlepší, náš hokejový reprezentační kapitán, už se těší taky na mistrovství světa. A když jsem se optala, jestli nepotřebuje delší oddech, protože měli dlouhou sezónu, s Pardubicemi vyhrál titul, on dával i ten poslední rozhodující gól, po kterém se potom slavilo v Třinci, tak mi říkal, že nemá rád to odpočívání, že on prostě je rád na ledě. On ten sport prostě miluje. A tyhle ty lidi jsou úplně nejlepší. Ať už děláš cokoliv, když to prostě miluješ, tak tu energii tam máš, jestli je ti 30 nebo 40 a to je Roman Červenka.
0: Když to miluješ, není co řešit.
1: A mistrovství
0: začíná za 10 dnů vlastně, nebo za jak dlouho?
1: No, příští pátek.
0: Příští pátek, no jejda.
1: A jeden malý drep, už se to samozřejmě veřejně ví, že Roman Červenka chodí s herečkou Michailou Pecháčkovou, ona tam byla taky, je strašidelně hubená, měla krásný blištivý červený šaty, měli se tam k sobě, vůbec jim to nevadilo, všichni od bulváru až po seriózní média, všichni si je tam vyblízkli, takže určitě na vás někde vyskočili.
2: Co takhle internet, který se neseká? Stahuje bleskovou rychlostí a streamuje na plný pecky. Ve Vodafonu máme nejlepší pevný internet v Česku, oceněný v nezávislém testu nPerf. A navíc i vysokorychlostní, kterým pokrýváme nejvíce domácností a firem. Stavte se pro něj u nás v prodejně. Vodafon.
3: Ačka jsou i v květnu plná výhod a benefitů. Vyberte si z více než 19 000 vozů s garantovanou jarní slevou až 100 000 korun a možnosti výměny až do 60 dnů. Plná nádrž zdarma i v květnu. Mega akce pokračuje. Více na aaa.auto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Pouze v Unicredit Bank. Teď podnikatelé k novému účtu dostanou bonus až 5 000 korun. Ano, slyšíte správně. Až 5 000 korun. Unicredit Bank.
5: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
6: Ahoj, tady Marek Stracin. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

Na YouTube Rádia Impuls najdete víc než písničky. Inspirativní rozhovory, živá vystoupení i momenty, které vám zvednou náladu. Podívejte se, sledujte, odebírejte. Nalaďte se na radost. YouTube Rádia Impuls. Život z lepší stránky.

0: Díky vám.
1: Radio Impuls. Doprava 007.
2: A i teď pro vás máme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Krokem to jede na Pražském okruhu mezi Jesenicí a tunelem Komořany na trase Modletice-Ruzyně. Kvůli zúžení vázne doprava na silnici 7 u letiště Václava Havla směrem od Chomutova do Prahy. A další kolony pozorujeme v Praze v Bělohorské ulici směr Ruzyně, stejně jako v Patočkově ulici směr Dejvice. Z důvodu nehody se vleče doprava v Praze v úseku mezi Spořilovem a Štěrboholi směrem od Barandova na Černý most. A další kolony jsou před Barandovským mostem směr Smíchov. Bude to jistě ještě mnohem víc. Zapojte se taky buď zavoláním na 605 222 007 nebo nahráním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4A. Šťastnou cestu s Impulzem a teď i s Terezou Maškovou.

svět je hned lepší, když máte tu správnou rodinu. A ta naše stojí za to. V hlavních rolích Honza Daněk, Klára Šedová a vy, naši posluchači. Jsme Impulzovi, vaše rádiová

0: večer strávila s Romanem Červenkou, tak to bude.
1: Na vyhlášení hokejisty sezóny, ty vždycky posloucháš jenom první půlku věty.
0: Já už to budu mít pořád v hlavě.

0: a přírodní přípravek proti slimákům Presto za 159 korun.
1: Jo, to je Baumax. Nízké ceny a vždycky něco navíc.
2: Do Cinestar klubu přilétá ta nejzářivější výhoda. Poukázka na 1+1 vstupenku zdarma. Automaticky ji získají všichni noví i stávající členové, kteří si v klubu prodlouží členství. Užijte si vesmír plný hvězdných výhod jedině v multikinech Cinestar.
3: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až -35%. A to se vyplatí. K tomu si užijte bleskové doručení do druhého dne od objednání. Planého.
4: A za dny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+, stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
6: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
7: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
8: Ptáte se, jak se stát miliardářem? Stačí kapka. Kapka štěstí a tiket Eurojackpotu. Tak si nezapomeňte vsadit. V úterý hrajeme o více než 1,5 miliardy. Eurojackpot na věky za vodou.
9: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: jsme Radio Impuls, 17.38, aktuální čas. Impulzovec krabička už je připravená, v ní Jitka Zelenková, Když se narodíme.
1: Radio Impuls, radost ze života. Radio
2: Impuls. Právě radost ze života můžeme najít i v maličkostech. Mezi posluchače Rádia Impuls vyráží napříč Českem naši experti na radost. Dnes je to Martina Kroa, která se zajímala o to, co vám přináší to největší potěšení.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
4: Tak včera to byly nádherný sakury v Trojském zámku. Byly úžasný, jaro je skvělý.
5: Mě dělá radost určitě, když je venku krásný počasí a svítí sluníčko, čas strávený s rodinou a se psem, když můžu jít ven někam na procházku, do přírody. A hlavně když se dětem daří a nám všem, když se daří, když jsou šťastný a spokojený.
3: Co vám dělá v životě největší radost?
6: Tak momentálně moje dcera, protože maturuje a vypadá to, že proleze.
0: To je dobře zakončené. Doufám, že proleze. No my hlavně chceme všem popřát, aby prolezli ideálně.
2: Jasně, protože jsou maturity. Dneska, včera se psaly didaktické testy, včera matika, dneska čeština, tak doufejme, že to dobře dopadlo. A kdyby náhodou, tak já ráda používám takový to, že Bohumil Hrabal taky propadl, Karel Čapek měl trojku z češtiny. Mm-hmm. Prostě jsou mezi námi takový, kteří to daleko dotáhli, přestože to prostě na té škole úplně nebylo ono.
0: Tak, hlavně, a já se teď vracím ke své maturitě, taky jsem si říkal, hlavně prolíst.
2: No jistě, jo, jak to tak?
0: Povedlo se.
2: Tak, historie se neptá.
0: Přejeme štěstí.
1: Radio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Radio Impuls, za chvíli třeba Petr Kotwald, Kde kdo je dál, další česká muzika. Sledujeme aktuální dopravu, problémy jsou teď třeba na D1 z Prahy před Brnem a taky přímo v hlavním městě. Doprava 007 za necelé 2 minuty.
1: Na Impulzu můžete každé všední ráno vyhrát až 100 000 korun. Stačí se zaregistrovat do naší hry Halo tady Impulzovi a být připraveni. A když zazvoní telefon právě vám, musíte říct to jediné správné heslo Halo tady Impulzovi. Pozor, dnes ovšem posluchač Jiřímu padl smolík.
0: No, smolík padnout může, to se prostě stává, ale jděte tomu štěstí naproti. A to tak, že se zaregistrujete především buď na webu Impulzu v naší žluté mobilní aplikaci nebo SMS-kou na čísle 9 6 11 09, takže se registrujte, hrajte s námi, hlavně ráno Impulzovým berte telefony i neznámá cizí čísla a tak dále, skrytá nebo jen co to je, ať si můžete říct o ty svoje korunky, když zvednete telefon a řeknete Halo, tady Impulzovi. Partnerem hry je Betano, online sázkovka s moderní aplikací, skvělými kurzy a nadupaným kasínem. No jasně, Betano.
2: Ministerstvo financí varuje, účastí na hazardní hře může vzniknout závislost. Osobám mladším 18 let je účast na hazardních hrách zakázána.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: Tak já pořád poslouchám, jak si každý syslí zásoby. Já se jmenuju Syslová a zásoby si nedělám, protože sysel si na zimu zásoby nedělá, ale když si udělám zásoby, sežerou mi to moly, takže jdu radši do obchodu pro čerstvé. Hezký den.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
5: Pracovnici 1/13, Chrastavy do Liberce, tak v Liberci za Molkou před odbočkou na Globus, tý blbý zatáčce je bouračka.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Od 8 večer až do rána hrajeme na Impulzu jen česky a slovensky.
6: Naša láska letí jak splašené koně.
3: Písničku za písničkou. Bez zbytečných řečí.
7: Jasaď mi na chvíli.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou muzikou. Rádio Impuls. Doprava 007.
0: Čtvrtě na šest a servírujeme nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Profíci z Global Assistance hlásí silný provoz na D1 před Brnem směrem z Prahy mezi 182. a 196. kilometrem. Na D2 na příjezdu do Brna z Bratislavy očekávejte silný provoz a přerušované kolony kamionů, a to v úseku od 11. kilometru D2 až ke sjezdu na D1 v Brně. Dopravní omezení vás zdrží na silnici 52 mezi Pohořilicemi a Mikulovem u Pasohlávek. Víc jak kilometr má teď kolona na příjezdu do Prahy od Chomutova u ruzínského letiště. I tady je zúžení. Doprava drhne taky na příjezdu do Prahy od Brna mezi Průhonicemi a Spořilovem. Praha se ucpává na více místech, ale dopravní situace se začíná zvolna uklidňovat. S další dopravou se nám ozval Štěpán.
8: Ahoj impulzáci, máme klasický hustý provoz před sjezdem na Novou Ves na D8 směrem od Prahy. Tak pozor, nohu z plynu. Ahoj.
0: Díky, dávejte pozor. I za tuhle informaci jsme vděční, vysílejte s námi, buď zavoláním na 605 222 007, nebo nahraním vzkazu do naší žluté mobilní aplikace se 4 a šťastnou cestu s Impulzem. No dneska už od nás všechno, loučí se Petr s Renatou a střídá nás Ludvík Pospíšil. Ahoj.
9: Ahoj, odpolední Impulzovi. Mě to dneska jako překvapilo, když jsem vyšel z domu. Takové teplo, jako krásně to hřeje na zádech.
1: A jasně.
9: Jestli pak to vydrží, abych ještě potřeboval trošičku o vrstvu níž prohřát.
1: No tak hele, takhle, ještě vydrží. Zítra bude ještě teplo, ale už se přidají bouřky deště. Já jsem trošku smutnil, ale Petr mě upravil, říká, vždyť je sucho, musí pršet.
9: To je vlastně pravda, budeme to zpřesňovat po 18. hodině.
1: Těšíme se.
0: Pokračuje Ludvík, krásný večer s Impulzem, ahoj.

0: Je 18. hodina, posloucháte Radio Impulse, zítra nás čeká další generálka na léto, tak nám budou teploty přát. Ráno a dopoledne bude ještě svítit slunce, po obědě přibude jak mraků, tak přeháněk a výjimečně se dostaví i bouřky. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 26 stupňů Celsia.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Spotřeba malička jsou hlusy pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
2: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
2: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 000ová.
5: U 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
6: Halo. Dobrý
2: den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
7: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
8: Jdu si domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
9: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
10: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechno auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
11: Mladík podporující terorismus dostal podmínku. Na Jindřichohradecku hoří les. Sběratel našel v Praze dosud neznámého členovce. Je 6 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
9: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
11: Mladiství podporující na internetu teroristickou organizaci vyvázl s podmínkou. Kromě podmíněného trestu na 18 měsíců má ale také zákaz používat některé sociální sítě. Dohodu o vině a trestu dnes schválil brněnský krajský soud. Mluvčí policejního prezidia to řekl agentuře ČTK. Mladiství bude pod dohledem probačního úředníka, který bude kontrolovat jeho mobilní telefon. Po dobu jednoho roku nesmí na sociální sítě Instagram, Telegram a TikTok. Doplním, že kauza je součástí vyšetřování mezinárodní operace Merda, při které loni kriminalisté zadrželi 5 lidí. Mladiství a jeho rodiče s kriminalisty spolupracovali. U Slavonic na Jindřichohradecku hoří les. Požár zasáhl porost u místní části Kadolec v délce přibližně 200 metrů. Jeho čeští hasiči to uvedli na síti X. Na místě je 11 cisteren, 2 automobily a také 4-kolka do těžce přístupného terénu. Oheň hasí profesionální jednotky z Dačic a Jindřichova Hradce a s nimi 6 jednotek dobrovolných hasičů z okolních obcí. Kvůli suchu a větru likvidují hasiči v posledních dnech napříč republikou více lesních a přírodních požárů. Rozsáhlý požár lesa je nadále zaměstnává například v Českém Švýcarsku. Podle meteorologů bude zvýšené riziko vzniku a šíření požárů hrozit do doby, než zaprší. Silné bouřky s deštěm se očekávají už během dnešního večera na západě a severozápadě Čech. Šumava hlásí zvýšený výskyt zmíjí. Na Modravě už had uštkl turistu. Obec proto při pobytu v přírodě nabádá k opatrnosti.
12: Počasí láká do přírody a v okolí Modravy se množí případy, kdy turisté pozorují chráněné zmije obecné. Had už u cyklostezky kousl do prstu na noze mladého muže. Záchranná služba ho odvezla do nemocnice. Obec vyzývá na sociálních sítích k opatrnosti. Při uštknutí je vhodné končetinu znehybnit. Vstřebávání jedu pomůže zpomalit chladný obklad, zmírní také otok. Kdo má, může použít dezinfekci. Ránu nerozřezávejte, nevyplachujte ani nevysávejte. Klára Fajstová, Radio Impuls Šumava.
11: Staroměstské náměstí v Praze zaplnili demonstranti. Na akci spolku Milion chvilek se na podporu veřejnoprávních médií sešly tisíce lidí. Protest má pokračovat pochodem. Pražské podzemí vydalo unikátního trilobita. Při ražbě linky metra D našel sběratel z kamenělin Radek Labuťa fosílii dosud neznámého druhu členovce z období prvohor. Na našem území žil zhruba 448 milionů let naspátky. Nález je unikátní také v tom, že jeho nejbližšího příbuzného objevili v jižní Africe. Radek Labuťa v našich impulzech Honzy Benešovského popsal, že na skamenělého členovce narazil na haldě vytěžené zeminy.
13: Protože normálně těžba probíhá v tom podzemí.
6: omezený těch 35 metrů hloubce, tam vás nepustí. Samozřejmě nějaký povolení i sbírat přímo jako poblíž té šachty na takový malý haldičce, ale tam se strašně rychle točí, takže pak je lepší vyhledávat i větší, kde se to právě podařilo, tam na to bylo víc prostoru a času.
11: Fosílie teď bude k vidění ve stálé expozici Národního muzea. Podle nálezce jsou v pražském podzemí pravděpodobně další unikátní fosílie.
0: 450 milionů let. No a Členovec nemá trochu soukromí. Bude mi lehká zen. Petr Hapka, Jana Kirchner, přeju hezký večer.
9: Rádio Impuls. Radost ze života.

Pamatujete si, jaké to bylo, když vám bylo 18? Podělte se s námi o vaše vzpomínky. Když nám bylo 18, každý den po 15. hodině na rádiu.

0: Žijeme českou muzikou. Tady na Impulzu, bohužel, trochu se nám to hezky štosuje na pražském okruhu mezi Vescem a Komořany. Podrobnosti řekneme v dopravě, která přijde za 2,5 minuty. Na Impulzu.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny želateli různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Toyota CHR si vás získá na první pohled. Hybrid šetří peněženku. Plug-in hybrid zvládá město na elektřinu. Nebo elektro s výkonem přes 340 koní. Už za 650 tisíc, nebo na operák Kinto One. Vyber si energii, která sedí právě tobě. Více na Toyota.cz.
3: Možná se blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
4: Ahoj, tady Marek Stracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený. Nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.

0: Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
1: Kdo by si nepamatoval hovězí s mrtvičkou, parádní symfonia chutě a všichni si chodili přidávat. Já jsem recepis samozřejmě povyšil na michelinskou úroveň. Jak jsem to zrobil? Tak třeba místo muky dávám nastruhanou bramboru a místo cukra včelí mrdík.
0: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Herman Gazda.
1: Kurňa, tolik recepisů na bramboráky jsem ještě neviděl. A těch názvů, no kýho gizda čert, aby se v tom vyznal. Bramborák, vošouch, cmunda, sejkora, strouhanec, toč, bač, strýk a milion dalších názvů.
0: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Více než 2 kilometry měří kolona na pražském okruhu v úseku Vestec tunel Komořany směrem od D1 k D5. Krokem to jde v Praze ve Spořilovské ulici směrem od dálnice D1 na Štěrboholi. Další kolonu máme hlášenou z Kbelské ulice ze směru od Hloubětína na Letňany a kvůli zúžení se ucpává příjezd do Prahy od Chomutova u ruzyňského letiště. Kolona měří zhruba kilometr. Teď vám přejeme šťastnou cestu a pohodový dojezd, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace nebo na číslo 605 222 007. Máváme z Impulzu.

0: Samotní nejsme nic, tak to je písnička Lenky Filipové a Leny. Žijeme českou muzikou tady na Impulzu. Taky nabízíme krásné peníze, i když nikdy to nevyjde. Ve hře halo tady Impulzovi. Našemu posluchači Jiřímu dnes padl smolík. No tak snad příště to vyjde o něco lépe. Určitě, věříme tomu. Impuls.cz, to je místo, kde se můžete přihlásit do naší hry nebo v naší žluté mobilní aplikaci. A teď už přepojíme na vtip.
1: Vtip Vlasty Korce. Otec domlouvá své dceři. Poslouchej, ten tvůj chlapec se mi vůbec nelíbí. Je takovej jednoduchý, vulgární, obyčejnej. Ale tati, naopak, Franta je strašně moc chytrej. Známe se teprve 9 týdnů a už mi stihl vyléčit tu nemoc, kterou mám pravidelně každý měsíc.
2: Aha. Mami, proč máme vysavač smyčkou od Konceptu?
3: Protože Koncept myslí i na maličkosti. Robotický vysavač smyčkou podlah vytírá vždy čistou vodou.
2: I teď?
4: Ano.
2: A teď?
4: Jo, včera, dnes i zítra.
3: Prostě pořád.
5: Vysavače Koncept najdete na koncept.cz. Koncept. Chytře vymyšleno pro život.
6: Falcon uvádí.
7: Tajemství mýho životního štěstí je v tom, že chovám ta nejmilejší zvířata na zemi.
6: Novou detektivní komedii pro celou rodinu.
8: Jarňátka už nemlčí.
9: Pustupe, nevidíte, jsem ovčí detektiv.
6: B-tým na stopě. Právě v kinech.
10: Zelená je tráva, sekání je hra. Má tedy ovšem výkonnou akusekačku Fieldman s pojezdem a kovovým šasy. Kupte teď akusekačky Fieldman už od 2499 korun na fieldman.cz.
11: Už jste to slyšeli? Z Planého dny právě ušetříte na špičkovém elektru až minus 35%. A to se vyplatí. A doručení? Stačí využít jedno z více než 40 000 výdejních míst. Planeo.
12: Spoléhněte se na model Škoda Kodiaq během svého příštího dobrodružství. Zavazadla hravě pojme kufr o objemu 910 litrů. A abychom vás zbavili starostí, získáte prodlouženou záruku a předplacený servis standard na 5 let nebo do 60 000 kilometrů. A to již za 5400 korun. Více na škodaauto.cz.
1: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.

0: Řeka zázraku za chvíli poteče Rádiem Impuls, zpívat bude Hana Zagorová z Impulzovic krabičky. Společný projekt Rádia Impuls a čerpacích stanic OMV jezdíme s úsměvem dnes zavítat do Vyškova, do Brněnské ulice. Jaké odměny se dnes objevily, jaké padly, tak to nám řekne kolega Petr Berka. Petře, ahoj.
1: Ahoj, dneska jsem zavítal do Vyškova, do Brněnské ulice s dopravně bezpečnostním projektem Rádia Impuls a čerpaček OMV. Hlavní odměna pro naše zodpovědné a usměvavé šoféry a posluchače sice dneska nepadla, ale odměny jsem rozdával. První si vytáhla paní Helena, ta teď bude jezdit do Myčky gratis, a pak paní Martina, které jsem do aplikace MyStation nahrál rovných 1000 bodíků. Ty taky bodnou čerpačkám OMV. Tak díky úplně všem, kteří se zastavili za mnou ve Vyškově v Brněnské, a poděkování patří i místnímu personálu. Odměny jako tankování zdarma na celý rok nebo na měsíc, kávu Viva na měsíc zdarma a tak dále, bere s sebou na každý výjezd projektu Jezdíme s úsměvem. A kdy bude ten další? Určitě se vše dozvíte v našem vysílání, tak poslouchejte dál Rádio Impuls. Zdravím vás a přeji šťastnou cestu a taky šťastnou ruku při výběru té správné odměny u OMV.
0: Petře, děkujeme.
2: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

Tolik Hana Zagorová, jsem pozovit z krabičky, za chvíli Miroslav Žberka, možno se ti zdá. Pozor, pomalu to jde u ruzyňského letiště směrem od Chomutova do Prahy. Chystáme pro vás 007, ta přijde za minutu a půl tady na Impulzu.

0: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
1: Když někdo na něco vyjeveně kouká, tak se říká, že čučí. A občas i moje manželka takhle čučí, tak ji říkám, že je čučka.
0: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
2: Ve směru z Půříněvce na Dolní Měcholupy, dopravní nehoda, dodávka plus malej nákladní auto, taková sedmituna, stojí v pravým pruhu a jsou ve směru na Dolní Měcholupy.
0: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Radio Impuls. Doprava 007.
3: Milí agenti, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Hlásí se nám Lenka Roštoková. Leni, ahoj.
4: Ahoj, Ludvíku, hezký večer. Na dálnici D10 z Prahy do Turnova u Staré Boleslavy v omezení u mostu přes Labe na 11,5 kilometru zasahují záchranáři. Kolony jsou v obou směrech. Na silnici 7 na příjezdu do Prahy z Chomutova budete popojíždět od letiště ke sjezdu do Evropské kvůli omezení. V Praze ve Spořilovské za nájezdem schodovce boural kamion s osobním autem a kolona od Brněnské D1 od prvního kilometru. Omezení vás zdrží v obou směrech na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem u Pasohlávek a kolona je na silnici 33 na příjezdu do Náchoda od Polska. Z Global Assistance Lenka.
3: Teď už vám přejeme pohodovou jízdu, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace a nebo na číslo 605 222 007.

0: Hezký večer, posloucháte Radio Impuls. Kdo má rád horké počasí, užije si zítra teploty znovu vysoké 22 až 26 stupňů Celsia. Ne, že by to byly nějaké rekordy během roku, ale každopádně na začátek května vůbec to není špatné. Jenom na západě Čech bude kolem 20 stupňů. Ráno a dopoledne hodně slunce, po obědě potom přibude mraku, taky přeháněk, no a výjimečně se objeví i bouřky.
1: Jsou obyčejní kolegové. A pak jsou milionoví kolegové. Ty druhé si za peníze nekoupíte, ať je jich jen pár nebo celé stovky. Dejte nám o nich vědět. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na rádiu Impuls.
2: V českém Švýcarsku pokračuje boj hasičů s plameny. Troleje na trati Praha-Plzeň procházejí kontrolou. Mostecké technické služby spustily aplikaci o úklidu. Je 7 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
1: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Hasiči dál pokračují v likvidaci ohně v českém Švýcarsku. Dnes si dávají za cíl snížit plochu požářiště v ideálním případě z 20 hektarů na 5, řekl to šéf hasičů Vladimír Vlček. Původně hořelo zhruba na 100 hektarech mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou na Děčínsku. Oheň se podařilo lokalizovat včera večer. Na místě aktuálně zůstává asi 350 hasičů. Vlček dodává, že velký kus práce v českém Švýcarsku dál odvádějí vrtulníky.
3: Za minulý den došlo celkem k aplikaci 970 tisíc litrů vody pomocí leteckých prostředků, den předtím 1 050 tisíc litrů vody. To znamená, ta pomoc je velmi výrazná.
2: Hasiči chtějí zásah v ideálním případě ukončit do pátku. Následně požářiště předají správě Národního parku a začne přesné vyčíslování škod a zjišťování příčin. Správa železnic a České dráhy kontrolují troleje na části trati Praha-Plzeň. Snaží se odhalit důvody opakovaného poškození sběračů lokomotiv. Poruchy způsobují totiž omezení provozu. Dnes ráno poškozený sběrač a podezření na poškozené trakční vedení zastavil provoz v Berouně. Hasiči správy železnic vlakovou soupravu evakuovali. Po několika hodinách se provoz postupně obnovil. Podobná událost se v úseku Praha-Beroun stala také včera večer. Mostecké technické služby spustily aplikaci čištění ulic. Každý si tak může předem zjistit, kdy se objeví uklízecí čety. Je to důležité hlavně před letními prázdninami.
4: Blokové čištění může zkomplikovat dovolenou. Pokud totiž necháte auto na ulici, která se bude uklízet, musíte se připravit v lepším případě na pokutu, v horším na další výdaje kvůli odtahu na záchytné parkoviště. Úklid ulic ale podle mosteckého magistrátu nemá být zdrojem peněz za špatné parkování, a proto město přichází s aplikací, která ukáže, kdy a jak dlouho se bude konkrétní místo čistit. Dušan Valenta, Radio Impuls.
2: Obyvatelé Moskvy a Petrohradu dnes čelili rozsáhlým výpadkům mobilního internetu, informují o tom nezávislá média. Ruská služba BBC omezení služby dává do souvislosti s blížícím se 81. výročím vítězství Sovětského svazu nad nacistickým Německem ve druhé světové válce. To si Rusko připomíná 9. května. Úřady odůvodnily dočasná omezení internetu bezpečnostními obavami.
0: 3 minuty po 19. hodině, krásný večer přeje Ludvík Pospíšil a teď něco roztomilého, je tu čmelák.
1: Radio Impuls. Radost ze života.

Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Až 100 000 korun každý den. Registrace běží na impuls.cz.

0: Krásný večer z Radia Impulse, za chvíli Lucia Lenka Dusilová a Sen, žijeme českou muzikou, no a na nohou jsou náchodští řidiči. Proč? Tak o tom už za půl minuty na Impulzu.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Radio Impuls. Doprava 007.
0: Nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Pořád vázne doprava na polsko-českém pomezí na příjezdu do Náchoda. Vesmír od Klocka na Jeroměř. Kolona se ale průběžně zkracuje, takže alespoň nějaká dobrá zpráva. Teď už vám přejeme šťastnou cestou, taky se ozvěte do naší mobilní aplikace anebo na číslo 605 222 007.

0: Večerní impulz a za chvíli Anaka Údolí včel. Takovouhle muziku pro vás máme tady na Impulzu. Žijeme českou muzikou. No a jestli to nevíte, tak Impulz má také svého pana profesora. A ten každé ráno prověří vaše znalosti. Je přísný, chytrý, pochvalu nedá jen tak, ale budete ho mít rádi. Takže zpátky do lavic, každé všední ráno, každý všední den na rádiu Impulz u Impulzových.
1: Zelená je tráva, sekání je hra. Máte-li ovšem kvalitní benzínovou sekačku Fieldman s elektrickým startérem a 4 rychlostmi pojezdu. Kupte teď benzínové sekačky Fieldman už od 3999 korun na Fieldman.cz.
2: Zní to jako legenda a přesto se to stalo. Design, který přitáhne každý pohled. Prostor SUV v siluetě kupé. Výkon až 343 koní a zrychlení, které opravdu ucítíte. Nová Toyota CHR+. Stylová ikona, nabitá energií města. Více na toyota.cz.
3: Rádio Impuls. Žijeme muzikou. Českou muzikou.
0: 19 hodina 28 minuta. Pozor, uzavřená je D1 směrem z Brna na Prahu na 112. kilometru. Hoří tady auto.

0: Krásný večer, za chvíli Karel Gott a Pábitele. Žijeme českou muzikou i v naší Impulzovic krabičce. Teď se vydáme do Ameriky, lidé tu řeší interrupce. Tentokrát se jedná o potratové titulky, které se zasílají poštou. Odvolací soud doručování zakázal. Nejvyšší soud zákaz okamžitě zablokoval. Poštou doručená pilulka tvoří přitom ve Spojených státech většinu všech interrupcí.
1: Doručení léků poštou je naprosto klíčové pro ženy ze státu, kde je potrat zakázaný. Odpůrci domácí metody ale varují před nebezpečím, jako jsou infekce nebo mimoděložní těhotenství. Odmítají předepisování pilulky po internetu a požadují povinnou osobní návštěvu nemocnice. Data přitom ukazují téměř masivní trend. Tuto formu telemedicíny loni v USA využilo 65% všech žen, které podstoupily interrupci, a to i v oblastech, kde je úplně zakázaná. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
0: 19. hodina 37. minuta a vracíme se do České republiky na naše silnice. Nová nehoda mezi Brnem a Vyškovem přímo z místa dění volá Radek. No, moc nevolá. Tak uvidíme. Radku, rozmluvíme vás.
2: Čaute, Impulzáci. Je jednotka směr Ostrava a 209. kilometri je kamion prevrátený. Dajte pozor, už se tvoří kolony. Čaute, Radek.
0: Děkujeme, více dopravy hned po písničce.
3: Rádio Impuls. Žijeme českou klasikou. Písničky z Impulzovic.

0: Tady je Radio Impuls, převrácený kamion blokuje provoz na D1 na 208 kilometrů na tahu Brno-Vyškov. Podrobnosti už za 2,5 minuty.
1: Možná jsem blázen, ale čekám dál. Není to špatný, jen jiný, než jsem si přál.
2: Ahoj, tady Marek Ztracený. Milí fanoušci, zvu vás na legendární místo s názvem Letenská pláň, kde už 7. srpna vystoupíme a připravíme pro vás večer, který rozhodně nebude ztracený.
1: Ty vole, ať už je
2: nemůžu se dočkat té atmosféry a díky, že na té cestě jdete se mnou.
3: Víte, jak nejsnadněji vysílat s námi? Aplikace Rádia Impuls. Nahrávejte vzkazy do naší žluté apky. Jednoduše, rychle a pohodlně.
4: No, ahojte impulzáci, tak brácha má psi, jeden se jmenuje Andy a druhý se jmenuje Ron, takže když na ně volá, tak je to Andy a Ron. Ale jestli je bere na dovolenou, tak to nevím.
5: Čau.
3: Aplikace Rádia Impuls. Pošlete hlasovku přímo do studia. Reagujte na ranní i víkendové téma nebo přispějte aktualitou do dopravy 007.
6: Ahoj Martin, teď jsem projel kolem té nehody koho Rozvadovu a kolona z české strany začíná už na 134. kilometru a rychle narůstá.
3: Mobilní aplikace Rádia Impuls. Zdarma ke stažení na App Store nebo Google Play. Víte, co budete vařit? Nechte si poradit od držitele Michelinské hvězdy.
7: Dneska to bude frankfurtská polívka. Ten, kdo si myslí, že polívku vymysleli ve Frankfurtu nad Mohamedem, tak je na omylu. Hoho. Když se opýtate kohokoliv na štrase ve Frankfurtu, jestli ju zná, tak na vás bude čučet jak husa do flašky a šprechat něco o blazincu. Hohoho.
3: O dobrou chuť se na Impulzu stará ostravský gastrošef Heřman Gazda.
7: Guláš musíš vařit tak dlouho, až se masičko rozpadá jak první manželství. Nakonec tam vysyp koření od majora Anky a máš hotové. Zavolej familiu, rozlej gulašovku do talešku, každému praskni lžicu do ruky, až hranice může začít.
3: Vařte jako Michelini. Každou neděli na Impulzu.

0: Rádio Impuls. Doprava 007.
1: Agentky, agenti, tady jsou nejrychlejší dopravní informace z celého Česka. Alenka Roštoková, ahoj Leni.
2: Ahoj Ludvíku, hezký večer. Na dálnici D1 z Brna do Prahy na 122. kilometru likvidují hasiči následky po požáru osobního auta. Počítejte se zdržením. Na dálnici D1 z Brna do Vyškova na 208,5 kilometru překáží převrácené nákladní auto, kolona má 2 kilometry. Popojíždět budete na silnici 33 na příjezdu do Náchoda z Polska a omezení vás nárazově zpomalí v obou směrech na silnici 52 mezi Pohořelicemi a Mikulovem u Pasohlávek. Z Global Assistance Lenka.

0: Krásný večer, za chvíli 20. hodina přineseme zprávy, potom začne naše Česká noc, jedna česká písnička za druhou až do 5 do rána, kdy k mikrofonu nastoupí Impulzovi. Já jsem Ludvík Pospíšil, přeju vám krásný večer a ještě mám pro vás informace o počasí na zítra. Dámy můžou ukázat, jaké nové kousky si připravili na léto do svého šatníku, protože teploty už to umožní, bude 22 až 26 stupňů, ráno hodně slunce, po obědě potom taky mraky a přehání. A výjimečně se objeví i bouřky. Ode mě všechno, naslyšenou.
1: Rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
2: Spotřeba maličká, souhlou si pásu.
3: Ne.
1: Starostlivá.
4: Já jedu dělat měchenický koláč.
1: Příjemná.
5: Přijmeš?
3: Nabídku? Tanci?
5: Jdeme na to.
1: Slušná.
3: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
1: Veselá.
3: Vysoká jsem po tátovi.
1: Taky. 100 000ová.
6: 25 let, to je úžasný. Úplně nadšená.
1: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 000.
7: Halo.
8: Dobrý den.
2: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
3: Prosím tě, nelži.
1: Sdílí svoje příběhy.
3: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autička pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
1: A milují hlavně ty vaše.
9: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
10: Jsi domů bramborovou kaši a řízeček.
1: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
11: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9.
12: Hasiči pokročili s požárem v Českém Švýcarsku. Houby z Číny mohou obsahovat bakterie listerie. Vsetínská nemocnice povolává možné dárce krve. Je 8 hodin, zprávy má Lenka Svobodová.
11: Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
12: Hasiči úspěšně krotí oheň v Českém Švýcarsku. Dnes se jim podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku z původních víc než 100 hektarů na 5. Letecké hašení skončilo a hasiči zatím nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti ještě pomáhali. Mluvčí krajských hasičů to řekl agentuře ČTK. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. Pod kontrolu se požár podařilo dostat včera večer. Přes noc se budou nad lokalitou pohybovat drony s termokamerami, které budou hledat skrytá ohniska. Čerstvé houby enoky v sobě mohou mít bakterie listerie. V Česku se prodávaly v řadě obchodů, zejména těch specializovaných s asijskými potravinami. Původem jsou houby z Číny, balené byly v Malajzii a do Evropy se dostaly prostřednictvím nizozemského obchodníka. V tiskové zprávě to uvedl mluvčí státní zemědělské a potravinářské inspekce. Čerstvé houby podle něj obsahovaly nebezpečnou bakterii, která způsobuje onemocnění listeriózu. Houby enoky mají český název penízovka sametonoha. Ty závadné se prodávaly pod značkou Greenbox Limited, a to ve 100-gramovém balení. Inspekce kontrolovala české příjemce a zakázala uvádět dané šarže na trh. Část už ale byla prodaná. Lidé by měli zakoupené balení vrátit do obchodu nebo je alespoň nejíst. Onemocnění může mít závažný průběh zejména u těhotných žen, seniorů, malých dětí a osob s oslabenou imunitou. Vsetínská nemocnice hledá nové dárce krve. Zrodila se tak akce, která se dá volně nazvat Daruj krev a plav.
13: To samozřejmě neznamená, aby lidé dobrého srdce ihned opustili transfúzku. Jde o novinku, kdy si dárci krve odnášejí poukaz na bezplatné využití volného času na vsetínských koupalištích nebo v krytém bazénu. Noví dárci krve jsou na Valašsku více než vítáni. Jejich populace totiž přirozeně stárne a tenčí se. Zvláště o blížících se letních prázdninách je o krve darovače velká nouze. Jan Čada, Rádio Impuls, Vsetín.
12: Radarů na silnicích kolem Chrudimi přibude. Měření rychlosti je tu zatím výjimečné, v příštích letech se to ale změní. Na 11 místech se bude měřit úsekově.
14: Radní v Chrudimi schválili vyhlášení soutěže, která umožní během 3 let rozmístit stacionární měřiče rychlosti na 11 místech. Objeví se například v Rabštěnské Lhotě, v Kočí Čankovicích či v Bylanech. V Kostelci u Heřmanova Městce budou zařízení dokonce 2. Pokud ty získá Chrudim, kde sídlí pověřený úřad, město se ale o část vybraných prostředků s obcemi dělí. Zřídilo proto zvláštní nadační fond. Pro Rádio Impuls, redaktor pardubické MF Dnes, David Pulpán.
12: Na dálnici D1 z Brna do Vyškova se na 208. kilometru převrátil kamion. Tvoří se kolona, místu se můžete vyhnout přes Rohlenku. A na 122. kilometru D1 směrem z Brna na Prahu je omezený provoz, shořelo tady auto.
11: Rádio. Radio Impuls. Radost ze života.

Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete mělněné maso Mix 1 kg za 99,90. Ledový salát 1 kus za 19,90. A zmrzliny gelately různé druhy 120 ml za 12,90. Lidl, to se vyplatí.

až mě zítra ráno v pět ke zdi postaví, ještě si naposled dám vodku na zdraví, z očí pásku strhnu si to, abych viděl na nebe, a pak vzpomenu si, lásko, na tebe. A pak vzpomenu si na tebe, až zítra ráno v pět přijde ke mně kněz, řeknu mu, že se splet, že mě se nechce do nebes, že žil jsem, jak jsem žil, a stejně i dožiju, a co jsem si nadrobil, to si i vypiju. A co jsem

škoda bude těch let, kdy jsem tě nelíbal, ještě slunci zamávám a potom líto přijde mi, že tě lásko nechávám samotnou tady na zemi. Že tě lásko

čas se rozběhnul hlavou proti zdi. V krku mám sucho a v prstech tvoje prsty. Vlak, kam si nasedla, těžko zabrzdím.

běží od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

0: přichází pan profesor a má pro vás otázku.
1: Teď se soustřeďte. Začneme zlehka.
0: Pan profesor každé všední ráno prověří vaše znalosti. Na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je 21 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
2: Okresní soud v Břeclavi projednával případ úmrtí 12-letého chlapce. Na něj v roce 2024 spadla na hřišti branka. Dnes soud pokračoval výslechy svědků. Rozhodnutí vyhlásí v červnu. Žalobkyně z usmrcení z nedbalosti viní tehdejšího vedoucího servisního střediska technických služeb Břeclav Luboše Nováka. Podle ní neučinil opatření, aby pádu branky zamezil. Muž vinu popřel s tím, že neporušil žádnou svoji pracovní povinnost. Hrozí mu až 6 let vězení. Tymi je pravděpodobně po smrti, uvedli to odborníci. Nemají totiž k dispozici žádná data o stavu a pohybu velryby. Keporkaka před pár dny po víc než měsíc dlouhém uvíznutí na Mělčině v německém Baltu tým dobrovolníků vyprostil a následně převezl a vypustil v Severním moři. Podle odborníků ale nejsou od sobotního rána k dispozici žádné ověřené údaje o výskytu keporkaka. Naposledy byl Tymi viděný 2. května v 9.24. Snímky tehdy pořídil dron. Odborníci mají za to, že Tymi byl po týdnech strávených na Mělčině extrémně oslabený a předpokládají, že s vysokou pravděpodobností neměl dost sil na to, aby v hluboké vodě dokázal dlouhodobě plavat. Velmi pravděpodobně tak velryba už nežije. Pražská policie pátrá po 15-leté dívce. Aneška Fintová se nevrátila zpátky z povolené sobotní vycházky do výchovného zařízení v Praze 4 a dosud o sobě nepodala žádnou zprávu. Policejní mluvčí na síti X uvedl, že pohřešovaná má vztah k Neratovicím, kde má rodinu a kamarády. Podle mluvčího může být důvodem pohřešování nedávná tragická událost v rodině dívky. Panuje proto obava, že by si mohla ublížit. Dívka je vysoká asi 160 cm, má hubenou postavu a středně dlouhé hnědé vlasy. Na sobě by měla mít černou mikinu, černé kraťasy a bílé tenisky. Sebou měla béžovou kabelu. Jakékoliv informace o pohybu pohřešované dívky volejte na policejní linku 158. V Bohumíně začíná 2letá přestavba základní školy ČSA. Školní komplex je největší ve městě. Žáci budou mít delší prázdniny, vysvědčení dostanou už 19. června. Ještě před začátkem rekonstrukce děti výrazně pomalovaly fasádu školní budovy. Naše zpravodajka Eva Panošová zjistila, jaký k tomu měli důvod.
3: Nejprve bych chtěla říci, že originální street art, nebo chcete-li mural, je naprosto oficiálním dílem, kterým chtějí žáci symbolicky otevřít novou etapu školy. Budova postavená v roce 1970 se totiž změní k nepoznání a protože se škola nachází na jedné z nejfrekventovanějších ulic v Bohumíně, umělecká malba právem přitahuje pozornost. Výtvarný experiment, který vytvořili žáci 2. stupně, vidí denně stovky lidí. Už za pár týdnů ale zmizí podlešením. Eva Panošová, Rádio Impuls Bohumín.
2: S Američany se v Davis Cupu utkáme v pražské O2 aréně. Kvalifikační zápas o postup na finálový turnaj, tam s nimi naši tenisté se hrají 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych z toho má radost. Na arénu a Davis Cup má z dob své hráčské kariéry ty nejlepší vzpomínky.
4: Za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout a já se na to strašně moc těším.
2: Davis Cup se do O2 arény vrátí po 13 letech. Až do odpoledne bude zítra převládat na obloze sluníčko, postupně ho doplní mraky, přehánky a lokálně i bouřky. Naměříme do 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20. Tolik zprávy a Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

0: Aj za to všetko, láska, môžeš ty.
1: Až do rána česky a slovensky.

jsem jednu holku na diskošce, zašeptala, že teď a tady to chce. Já se zeptal, co ti myslí přesně, a ona, že prej potom touží děsně. Řekl jsem jí, ať to blíž specifikuje, pro tenhle input příliš outputuje. Ona mě chytla svojí vlhkou dlaní, ať prej se neptám, a jdu rychle.

0: Vyřešil jsem však, tak jako správnej matfizák.
1: Až do rána, česky a slovensky. Radio Impuls.

0: rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Zkocema maličká souhou si pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jdu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 let, to je úžasný. To je nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
0: Dobrý den.
1: Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady deal.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Že ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jsem si domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls je 22 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Muž zadržený kvůli otrávené dětské výživě chce prokázat svou nevinu. Podle rakouských médií dal slovenský rodák žijící v Rakousku vyšetřovatelům už k dispozici své chytré hodinky. Kromě toho kriminalisté zkoumají také data z navigace jeho automobilu. Agentura APA s odkazem na státní zastupitelství píše, že na podezřelého dnes uvalili vyšetřovací vazbu. V bytě podezřelého se podle médií našlo velké množství jedu na krysy. Ten se objevil v několika skleničkách s bramborovou mrkvovou kašičkou od německé firmy HIP. Dohromady 5 otrávených balení se zatím podařilo v dubnu odhalit v Česku, na Slovensku a v Rakousku. Na východě Rakouska úřady přitom stále pátrají po údajné druhé otrávené skleničce. Karlovy Vary se dočkali. Díky dobrovolníkům začíná opět fungovat letní kino. Amfiteátr si pronajali od města a spouští programy, které připomenou 80 let od založení kina.
10: Barevné sedačky, pódium, velké plátno a hlavně pořádné zázemí. To všechno je zase jako nové. Varské letní kino je vlastně přírodní amfiteátr, který může mít větší využití než jen promítání filmů. Vše proto startuje série rockových koncertů, následovaná řadou muzikálů, včetně filmové klasiky Starců na chmelu. Prázdninové programy pak už budou v režii Mezinárodního filmového festivalu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: Pražské podzemí vydalo unikátního trilobita. Při ražbě linky metra D našel sběratel z kameněliny Radek Labuťa fosílie dosud neznámého druhu členovce z období prvohor. Na našem území žil zhruba 448 milionů let nazpátky. Nález je unikátní také v tom, že jeho nejbližšího příbuzného objevili v jižní Africe. Radek Labuťa v našich Impulzech Honzy Benešovského popsal, že na skamenělého členovce narazil na haldě vytěžené zeminy.
11: Protože normálně těžba probíhá v tom podzemí těch 35 metrů hloubce, tam vás nepustí. Samozřejmě nějaké povolení i sbírat přímo jako poblíž té šachty na takový malý haldičce, ale tam se to strašně rychle točí, takže pak je lepší vyhledávat i větší, kde se to právě podařilo, tam na to bylo víc prostoru a času.
9: Fosílie teď bude k vidění ve stálé expozici Národního muzea. Podle nálezce jsou v pražském podzemí pravděpodobně další unikátní fosílie. Volejbalisté Karlovarska mají čtvrtý domácí titul v kapse. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety. Dvojnásobní šampioni Lvi Praha tak po třetí odešli z finále poražení. Naopak Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále Českého poháru a navázalo na tituly z let 2018, 2021 a 2022. Příští ročník Rally Dakar odstartuje s novým rokem. Po startu 1. ledna 2027 skončí o 15 dnů později. Základní podobu 49. ročníku legendární soutěže představili organizátoři na dnešní tiskové konferenci v Paříži. Rally Dakar se už po 8. v řadě uskuteční v Saudské Arábii. Její součástí mají být 3 zcela nové etapy. Organizátoři zároveň slibují rozmanitou a technicky náročnou trať. V programu nebude chybět maratonská etapa, kdy startu nebudou mít k dispozici pomoc mechaniků. Zvýšit by se měl podíl etap v dunách a na trati by mělo být méně kamenitých pasáží. Zítra bude mít oblohu pod palcem sluníčko, přehánky a bouřky se prosadí během odpoledne a večera. Naměříme do 26 stupňů, na západě Čech bude kolem 20. Zprávy končí, hezký večer vám přeje Lenka Svobodová.
5: Rádio Impuls. Radost ze života.

ním i strach. Ten, kdo dřív jen klel, se modlí. Kdo si se v přídní skryl, měl nůž. Jeden muž jenž zákon ctil,

zmizel mrak těch vran, zmizel v dálce i ten vůz.

0: můžete vyhrát až 100 000 korun. Nevěříte?
1: Je to Betáno jackpot.
2: Je to Betáno jackpot 100 000 korun, chápe?
3: No to je výborný.
0: Haló, tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Je 23 hodin. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
4: Česko musí brát současné ozbrojené konflikty vážně. Upozorňuje na to náčelník generálního štábu Karel Řehka. Podle něho se nemůžeme dál tvářit, jako by se nás ruská agrese na Ukrajině, konflikt na Blízkém východě nebo změna amerických bezpečnostních priorit netýkaly. Řehka opakovaně apeluje na to, aby zejména politické vedení země, ale i celá společnost kladly na modernizaci armády a obecně obrany schopnost větší důraz. Jinak budou podle něj bezpečnost, obrana a nezávislost země v ohrožení.
5: Každý může přispět svým dílem. Ono je to i o nějaké osobní připravenosti, je to i o nějaké důvěře v instituce a v konečném důsledku, když jenom budeme snažit se o to, aby jsme byli všichni vzájemně informovaní, tak prostě informovaná společnost je hůře manipulovatelná a je vždycky odolnější.
4: Řehkovi v létě vyprší čtyřletý mandát v čele generálního štábu. Vláda by kandidáta na nového náčelníka generálního štábu mohla vybírat v květnu. V Nepálu zemřel český horolezec. Stalo se to včera při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2. Dnes to na Facebooku oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. Kancelář v krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel nejspíš v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí dalších základních táborů. Sedmičlenná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Horolezec podle médií zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů. Snahy o vyzvednutí jeho těla stále pokračují. Američané opět řeší interrupce. Tentokrát se jedná o potratové pilulky zasílané poštou. Odvolací soud doručování zakázal, nejvyšší soud zákaz okamžitě zablokoval. Poštou doručená pilulka tvoří přitom ve Spojených státech většinu všech interrupcí.
6: Doručení léků poštou je naprosto klíčové pro ženy ze státu, kde je potrat zakázaný. Odpůrci domácí metody ale varují před nebezpečím, jako jsou infekce nebo mimoděložní těhotenství. Odmítají předepisování pilulky po internetu a požadují povinnou osobní návštěvu nemocnice. Data přitom ukazují téměř masivní trend. Tuto formu telemedicíny loni v USA využilo 65% všech žen, které podstoupily interrupci, a to i v oblastech, kde je úplně zakázaná. Ze Spojených států Hedvika Miller, Radio Impuls.
4: Írán zavedl nový mechanismus pro řízení plavby Hormuzským průlivem. Zároveň zveřejnil novou mapu průlivu zobrazující rozšířenou zónu íránské kontroly. Na svém webu to uvedla íránská státní televize Press TV. Obchodní plavidla musí koordinovat svůj pohyb s íránskými ozbrojenými silami a před plavbou obdržet povolení od íránského úřadu pro průliv Perského zálivu. Podle Press TV je na stole nová legislativa, která by zahrnovala trvalý zákaz plavby Hormuzským průlivem všem plavidlům s vazbami na Spojené státy a Izrael a dál zavedení systému poplatků za plavbu průlivem pro plavidla států, které Teherán nepovažuje za nepřátelské. Hokejový útočník Krištof Hrabík se upsal na další roky Spartě. S pražským klubem podepsal novou dvouletou smlouvu. Sparta o tom informuje na webu. 26-letý Hrabík je odchovancem Kladna. Do Sparty přišel před 2 lety z Plzně. V aktuální sezóně za Spartu odehrál včetně play-off 45 zápasů, vstřelil 8 branek a přidal 3 asistence. Dalších 12 startů přidal na hostování na Kladně. Zítra postupně sluníčko doplní mraky, přehánky nebo bouřky, naměříme do 26 stupňů, na západě Čech bude jen kolem 20. Zprávy končí, hezký zbytek večera přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

bílej dům, hoří velko statek sousedům, to je smůla, drahá, podívej.

0: Milionové kolegy za peníze nekoupíte, protože ti nejlepší kolegové nejsou jen lidi z práce. Často je to vaše druhá rodina. Dejte nám o nich vědět. Milionoví kolegové. Přihlaste se na impuls.cz a 7 pecek zahrajeme přímo k vám do práce. Každý všední den v 9 na Rádiu Impuls. Rádio Impuls. Je půlnoc. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vládní cenové stropy na paliva dnes opět rostou. Nejvyšší povolená cena nafty stoupá o 9 haléřů na 44 korun 70 za litr. Benzín dnes smějí pumpy prodávat maximálně za 44 korun 46 haléřů za litr. To je o 17 haléřů dráž než včera. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo Ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Německá vláda na 2 měsíce schválila dočasné snížení daně na pohonné hmoty. Rakousko v minulých týdnech snížilo spotřební daň a omezilo marže distributorů. Polsko reagovalo na růst cen snížením spotřební daně i DPH u paliv a zavedlo cenový strop na pohonné hmoty. Mladiství podporující na internetu teroristickou organizaci vyvázl s podmínkou. Kromě podmíněného trestu na 18 měsíců má ale také zákaz používat některé sociální sítě. Dohodu o vině a trestu včera schválil brněnský krajský soud. Mluvčí policejního prezidia to řekl agentuře ČTK. Mladiství bude pod drobnohledem probačního úředníka, který bude kontrolovat jeho mobilní telefon. Po dobu jednoho roku nesmí na sociální sítě Instagram, Telegram a TikTok. Kauza je součástí vyšetřování mezinárodní operace Merda, při které loni kriminalisté zadrželi 5 lidí. Mladiství a jeho rodiče s kriminalisty spolupracovali. Vsetínská nemocnice hledá nové dárce krve. Zrodila se tak akce, která se dá volně nazvat Daruj krev a plav.
2: To samozřejmě neznamená, aby lidé dobrého srdce ihned opustili transfúzku. Jde o novinku, kdy si dárci krve odnášejí poukaz na bezplatné využití volného času na vsetínských koupalištích nebo v krytém bazénu. Noví dárci krve jsou na Valašsku více než vítáni. Jejich populace totiž přirozeně stárne a tenčí se. Zvláště o blížících se letních prázdninách je o krve darovače velká nouze. Jan Čadá, Rádio Impuls, Vsetín.
1: S Američany se v Davis Cupu utkáme v pražské O2 aréně. Kvalifikační zápas o postup na finálový turnaj tam s nimi naši tenisté se hrají 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych z toho má radost. Na arénu a Davis Cup má z dob své hráčské kariéry ty nejlepší vzpomínky.
3: Za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout. A já se na to strašně moc těším.
1: Davis Cup se do O2 arény vrátí po 13 letech. Volejbalisté Karlovarska mají 4. domácí titul v kapse. Na trůn se vrátili po 4 letech. Vítězové základní části využili výhody domácího prostředí a v rozhodujícím 5. finálovém zápase porazili obhájce trofeje Lvi Praha 3-0 na sety. Dvojnásobní šampioni Lvi Praha tak po 3. odešli z finále poražení. Naopak Karlovarsko jim oplatilo porážku z letošního finále Českého poháru a navázalo na tituly z let 2018, 2021 a 2022. Ráno a dopoledne bude převážně slunečno, později má přibývat mraků a přidají se přehánky nebo bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech naměříme kolem 20. Ze zpráv je to všechno, hezký poslech vám přeje Lenka Svobodová.
0: Rádio Impuls. Radost ze života.

Běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Běželi, běželi bez uzdy a sedla krajinou řek a hor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Sperto čert, jaká touha je to vedla za obzor. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Snad vesmír nad vesmírem, snad lístek na věčnost. Naše touho ještě neumírej, sil máme dost. Naše touho ještě neumírej.

hra. Milování je divoká píseň večera. Milování je divoká píseň večera.

král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků. Král z Dvořany přijíždí na popravu zbojníků.

0: rádiová ranní rodina je jako ta vaše.
1: Zkusíme malička souhlu si pásu.
2: Ne.
0: Starostlivá.
3: Já jdu dělat měchenický koláč.
0: Příjemná.
1: Přijmeš?
2: Nabídku? Tanci?
1: Jdeme na to.
0: Slušná.
2: Po dědovi jsem netrpělivá a vybíravá.
0: Veselá.
2: Vysoká jsem po tátovi.
0: Taky. 100 tisícová.
4: 25 letech, to je úžasný. Úplně nadšená.
0: Halo, tady Impulzovi hrají každý den o 100 tisíc.
5: Halo, tady Impulzovi.
1: Dobrý den. Já říkám všem, vyberte si radši Daňka, ten je tady díl.
2: Prosím tě, nelži.
0: Sdílí svoje příběhy.
2: Dneska ráno jsem si vzala z botníku boty. Boták jsem měla autíčka pro Vilíka nakoupený. Ale už před těma 6 rokama.
0: A milují hlavně ty vaše.
6: Právě jsme na cestě na prodloužený víkend.
7: Jsi domů bramborovou kaši a řízeček.
0: Každá rodina vypráví svůj příběh. Naslouchají vám Klára Šedová a Honza Daněk.
8: Jsme Impulzovi, vaše rádiová rodina. Každé všední ráno od 5 do 9. Rádio Impuls. Je 1 hodina. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
9: Zásah hasičů v Českém Švýcarsku pokračuje. Včera se jim zásadně podařilo snížit plochu požářiště v Národním parku z původních víc než 100 hektarů na 5. Večer pak v oblasti začalo pršet. Letecké hašení skončilo a hasiči nepředpokládají, že by vrtulníky v oblasti ještě pomáhali. Jejich mluvčí to večer řekl agentuře ČTK. Les vzplál mezi Rynarticemi a Dolní Chřibskou v sobotu odpoledne. V pondělí večer se ho podařilo dostat pod kontrolu. Hasiči avizovali, že se během noci budou nad lokalitou pohybovat drony s termokamerami a budou hledat skrytá ohniska. V Nepálu zemřel český horolezec. Stalo se to při sestupu z tábora C3 na nepálské straně hory Makalu 2. Na Facebooku to oznámila cestovní kancelář Expedition Club, která výpravu organizuje. V krátkém příspěvku uvedla, že muž zemřel v pondělí nejspíš v důsledku otoku plic. Ostatní členové expedice jsou podle ní v bezpečí dalších základních táborů. 7členná výprava usilovala o výstup alpským stylem, tedy bez podpůrného týmu. Horolezec podle médií zemřel v nadmořské výšce přibližně 7200 metrů. Snahy o vyzvednutí jeho těla stále pokračují. Radarů na silnicích kolem Chrudimi přibude. Měření rychlosti je tu zatím výjimečné. V příštích letech se to ale změní. Na 11 místech se bude měřit úsekově.
10: Radní v Chrudimi schválili vyhlášení soutěže, která umožní během 3 let rozmístit stacionární měřiče rychlosti na 11 místech. Objeví se například v Rabštěnské Lhotě, v Kočí, Čankovicích či v Bylanech. V Kostelci u Heřmanova Městce budou zařízení dokonce 2. Pokuty získá Chrudim, kde sídlí pověřený úřad. Město se ale o část vybraných prostředků s obcemi dělí. Zřídilo proto zvláštní nadační fond. Pro Rádio Impuls redaktor pardubické MF Dnes David Pulpán.
9: Karlovy Vary se dočkali. Díky dobrovolníkům začíná opět fungovat letní kino. Amfiteátr si pronajeli od města a spouští programy, které připomenou 80 let od založení kina.
11: Barevné sedačky, pódium, velké plátno a hlavně pořádné zázemí. To všechno je zase jako nové. Varské letní kino je vlastně přírodní amfiteátr, který může mít větší využití než jen promítání filmů. Vše proto startuje série rockových koncertů, následovaná řadou muzikálů, včetně filmové klasiky Starců na chmelu. Prázdninové programy pak už budou v režii Mezinárodního filmového festivalu. Dušan Valenta, Radio Impuls.
9: Česká hokejová reprezentace je už o několik hráčů bohatší. V kompletním složení se sešla před odletem na švédské hry v Ängelholmu. Oproti českým hrám v Českých Budějovicích z minulého týdne přibylo 8 hráčů. Kouč Radim Rulík přivítal třeba útočníka Kristiana Rajchla nebo brankáře Dominika Pavláta. V mužstvu chybějí obránce Filip Hronek a útočník Jaroslav Kmelař, kteří budou během závěrečného turnaje Euro Hockey Tour léčit šrámy z předchozích zápasů. Do švédských her vstoupí naši ve čtvrtek od 7 hodin večer, a to proti domácím. Fotbalisté Arsenalu se probojovali do finále Ligy mistrů. V odvetě semifinále doma porazili 1-0 Atletico Madrid. V součtu s úvodní remízou 1-1 postoupili do finále po dlouhých 20 letech. Arsenal si finále Ligy mistrů zahraje podruhé v historii. V roce 2006 podlehl Barceloně. Letos se 30. května v Budapešti utká ve finále s lepším z dvojice Paris Saint-Germain Bayern Mnichov. Pařížané vyhráli úvodní domácí duel 5-4 a k odvetě dojde už dnes večer. Až do odpoledne bude převládat na obloze sluníčko, postupně ho doplní mraky, přehánky a lokálně i bouřky. Nejvyšší teploty budou mezi 22 a 26 stupni. Na západě Čech naměříme jen kolem 20. Zprávy končí, loučí se Lenka Svobodová.
8: Rádio Impuls. Radost ze života.

kdyby mě tu našli v pokoji ležet, vystřelil jsem růž z papíru. Někdy zbyla hořká jako litr kafe, těch slz bylo moc, pouchly mi saze. Vsadili jsme všechno, ty jsi chtěla víc, než mohl jsem ti dát, stačilo říct.

0: Možná jsem z jiný doby, kdy vážilo se víc, co dva spolu měli, stačilo říct.
1: Žijeme českou muzikou, ve dne v noci.

0: Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Každé ráno můžete vyhrát až 100 000 korun. Stačí znát heslo Haló tady Impulzovi. Registrace běží na impuls.cz. Rádio Impuls. Rádio plné peněz. Rádio Impuls. Jsou 2 hodiny. Stručné, objektivní a důležité pro život. Zprávy Rádia Impuls.
1: Vládní cenové stropy na paliva dnes opět rostou. Nejvyšší povolená cena nafty stoupá o 9 haléřů na 44 korun 70 za litr. Benzín dnes smějí pumpy prodávat maximálně za 44 korun 46 haléřů za litr. To je o 17 haléřů dráž než včera. Vyplývá to z cenového věstníku, který včera zveřejnilo Ministerstvo financí. Opatření proti vysokým cenám paliv zavedly i okolní země. Německá vláda na 2 měsíce schválila dočasné snížení daně na pohonné hmoty. Rakousko v minulých týdnech snížilo spotřební daň a omezilo marže distributorů. Polsko reagovalo na růst cen snížením spotřební daně i DPH u paliv a zavedlo cenový strop na pohonné hmoty. Mladiství podporující na internetu teroristickou organizaci vyvázl s podmínkou. Kromě podmíněného trestu na 18 měsíců má ale také zákaz používat některé sociální sítě. Dohodu o vině a trestu včera schválil brněnský krajský soud. Mluvčí policejního prezidia to řekl agentuře ČTK. Mladiství bude pod drobnohledem probačního úředníka, který bude kontrolovat jeho mobilní telefon. Po dobu 1 roku nesmí na sociální sítě Instagram, Telegram a TikTok. Kauza je součástí vyšetřování mezinárodní operace Merda, při které loni kriminalisté zadrželi 5 lidí. Mladiství a jeho rodiče s kriminalisty spolupracovali. Vsetínská nemocnice hledá nové dárce krve. Zrodila se tak akce, která se dá volně nazvat Daruj krev a plav.
2: To samozřejmě neznamená, aby lidé dobrého srdce ihned opustili transfúzku. Jde o novinku, kdy si dárci krve odnášejí poukaz na bezplatné využití volného času na vsetínských koupalištích nebo v krytém bazénu. Noví dárci krve jsou na Valašsku více než vítáni. Jejich populace totiž přirozeně stárne a tenčí se. Zvláště o blížících se letních prázdninách je o krve darovače velká nouze. Jan Čadá, Rádio Impuls, Vsetín.
1: S Američany se v Davis Cupu utkáme v pražské O2 aréně. Kvalifikační zápas o postup na finálový turnaj tam s nimi naši tenisté se hrají 18. a 19. září. Nehrající kapitán Tomáš Berdych z toho má radost. Na arénu a Davis Cup má z dob své hráčské kariéry ty nejlepší vzpomínky.
3: Za našeho Davis Cupu a za našeho hraní, tak jsme tam neprohráli, takže já doufám, že to je jako velká výzva, kterou by bylo hezký, kdyby se klukům povedlo dodržet a kdyby to těžké utkání, které je teďka čeká v září, se jim povedlo takhle zvládnout. A já se na to